0: Joost Klein with his new hit single, Groom Groot.
1: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

bucks, one dog, two quarters.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
4: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
5: Čáko, to je mňa, Lau, počúvate Rádio Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

vibes, vibes po zero sutině, neplesu se, už neozvu se, nezabiju se kvůli tobě, radši do lesa, málo zčetl z mezi řádky, loser.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Ve čtvrtek 28. května posloucháte Radio Wave, bylo 8 hodin, nabízíme hned první zprávy a Anna Gažijová.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Udeřila na vojenské zařízení v Íránu a sestřelila několik dronů. S odvoláním na amerického činitele to píše agentura Reuters. Výbuchy se podle íránských médií ozvaly poblíž přístavního města Bandar Abbas v blízkosti Hormuzského průlivu. Íránské revoluční gardy později oznámily, že v reakci udeřili na americkou leteckou základnu. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyni sněmovny. Ke zvolení bylo nutných 85 poslaneckých hlasů, Urbanová jich dostala 70. Francouzští poslanci dnes budou jednat o oficiálním zrušení zákoníku ze 17. století, který zajišťoval práva otrokářů v koloniích. Takzvaný černý zákoník sice není platný od roku 1848, kdy ve Francii zrušili otroctví, žádný zákon ale tento kodex formálně nezrušil. Definitivní vyřazení zákoníku podporuje prezident Emmanuel Macron.
1: Sport.
2: Basketbalisté Pardubic si poprvé zahrají o titul v národní lize. V semifinále vyřadili Brno 4-2 na zápasy, šesté utkání na soupeřově Palubovce vyhráli 98-87. Ve finále se Východočeši utkají s Nymburkem.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 21 do 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave začíná čtvrteční ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Pokud jste ještě někdy neviděli Brankous Bridge naživo, tak byste to měli napravit, protože kapela skutečně má energické koncerty a ano, zároveň ta kapela skutečně existuje. Teď nám hrála ve vysílání Rádia Wave skladba Chin Up, no a to všechno se děje po 8 hodině, kdy už startuje ráno a tady dokonce sedí i Bořek Joura, takže jsme tady oba dva. Ve čtvrtek 28. května stáváme do slunečného dne, který bude zásadní z mnoha aspektů. Zajímá mě, proč si myslíš ty, Bořku, že dneska je důležitý den.
1: Páče Mezinárodní den mléka.
0: Ano. Skutečně?
1: Je to tak.
0: Fakt je to dneska?
1: Ano.
0: Já jsem myslel, že to je vždycky v dubnu.
1: Ne.
0: Ty jo, no a co víš o Mezinárodním dnu mléka?
1: No já nevím, já mléko...
0: Tak moc... co víš o mléku?
1: No mléko je...
0: Máš rád mléko?
1: No právě, že ani moc ne.
0: Ne?
1: Mm-mm.
0: Jak dlouho tě mám kokojila?
1: To už jsou hodně otázky na tělo, jak se říká. Já
0: jsem na to teď totiž ptala moje přítelkyně, že to zásadně ovlivňuje jako naší budoucnost vztahovou.
1: Aha. A jak jsi z toho vyšel?
0: Vyšel jsem z toho dobře.
1: Jo, dobrý.
0: Vyšel jsem z toho, ne právě, že tak jako akorát. Překojený jsou špatný.
1: Aha, dobře, no tak to mně se určitě nestalo, to já jsem spíš naběhl určitě na nějaký sunar. No takže mléko nemám moc rád, takhle, ale mám rád mléčné výrobky.
0: Dobře, a máš rád hokej?
1: Hokej miluju.
0: No a dneska teda tím pádem je i Mezinárodní den hokeje, české reprezentace, čtvrtfinálový zápas, který nás čeká v 16 hodin 20 minut. Dneska všichni musíte z práce odejít ideálně trochu dříve. Pokud máte směnu od 16 hodin, tak pokud máte rádi hokej, doporučujeme nejít do práce. Uvidíme, jak to všechno dneska dopadne. My se k tomu rozhodně dostaneme několikrát v dnešním ranním vysílání, ale teď už Action Bronson a potom třeba taky Slow Motion Dancer. Yeah.

0: Mezi patry klid, no a klid se rozhostí v našich srdcích a myslích po tom, co se dozvíme pranostiky na den 28. května, přátelé, kdy svátek slaví Vilém, Willibald nebo Wilmar. Taky Věslav a Veleslav, ale hlavně to bude k tomu Vilémovi a Willibaldovi a Williamovi. Willibald, víš, kdo se tak jmenoval?
1: Willibald, je to nějaká postava z nějaký pohádky.
0: Je to princ Arabeli.
1: Ano, princ Willibald, přesně tak.
0: Tak princ Willibald taky má dneska svátek.
1: Oldřich Wiesner nehrál.
0: Ano, přesně on.
1: Tyjo.
0: Výborně, tak tohle bylo ale opravdu... Bullseye.
1: Pozor, pozor na mě, přátelé, já jsem totiž nejmladší boomer v České republice.
0: Dneska má svátek teda ještě i Wilmar. Podle serveru českézvyky.cz je tady napsáno jakoby výklad jeho jména a pak jméno u nás zřejmě žádný muž neužívá, že se ani neobtěžovali podívat se třeba na Český statistický úřad, jestli
1: počkej,
0: tomu to
1: skutečně... jak se píše, je to normálně, jak to slyším,
0: s jednoduchým
1: v, jednoduché V a měkké I Wilmar.
0: Ano.
1: V určitých lokalitách s tvrdým I.
0: Ano. A teda dneska 28. května, jak má ten Vilém svátek nebo Willibald, tak mám jednu pranostiku, se mi podařilo vyškrábnout. Tečeli na svatého Willibalda voda korytem, bude žítko, jako asi žito, že? Žítko korýtkové, tak to absolutně netuším, co znamená, čvače.
1: Podle toho portálu, kde jsme, kde vždycky chodíš si hledat, kolikrát se jmenuje někdo stejně jako ty, tak skutečně Wilmaru je v České republice nula.
0: A.
1: Ale i tak přejeme krásný svátek, protože...
0: A už vím, co jsou korytkové žítko.
1: No, tak pojď.
0: Označuje úrodu žita, jehož zrna jsou drobná, vyzáblá a tvarem připomínají korýtka. Jde o předzvěst špatné a podprůměrné sklizně. Čili pokud dneska poteče voda korytem, jakože bude hodně pršet a pak bude hodně vody, tak bude slabá úroda žita, což se ale jaksi nestane pravděpodobně.

0: Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu.
1: No to je nádherný.
0: To je pronostika pro dnešní den, kterým ale není pondělí, nýbrž čtvrtek.
1: Právě.
0: Na druhou stranu nějaká jako odchylka mírná může být.
1: Plus minus 3 dny.
0: Hele, tohle to je lepší, co červ v máji nesní, to sud na podzim polkne.
1: Takže to, co červ nesní, tak se potom vypálí, podle mě.
0: Pravděpodobně.
1: Nádhera. No tak.
0: Přátelé, tak jsme si odbyli pro dnešní den veškerou lidovou slovesnost a další zajímavosti. My toho nabídneme mnohem více. Teď už konečně.
1: Teď už kuna.
0: Aleš Stuchlý ve studiu Rádia Wave. Ne, Slow Motion Dancer konečně slíbený a potom taky Brockhampton nebo Turnspit.

0: Turns Pit, Have a Heart na vlnách Radia Wave. No a my dnes poprvé míříme k našemu oblíbenému tématu, které nejprve uvedeme, samozřejmě podle vší jako potřeby, která k tomu patří.
1: Jo, já jenom proměním názvu
0: ty zase
1: kapely.
0: Nespíváš, ale...
1: Já to zaspívám hned.
0: Aha, tak je dobře.
1: Název kapely Turns Pit. Víš, co to je?
0: To je, když se, jako, když potřebuješ plivnout hodně do dálky.
1: To jsem si právě myslel taky.
0: A tak se prudce jako natáhneš zleva, no. A pak to vypustíš.
1: No, to jsem si myslel taky, ale ne, je to rožení, jako grill prostě s rožním.
0: Ty jo.
1: No, takže, zelená je tráva.
0: Fotbal to je hra.
1: A ten míč kulatý.
0: Věc je záludná.
1: A jsme tam.
0: Pokud jste omylem teď pustili si Radio Wave a poprvé slyšíte tuhle tu hudbu,
1: co
0: kterou
1: to je,
0: my
1: proba,
0: zpíváme,
1: to jsem si pustil omylem.
0: Tak když se zpíváme fotbalovou píseň, tak jdeme mluvit o hokeji.
1: Je to tak.
0: Přátelé, ale
1: pozor,
0: schválně,
1: když budeme mluvit o fotbale, tak nebudeme zpívat hokej.
0: Ano, my neumíme vlastně jakoby jinou píseň totiž. Ani oštěpařskou, ani kanoistickou. Vůbec prostě smůla. Nicméně, přátelé, paradoxně nezačneme u teďka probíhajícího mistrovství světa v hokeji, které nás dnes bude asi ve velké míře zajímat, nýbrž se utkáme, nýbrž nebo nep, to je těžko říct, ale utkáme se s Finskem dneska odpoledne. My s Božkem začneme...
1: Ančto jsme prostoupili do čtvrtfinále.
0: Ančto, přesně tak, Eintop. My dneska začneme u NHL, protože tam to začíná opravdu vrcholit.
1: Ano.
0: Možná trošku překvapivě, už se toho neúčastní Martin Nečas, protože
1: no,
0: jeho tým Colorado Avalanche vypadli
1: ale
0: z
1: ve swipe-u.
0: Vegas. Nicméně, přátelé, to, že by mohlo sérii Vegas-Colorado ovládnout právě město Kasín, to asi zas tak šokující není, neb to je velmi silný tým.
1: Jistě.
0: Ale že to bude opravdu nejrychlejším možným způsobem, to znamená 4-0 na zápasy a že si Martin Nečas, Nathan McKinnon a spol ani neprdli, tak to teda jsem nečekal, přátelé.
1: Ano, to je skutečně, ale musím říct upřímně, že to je opravdu dechberoucí, jako 4-0, to by podle mě typoval opravdu jen málo kdo. No a...
0: Na druhé straně, přátelé, tam je, ježiši, já jsem, ta horečka kolem Jakuba Dobeše, to je pro mě neuvěřitelná věc. Já to tak strašně prožívám, jako každý ráno stávám s tím, jak se Montrealu dařilo a i když třeba Montreal prohrál, tak se koukám, jako jak na tom byl vlastně Kuba,
1: ano.
0: Jestli to bylo dobrý a dneska teda bohužel prohra, ale Kuba zase fantastický.
1: Byl fantastický a dokonce psali, že prostě už by mu v týmu měli pomoct, že on je absolutně dechberoucí golman, ale nemůže stačit na všechno. Dneska Montreal Canadiens prohráli 0-4 s Carolinou Hurricanes, takže to opravdu, když nedáš gol, nemůžeš vyhrát, jak říká Franta Straka.
0: Je to tak a vlastně podobnou taktiku volí i Bořek Joura, kdy řve na své spoluhráče na ledě, že tady se snažím, zachraňuju úplně všechno.
1: A to se opravdu skutečně už párkrát
0: stalo. A vy mě v tom necháváte, uvědomte si, kdo já jsem Dobeš, Joura.
1: Já jsem vždycky zařval, furt přede mnou stojí ten centr.
0: Mimochodem teda ještě poslední věc, a která to trošku vztáhne k právě k mistrovství světa, je, že já jsem se dočetl na určitých webech,
1: že Nečas přijede,
0: že by Martin Nečas jako mohl přijet.
1: Mohl, ale nepřijede, to Rulík už neudělá, prostě ta sestava už nějak je. On podle mě by ani nestihl projít tou zdravotní prohlídkou, nasednout do letadla, přeletět do Curychu, jako...
0: No on by asi pravděpodobně stihl možná semifinále.
1: Možná, no.
0: A uvidíme, jestli se nás to bude týkat. Probereme to ve vysílání Radia Wave.
1: Zpátek.
0: Baby Tate, Lord a taky nový Overmonou. Ask yourself, who is the pettiest person that you know?

0: you try me, okay?
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky. Zvonění v uších od hardcoreu přes noise až po DIY elektroniku.
2: Špína.
1: Špína.
2: Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
3: Poslouchejte dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Over Mono a skladba Lock Up, britská elektronická scéna na vlnách Radia Wave. 8 hodin, skoro 50 minut posloucháte ranní vysílání. No a když tady mluvím o hudbě, tak o hudbě budeme teď s Božkem mluvit taky, protože jsme se rozhodli, že by se nám vlastně líbilo a doteďka se nám líbí, jak máme naše ranní vysílání strukturované a tak plné různých rubrik a různých pravidelností, což mi připomíná, že se ti rád podívám do horoskopu příštího.
1: Mě to napadlo už dneska taky, no.
0: Nicméně, teď nás napadla úplně jako nová věc, a totiž to, že bychom to mohli ještě navíc posílit, nejen co se týče našeho mluvení do vysílání, ale to že by to mohlo ovlivnit i ten hudební playlist. Takže přátelé, my zavádíme rubriku Hit z minulosti.
1: Ano.
0: Prostě slavná skladba, která bude nějakým způsobem vždycky spjatá s dnešním dnem nebo s tímto týdnem, takže se podíváme do žebříčků různých světových, německých, východoněmeckých, západoněmeckých, bulharských hitparád a budeme se snažit najít vždycky nějakou pecku z minulosti, která vám takhle to ranní vstávání nebo třeba nějaký dojezd po nočním tahu může zpříjemnit. Takže dneska to bude Shakira, zatím neřekneme ještě, kdo konkrétně, respektive jaká konkrétní skladba. Božku, když se řekne Shakira, tak jaká je úplně tvoje první vzpomínka nebo nějaký první pocit téhleté Kolumbijky?
1: Waka waka Je to prostě mistrovství světa ve fotbale v Jihoafrické republice v roce 2010, kdy tenhle ten naprosto signifikantní song přesáhl hranice toho šampionátu a zapsal se do podvědomí úplně všech, jakožto prostě popová píseň, která, když slyšíte, tak vám to okamžitě hodí summer vibes. Letní náladu.
0: Zároveň potřeba zmínit teda, že já jsem naprosto konsternovaný z toho, jak Shakira vypadá.
1: Je to tak? Jako...
0: Ale teď nemyslím tím, že já jako tady subjektivně hodnotím vzhled, ale vlastně tím, že ona teďka snad
1: 49
0: let, mm-hmm. To je neuvěřitelný. Jako já opravdu navážno říkám, že bych jí typoval třeba 30.
1: Já bych takhle chtěl vypadat ve 49.
0: Viď? Mm-hmm. My jsme tady tohoto téma dokonce s Božkem nedávno řešili a on je přesvědčený o tom, že jeho budoucí manželka je přesně tenhle ten genotyp.
1: Ano. Ale tam jsem chtěl říct jenom to, že tam nejde ani o to, jak vypadá, ale jaký má, jako má energii, prostě jak je furt fresh, to je úplně neuvěřitelný. Jako.
0: Přitom také si prošla bolavým rozchodem, dokonce na to vznikl i diss track na fotbalistu Gerarda Piqueho, kterého znáte třeba z Barcelony z minulých let. No každopádně Shakira prostě a dobře opravdu dala světu několik zcela zásadních skladeb, několik skladeb, které nechci říct zlidověly, ale které zná prostě úplně každý. No a my si připomeneme její skladbu, kterou možná už poznáte.
1: Promiň, já jenom k tomu Piquemu, jo.
0: Ano.
1: On měl se Shakirou dítě, které se jmenuje Milan. Je to jako Milan samozřejmě, ale když to vidíš napsaný takhle, tak mě to pobavilo, že by měli český dítě. Nebo jako dítě s českým jménem.
0: A už jdem na to?
1: No už to prosím tě pouští.
0: Yeah. 2006, žebříček Spojených států, největší banger té doby. Shakira. Hips Don't Lie na Radio Wave.

0: Omeno Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Jsou tady další zprávy, posloucháte Rádio Wave. V 9 hodin ve studiu už je Anna Gažijová.
1: Zprávy Rádia Wave.
0: Rádio Wave.
1: Zprávy.
4: Poslanci by dnes měli projednat novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu v schůze sněmovny ale vyplní pravidelné interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová je chce využít k dotazu na změny v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 000 korun. V Česku roste počet dětí s individuálním vzděláváním. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsaných přes 7,5 tisíce žáků. To je nejvíc od zavedení této možnosti. Rodinu k tomu vedou různé důvody, včetně třeba psychických obtíží dětí nebo snaha přizpůsobit výuku jejich potřebám. Válka na východě Demokratické republiky Kongo podle šéfa Světové zdravotnické organizace komplikuje boj s epidemií eboli. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom to napsal před svou dnešní návštěvou africké země. Kvůli epidemii eboli v Kongu zemřelo přes 220 nakažených, u dalších více než 900 lidí mají lékaři na nemoc podezření. Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne dnes dopoledne 66. ročník Zlín Film Festivalu. Mezinárodní festival pro děti a mládež potrvá až do 3. června a nabídne letos na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
1: Sport.
4: Tři čeští tenisté postoupili na Roland Garros do 3. kola. Jakub Menčík v 5 setech zdolal Argentince Navoneho, Marie Bousková porazila Britku Jonesovou 2-0 a Karolína Muchová zvítězila nad Trachimovovou z Uzbekistánu taky 2-0.
1: Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty se budou pohybovat od 21 do 25 stupňů Celsia. To byly zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje čtvrteční ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Fontaine's DC. Pani Mejset, co jsi způsobil, chlapče? Fontaine's DC, Starburster na vlnách Radia Wave, krásná skladba. V 9 hodin, 9 minut posloucháte to nejlepší, co můžete udělat v tuhle chvíli, je poslouchat ještě víc. To znamená, že napnout svoje uši a uvědomit si, že život, který tady žijeme, je ovládaný úplně něčím jiným než našimi rozhodnutími, protože všechno tady řídí naše znamení.
1: Co mi to chceš říct? Aha, už.
0: A všechno, co dneska se... Všechno, co... Já jsem si myslel, že se teďka tady veřejně přihlásím k tomu, že jsem třeba reptilian. Nebo všechno to řídí zednáři z Bohumína.
1: Ano.
0: Ne, přátelé, to si nemyslím. Nýbrž si tedy... To už je po třetí, co jsem dneska řekl slovo nýbrž. Myslím si, že je čas otevřít tedy tohleto písmo pro dnešní den. Bořku, ty... Jakožto člověk, který samozřejmě na to moc nevěří, tak ani přiznej se, když si třeba, nevím, na chatě, tam vidíš nějaké ty časopisy horší kvality, pokud to tam taky máte, my to tam taky máme. Tak neotvíráš si tady tyhle ty rubriky, aby si tak početl, co vlastně ten tvůj život?
1: Hele kamaráde, když jsem na téhle chatě, tak já si ty rubriky neotvírám, já ty časáky čtu prostě na jeden nádech úplně celý, protože tam není co dělat.
0: Tak to je skvělý. Já bych to dneska pro změnu otočil, řekl bych, že pojďme si přečíst každý svoje.
1: Jo, tak jo, tak
0: aby tam nebyl ten komentář toho druhého.
1: Dobře.
0: Ale jako samozřejmě ten druhý hnedka s tím komentářem přispěchá, protože bude typovat, jestli vlastně to pasuje.
1: Jo, tak já čtu rybu na dnešek. Láska, váš milostný vztah projde jistou zkouškou. Její výsledek předznamená, jak se bude váš život dál vyvíjet. Svedete těžký boj.
0: Čekají ti nějaké boje?
1: Nevím, přijedu architekti a budeme rozhodovat, jak, co bude v novém domě.
0: A pozor, to je první 9 hodin, 10 minut a už je tady opět zmínka na Bořkův dům v Říčanech
1: tak
0: u Prahy.
1: Když se chystá ta rekonstrukce, tak já jsem toho teď plný, omlouvám se.
0: Ano, potom... je to, já jsem, přiznám se přátelé, já jsem viděl náčrty té rekonstrukce a skutečně týková podlaha, mahagonové jako dlaždičky.
1: Slonovinové zábradlí.
0: Neuvěřitelné, netušené věci, garáž, která se musí. Marek Eben to celé jako vlastně moderuje to kopnutí do země, respektive to rozbití nejdražšího šampaňského o základovou desku vašeho domu. Leoš Mareš potom s Liborem Boučkem dohromady a se mnou to budou moderovat ve chvíli, kdy to otevře a zpřístupní veřejnosti.
1: Ale Leoš Mareš potom bude rekonstruovat garáž ještě.
0: Ono pozor, ono je potřeba jako říci, že v Říčanech je teď obrovský povyk, protože si všichni Říčaňáci myslí, že se staví v Říčanech nová sportovní hala nebo nové kasino. Skutečnosti prostě jenom Bořek Jóra rekonstruuje obyčejný dům.
1: Ano.
0: Mě to nečeká, já to mám úplně jinak. Hele, rubrika peníze a práce. Cítíte skryté útoky na svůj projekt a nevhodné poznámky? Zachovejte profesionální tvář a své kroky raději dokumentujte.
1: Dokumentuj to, kamaráde, ať máš důkazy. Já mám taky kariéru, jo. Rozhodně nebude na škodu, když budete při práci sledovat staršího zkušenějšího kolegu. Máte štěstí, že vám to vůbec dovolí.
0: Tak... Nečteme si to mi nakonec jako vlastně navzájem.
1: Myslím si, že ty bys měl sledovat mě, kamaráde. Všem, protože jsem starší.
0: Mně se líbí, jak jsi mi totálně snědl můj nápad s tím, jak si prohodíme, protože já jsem v živém vysílání naprosto zapomněl, jaký jsi znamení. Tak jsem řekl, že
1: tohle
0: si přečtem každý
1: tenhle člověk,
0: každý
1: ty dostaneš kamaráde, za chvilku přijde vysvědčení, bude konec června, tak abys tam neměl zase dvojku z kamarádství.
0: No, uvidíme. Přátelé, 9 hodin 12 minut, máme se sebou horoskopy, čeká nás právě třeba ještě to mistrovství světa v hokeji, ale teď také můžeme nabídnout novinku v playlistu. Po Shakiře z minulé hodiny se teď vracíme k švédské popové ikoně, totiž Tuvlu chystá na polovinu září novou desku, kterou určitě spousta jejich fanoušků očekává. Takovým teaserem budíš skladba I'm Your Girl, right?

0: Dan's Hun, Mike Check na vlnách Rádia Wave, výborná věc, celkem svěží a nová v rámci českého rapového rybníčku, nedávno taky rozhovor s Dan's Hunem na Rádiu Wave a taky jeho Phono Session, tak si to na patřičných místech, jako je třeba web wave.cz, vyhledejte. No a teď už prostě k tomu tématu, které jako nemohlo dneska nebýt ve vysílání Rádia Wave, aniž by to byla nějaká naše pravidelnost. Božku, určitě jsi to četl a zajímá mě tvoje okamžitá reakce na to, že v Česku padl ten Eurojackpot.
1: Jsme v rubrice koktejle, předpokládám.
0: Nejsme. Tohle to je téma číslo jedna všech českých médií. Ne téma číslo jedna, ale téma všech českých médií. Protože pokud ty to nevíš, v Česku padla rekordní výhra v loterii, kdy někdo...
1: 9 miliardy.
0: Skoro 3 miliardy korun.
1: My jsme včera v divadle jenom ta kamarádka se ptala.
0: To je klasická diskuze, protože si říkají, co bychom si na prachama dělali.
1: No, samozřejmě to taky, ale hlavně jedna věc byla, první otázka byla, kolik je vlastně miliarda? A někdo říká 100 milionů, a někdo říká, ne, to je 1000 milionů. Takže ten člověk vyhrál skoro 3000 milionů. To je úplně jako... přesně z těchto důvodů, protože to s člověkem asi trošku zacloumá. Já jsem třeba řekl, že jako... Jako já bych tolik peněz, já nevím, já jich asi nechtěl, já už jenom představím, že mám tolik peněz a jsem nervózní, je mi prostě špatně od žaludku, nevím, asi bych si zvykl, jo, ale no ale že tomu výherci je nabízená psychická

0: Ztratíš jako smysl života, pokud si neumíš najít jako jinou věc, než je pro spoustu lidí chození do práce a tady tahle ta jako v uvozovkách, nebo ne v uvozovkách, rutina, nějaké dlouhodobé plány, někdo spoří, řekne si dobrý, tak teďka, když hodně máknu, tak za 4 roky dostaneme šanci mít hypotéku, za dalších 30 ji potom splatíme a pak ji konečně spálím a v těch 65 zapálím doutník a tohle a ty najednou si můžeš koupit jako vlastně mrakodrap na pankrát. No. A zbyde ti dost peněz na další mrakodrap kdekoliv jinde.
1: Ano, já přesně tak. No, já bych samozřejmě si koupil nějaký letní byt, potom nějaký horský byt na zimu, že jo. Koupil bych prostě bydlení rodičům a sourozencům.
0: A mrakodrap na Pankráci možná bude stát tak ty 3 miliardy, ne?
1: To já nevím, ale koupil bych nějaký činžák, který bych prostě potom pronajímal. Ale potom jako tohle všechno jsem koupil a pořád mám třeba podle mě ještě 2,5 miliardy. Jakože...
0: No, já myslím, že jako bych to tak viděl, že 200 milionů na takové jako první utrácení toho, že bych si koupil ten německý kabriolet vysněný a další věci a další věci. No a potom by člověk začal cestovat.
1: My jsme si dělali srandu, že já bych si koupil divadlo, nebo já bych si koupil filmovou produkci a obsazoval bych se do hlavních rolí.
0: Kdyby si prostě, a pak by si zavedl i filmové ceny, které by si, a ty bys ten ceremoniál moderoval,
1: ano.
0: Zároveň by si byl v publiku, zároveň by si vyhrál.
1: To je zvrácená myšlenka na desku.
0: V kategorii nejlepší Bořek Joura jsou nominováni. Bořek Joura za roli ve filmu Bořek Joura. Bořek Joura za roli ve filmu Bořek Joura 2.
1: Bořek Joura se vrací.
0: A Bořek Joura za roli v dokumentu Bořek Joura Making of. A vítězem se stává Bořek Joura. Cenu předá Bořek Joura. Pane Jouro, je to vaše.
1: Já moc jako jsem nečekal.
0: A Bořku taky chcou, jestli chcete říct.
1: Jsem to nečekal. Mě to hrozně dojímá, tahle cena.
0: Tak ano, to je podle mě asi možná nejkurioznější využití těch peněz, jaké jsem zatím asi slyšel.
1: Jsem tady pro tebe.
0: Takže krásné. Přátelé, Eduv syn a skladba Včera, za chviličku na vlnách Rádia Wave. Povídali jsme si o tom, že tedy v Česku padl takovýhle rekord, nezmínili jsme poslední věc, sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň, takže český státní rozpočet, tedy my všichni, přátelé, my všichni dostaneme 437 milionů korun. Když to rozdělíš na 10 milionů lidí, tak je to 437 korun na každého.
1: Jo, no jako takže ne 437 milionů.
0: Ty jsi myslel, že každý dostaneme 400. On už viděl úplně... chudák, bože, tu splacenou hypotéku.
1: To mi to úplně cuklo.
0: Přátelé, tak to není. Prostě do rozpočtu připluje 500 milionů za to, že jsme v systému, kdy se zdaňuje samozřejmě výhra. Nenabádáme vás rozhodně k tomu, abyste sázeli, abyste tímto způsobem se vydávali. Pouze konstatujeme, že se v Česku stala tahle ta situace. Myslete na to, Eduv syn, FKA Twix nebo Mustafa na vlnách rádia Wave.
2: Nazdar, nazdar, zdraví vás Eduv syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

0: travă.
1: Un mălnuier.
0: A termiť kulatý.
1: Vecina.
2: A teď už to bylo poznat, že teď už je to hokejová znělka.
1: Jo, to bylo
2: komuště. Teď je to ta hokejová znělka, přátelé.
1: Myslíš stejně jako předtím?
2: Ano, týzujeme to tady celé ráno, teď si o tom podrobněji popovídáme. Dnes 16 hodin 20 minut, čtvrtfinále mistrovství světa, opět nastává ten den D, den zúčtování, den, který rozhodne, jestli je šampionát úspěšný, a nebo jestli je šampionát neúspěšný.
1: Líbí se ti tenhle formát?
2: Líbí se mi tenhle ten formát. Líbí se mi tenhle ten formát, byť by se mi neměl líbit kvůli tomu, že na něho často jako trpíme. Letos teda je potřeba říci, že k tomu zápasu budeme hrát s Finskem, s týmem, který prohrál pouze jeden zápas, a to s favorizovanými Švýcary. To znamená, že se český tým musí stěhovat, to znamená, že odehraje na jiném stadionu zápas, konkrétně tedy v Curychu s Finskem, a mohl se tomu vyhnout tím, že bychom porazili Slovinsko a porazili Norsko.
1: I to Slovinsko by stačilo,
2: už takhle málo, ale co se dá dělat. Na druhou stranu, Božku, já jsem možná trošku větší optimista v zápasech s těžšími soupeři než s těmi lehčími.
1: Já jsem byl taky, ale mám pocit, že náš tým nedokáže hrát konzistentně celých 60 minut, že tam je pár záblesků, ale potom, když prostě se nám nepovede nějaký úsek, tak je možný, že třeba chytneme dva góly a my se na každý gól, který dáme, strašně nadřeme, a letos nám to tam opravdu nepadá, teda musím říct. Jako kromě zápasu prvních 5 minut nebo 10 minut se Švédskem, kdy jsme vedli najednou 3-0, OK, ale to je statistická odchylka. Jinak prostě nemáme nějaký válec, nemáme nějaký vloženýho střelce, na kterého kdybys věděl, že přihraješ, tak prostě jednou se 4 střel dá gól. To se neděje. Obecně máme třetí nejmenší počet střel na bránu v celém turnaji, jo?
2: Jsi teda spíše pesimistou před dnešním odpoledním
1: zápasem?
2: Ne, jsem
1: optimistou, protože je to zápas stejně jako finále třeba Ligy mistrů, je to prostě o jednom zápase, stát se tam může cokoliv, a když budeme hrát zodpovědně dozadu, tak to bude třeba zápas na málo gólů a my skutečně vyhráme na dva góly. No.
2: Já bych jenom teda chtěl říct, jsem velmi překvapen, že jako kurzově si stojíme velmi, velmi špatně.
1: Jo?
2: Je to 1,5 Finsko přes 5 na nás.
1: No, tak to.
2: Takže to je skutečně velmi zajímavé.
1: Skoro, že mám 2,9 miliardy, to bych to tam poslal.
2: Jak to vidí.
1: Ty brňo, představ si to, že jsi ředitel sáskové společnosti a najednou ti tam cvakne tady takováhle věc a ty jenom, no tak to ne. To ne.
2: Ne, tak samozřejmě nemyslím to tak, že by jsme měli sázet, myslím to proto, že ty kurzy napovídají vlastně, co je pravděpodobnější v tom daném utkání.
1: Ano.
2: Když odbočíme od zápasu Česko-Finsko, tak musím ti, Božku, říct, že jsem letos hrozně překvapený tím, jak nabité to čtvrtfinále je, že skutečně každý zápas bude z mého pohledu skvělý, protože Česko-Finsko, jasně, nemusíme si to vysvětlovat. Další čtvrtfinále, Kanada-USA, byť trošku nerovný boj v tom, že Kanada dokázala přivést pár hvězdných hráčů, Amerika taky, ale myslím si, že Kanada je na tom mnohem lépe a bude asi favoritem. Norsko-Lotyšsko, zápas, který bych si normálně pustil,
1: zápas,
2: to bych si fakt jako vlastně pustil. No a večer taky Švýcarsko-Švédsko, Švýcaři doma. Švédi, kteří dlouhodobě patří k naprosté špičce a jsou jako při plné sestavě lepší než Švýcaři.
1: Ano, a mají hodně mladý tým.
2: Ale Švýcarsko prostě chce doma vyhrát mistrovství světa a všichni, co můžou, tak hrajou.
1: Já jako strašně doufám, že tady dneska večer nebudou švýcarské slzy, protože potom, co předvedli v té skupině, že porazili úplně každýho, tak jak to těm Švýcarům to vítězství i přál?
2: Ale trošku to smrdí, viď? Že by to takhle mohlo prostě dopadnout, že z těch zápasů se stane tohle. Uvidíme.
1: Je to tak.
2: 16:20 tedy dneska Finsko-Česko, čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji. Doufejme, že to dopadne dobře. Držme palce našim hokejistům a no, držme palce taky i všem třeba lakrosistům a basistům.
1: Basistům?
2: Taky basistům. Sigrid a Blady na Radio Wave.

0: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
0: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
1: Čelisti.
0: Poslouchejte Čelisti už dnes, od 6 večer, na rádiu Wave.
2: Listen up. There is no before, there is after.

0: Blady a Blondie, nikoliv naopak, jako si myslel Bořek v posledním vysílání, že kapela Blondie má něco nového,
1: škoda,
0: tak
1: no.
0: Není to tak, ale Blady je také vynikající hudebník. Dohrává nám ve 3/4 na 10, kdy míříme za trošku vážnějším tématem, než je naše božkovsko-krištofovské vysílání, kdy jsme hodně jako odlehčení a srandovní goofy týpci z rádia.
1: Myslíš naše ranní show?
0: Přesně tak, tak teďka na téma, jestli jsou lidská práva v Česku v ohrožení, protože vláda minulý týden rozhodla o konci rady, která se zabývá právě lidskoprávní agendou a ta se přesune pod jednotlivá ministerstva.
1: Krok, který kritizuje velká část odborné veřejnosti, ale proč? No tak to se dozvíte v nejnovějším Impactu s redaktorem serveru iRozhlas Jakubem Grimem a také Johanou Nejedlovou z organizace Consent. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích. Před námi krátká ukázka.
2: Tady ta agenda v Česku stále nemá jako dostatečnou prioritu a my to vidíme obzvlášť na oblasti rovnosti žen a mužů. Tak Česko je v porovnání s evropskými státy 25. z 27 zemí v žebříčku, když se to porovná. Člověk by si řekl, že když vidíme tuhle statistiku, takže možná by to spíš chtělo posílit a podívat se na to, kde skutečně jsou ty mezery a zapracovat na nich, ale to se u nás neděje. Spíš to téma mi přijde, že politici a političky neberou dost vážně. Agenda romské menšiny. Už skoro 30 let nás kritizují různý mezinárodní instituce při přezkumech, že u nás stále diskriminujeme Romy a Romky. Ale že bychom tady měli nějaký zásadní progres v tom, tak to nevidíme. A to jsou právě věci, které se momentálně nějakým způsobem snaží řešit ty odbory pod úřadem vlády. A oni nemají úplně lehkou pozici, často tam jsou lidé, kteří se vyznají v té agendě velmi dobře a vedou různý souboj s ministerstvama o tu svoji agendu, protože se dostávají do nějakých střetů. Je tam třeba odbor, nebo pod odborem lidských práv je sekce, která řeší lidi se zdravotním postižením. A tady ta sekce se velmi často dostává třeba do střetu s MPSV nebo se školstvím, když hájí potřeby těch znevýhodněných lidí, protože to, aby se řešili ty jejich problémy, třeba stojí peníze navíc. A oni tam přichází z toho úřadu vlády a z nějaký své pozice toho, že jsou na tom úřadu, se můžou s tím ministerstvem o tom dohadovat a uplatňovat svoje připomínky. Vy, když tady ten segment vezmete a dáte ho přímo pod to ministerstvo, tak se tam chvíli bude moc snažit v rámci toho ministerstva něco vyhádat, ale v jednu chvíli jemu to už, jakoby, řeknou, to stačilo a půjde si to ministerstvo tím směrem, který si přece vzalo, protože mu šéfuje ten ministr, který má nějaký směr. Dneska tam je ta možnost, že zmocněnkyně, která vidí ty potřeby, který říká ten její vlastní odbor, může bojovat za tady tu agendu, ale ve chvíli, kdy my to přesuneme pod to ministerstvo, tak se vlastně tohle ztratí a ještě nás to v tom progresu, který už teď je jako velmi pomalý, spíš zabrzdí.
3: Impact. Po událostech, které mají dopad. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Parker a jeho psychedelický projekt rockový Tame Impala všechny možné žánry reprezentuje a zároveň se také nedávno představil s koncertem v pražské O2 aréně. Tohle byl track Dracula společně se zpěvačkou Jenny a to všechno se událo 5 minut před 10.
1: Ano, za chvilku už Anna Gažová a její dnešní poslední zprávy a v hodině příští se tak trošku podíváme na chudáčky.
0: Ty brďo, tak to je krásné. Anet X a Nobody Listen ještě před zprávami.
2: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Anet X, taky Nobody Listen a taky Taomi na skladbě Stejný sny, která dohrává pár vteřin před 10:00, no a to znamená jediné, Anna Gažilová už je ve studiu, před námi jsou další zprávy Rádia Wave.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě. Uvedl také, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Distributoři EGD a PRE musí odmítat část žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Je to kvůli omezeným kapacitám přenosové soustavy a taky enormnímu nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí. PRE problém řeší v menší míře, nejvíce na severovýchodě Prahy. Maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Před jednáním řekl, že chce napravit vztahy své země se Severoatlantickou aliancí. V Bruselu se Maďar ještě plánuje v pátek setkat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Asistent zesnulého amerického herce Matthewa Perryho půjde na 3 roky a 5 měsíců do vězení. 60-letý Kenneth Imamasa dostal trest za to, že herci podal smrtící dávku drogy ketamin. Matthew Perry, který se proslavil rolí Chandlera v seriálu Přátelé, zemřel v říjnu 2023 potom, co ztratil vědomí a utopil se ve svém bazénu.
1: Sport.
2: 17. etapu Giro d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Valgren a ve 34 letech oslavil první triumf v závodě nejvyšší kategorie. Jan Hirt dojel 12. a v celkovém hodnocení se vrátil na 16. místo.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, teplotní maxima 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A teď už na rádiu Wave pokračuje čtvrteční ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Florbal a Mar Junior, nebo Mar Junior, nebo Mahr Junior, těžko říct, jedno z toho je určitě pravda, dohrála skladba, která se jmenuje druhá liga rozhodně není ani vysílání Rádia Wave, to je extra liga, my se vám hlásíme v 10 hodin a 8 minut, kdy tedy musím říct, že dneska je velmi příjemný den, protože ty poslední tři, které byly na mě teda trošku moc vedernaté, tak to lehce slábne, ale kamaráde, viděl jsi víkend?
1: Neviděl.
0: On má pršet.
1: No konečně. Jako...
0: Ty jako, ano, pozor, ty jako zahradník samozřejmě víš, že je velké sucho. To je trend, nebo trend, to je situace, která je teď samozřejmě všude v České republice. Meteorologové varují před tím, abyste nerozdělávali různě ohně, pokud to není nutné, rozhodně ne nikde mimo váš pozemek a pokud tam, tak velmi kontrolovaně a mít třeba po ruce hnedka nějakou tu konev s vodou. Ale pozor i na to, že ten oheň, který můžete dělat vy na zahradě, tak malá jiskřička může klidně doletět až třeba dál než k sousedům.
1: Je to tak, je to tak, oheň se šíří velice rychle. Ano. Pozor na to. No, ale je to
0: takže
1: tak...
0: pozor, takže mě by zajímalo, ty jako zahradník máš trošku radost z toho, že by mohlo o víkendu pršet, nebo ano. Mělo by.
1: A nejde tak ani o plodiny, jako spíš ten trávník.
0: Dobře. Pojďme se dostat k tomu, že jsi skutečně zahradníkem, tedy druhá zmínka o tom, že máš zahradu, tedy zahradu vedle svého domu v Říčanech za Prahou. Teď mi řekni, co tam všechno ty kromě té trávy máš. Teď teda myslíme samozřejmě trávu myslenou jako okrasní záležitost, abyste nechodili po hlíně, že jo?
1: No, mám tam, letos jsem tam toho nasadil málo, protože tím, že se plánuje ta rekonstrukce, tak jsem si říkal, nevím, kolik na tu zahradu budu mít času. Mám tam česnek, zasadil jsem jabloň, malinu, jahody a bylinky.
0: No a bylinky, tak pojďme být konkrétní u bylinek.
1: Pažitka, petržel, hladkolista, i kadeřava a potom ještě saturejka, ta je výborná domas a bazalka.
0: Ty brďo. Tak je to něco, co jako si dlouho chtěl dělat, jo. A neumožňoval ti to hrozně. Život na Žižkově?
1: No hrozně, jako konkrétně ty bylinky mega. Někdo to teda pěstuje v květináčcích a tak, ale já zase jsem člověk, který často hraju jinde a tak a neměl jsem možnost se o to úplně starat a prostě v těch květináčích je potřeba tomu věnovat opravdu větší péči, než když to jenom prdnete do země a ono si to tam saje vláhu samo, protože prostě ty kořeny dosáhnou tam, kam by to v květináči už narazilo na dno. Takže za mě bylinky na záhonech mnohem lepší.
0: Vidíš, já jsem uvažoval, jestli bys vlastně třeba ty nemohl natáčet nějaký jako videoprůvodce krok step by step, krok po kroku, jak vlastně člověk, kouďák, jak člověk začne zahradničit. Já bych se na to díval.
1: Já vím, ale takovýhle věcí už je podle triliarda a mě tady ten obsah nebaví.
0: Škoda, tak aspoň, že máme tady ranní vysílání Rádia Wave, kde můžeš o svém zahradničení vesele mluvit.
1: Já jsem mluvil opravdu hodně veselé.
0: Já právě, znělo to spíš jako, že ježiši, aspoň, no, že bude pršet, nemusím zalívat, se to vyřeší samo. Super. Internet Girl nebo Anna Vaverková, to je hudba pro příští minuty na Rádiu Wave.

0: Anna Baverková a skladba Polepšovna, musím říct, že nebyla původně v playlistu, já jsem jí tam normálně dal, protože jí mám rád, je hezká.
1: No tak to jsi řekl krásně. Teď před námi promo na chudáčky, kteří mapují svůj vztah k tajemství. Co se ti vybaví, když řeknu slovo tajemství?
0: Tajemství je samozřejmě loď v Praze na Vltavě, kde se dějou různé věci. Ne, hele, tajemství je, no, je tam trošku jako špínka za tím slovem.
1: No co se ti vybaví? Mně se třeba vybaví městečko Palermo.
0: Tak to mě ne, mě se u slova tajemství vybaví něco, co z nějakého důvodu jako neříkám někomu. Ať už je to...
1: Bravo.
0: Jako, no ale nemusí to být nutně tajemství ve stylu, jako neřekneme mu to, že pro něho chystáme narozeninovou oslavu, mm-hmm. ale že to můžou být i nějaké věci, které prostě různě, a vidí to každý, kdo se pohybuje v nějaké společnosti lidí, jako jsou věci, které někteří ví a někteří ne a oni tam všichni tak spolu jsou a občas je to vlastně sranda pozorovat, když ty víš.
1: Ve čtvrté hvězdě to bylo nádherný díl na to, kdy vlastně tam se to tajemství, že Václav neužil tam něco provalil, co jakoby všichni věděli, ale nikdo o tom nemluvil a Ivan Trojan mu pak za to vyčinil, že takhle to nefunguje. Že
0: on prostě... prozradil to, že David Novotný a Lenka Krobotová spolu mají románek, ano. Respektive, že Lenka Krobotová z pozice nadřízené vyžadovala po instalatorovi Davidu Novotném služby různého druhu.
1: A nejen instalatorské.
0: Ano, právě. Mimochodem teda díky za připomenutí Čtvrté hvězdy, jeden z nejlepších seriálů, který tady z posledních let máme, byť už taky vlastně je to věc no víc než 10 let stará. No, takže tolik asi o tajemství, no ta... ale Adam Ernest s Petrem Uhlíkem určitě přispěchají s něčím komediálním, ale určitě i s nějakým přesahem do vážnosti.
1: Tak pojďme si dát trošku ukázky.
0: Trošku, nebo si dáme tu ukázku celou, řekni.
1: Dejme si, tak si jdeme celou, když jsou to ti chudáčci.
0: Tak ukázku celou, 3 minuty 12 vteřin a potom plné znění třeba na webu wave.cz.
2: Nejen doma, slýchám často tu formuli, ty určitě taky, přece to vždycky to začíná. Hele, tak já ti to řeknu, ale nesmíš to nikomu říct. A já na tohle zpravidla odpovídám, tak mi to neříkej. Mm-hmm. Tak mi to neříkej, já to nechci slyšet. No tak hele, jako já ti to řeknu, ale nesmíš to fakt nikomu říct. Nakonec se dostaneme k tomu, že mi to ten člověk řekne. Mm-hmm. A já to okamžitě někomu vyslyším. Samozřejmě, že jo. Co mám s tím jinýho dělat?
3: No,
2: to
3: už se samozřejmě... On přinese tu tíhu, ty informace hlavně na tebe,
2: no,
3: že
2: jo. No, šmejt jeden.
3: Chci si pomoct vlastně.
2: Já třeba tajemství ze zásady nedržím. Mně jakmile někdo slíbí
3: ne,
2: něco osobního, no. Okamžitě to hned
3: ale
2: říkám.
3: Ale ne i svoje tajemství asi úplně ne.
2: No tak to vůbec. No.
3: tam nemám ani kolonku.
2: To jako vůbec to moc nevím, tomu
3: nerozumím.
2: Tomu nerozumím jako. Hele, jednou jsem herec.
3: No jasně.
2: Ty lidi mají právo o mě vědět všechno.
3: Prostě.
2: No, přesně tak.
3: To je důležitý.
2: Přesně tak, já jdu na trh se svojí kůží i s cizíma.
3: No jasně, vezmu všechny kůže.
2: Já vezmu všechny kůže a jdeme.
3: Prostě. A jdem to přeprat.
2: Samozřejmě jsem taky mužčinu.
3: Jasně.
2: Tak se mi splašili štětce a vyrábím police do obýváku, jo? Koupil jsem si prostě v jednom hobby marketu 2metrový surový prkna z Jasanu, neopracovaný, jo. No a ty jsem prostě si na střeše začal hezky tak jako ladit, jo.
3: Vedle komína.
2: Přesně, na tý komínický římse, kde spávám. A takže jsem se nalakoval, respektive nalazuroval a teďkon je budu přidělávat na konzole, jo, na ty vingly. A já už jedny takový police doma mám a o těch mi můj táta, stavař, inženýr, řekl, že jsem ty vingly přidělal špatně.
3: Jo, jo, ano, víme.
2: No a já jsem se rozhodl, že je přidělám znova stejně, protože mu nevěřím.
3: Ne, ne.
2: Jo, takže já prostě nevěřím tomu, že to vinglový elko, klidně nám napište názor do komentářů, to představte si, že vingl má tvar L, jo, a mně přijde naprosto logický, že na zeď dávám tu jeho delší stranu toho L-ka a tu kratší dávám pod tu polici, a protože kdyby to bylo naopak, tak tam bude přece mnohem větší páka, která bude víc vylamovat ty šrouby ze zdi.
3: Ale ono v tom kratším je i silnější ten kov.
2: Ještě navíc.
3: To znamená?
2: To znamená, že to dám dobře. Protože dám ty kratší nahoru prostě a řekla mi to i umělá inteligence,
3: fakt?
2: Že to mám správně já. Takže pokud to mám správně já, tak prosím vás, už nejezděte z nového terminálu letiště, protože ten táta stavil.
3: Hustý.
2: Nejspíš tam budou špatně vingly. A nebo tam jezděte, ale dávejte bacha,
3: na
2: poličky prostě.
3: No jasně, no.
2: Jo, takže to jako fuck up zatím není, já vás budu průběžně informovat. A možná bude, možná ne, uvidí se.
3: A v neděli, každou neděli, to jsem ještě chtěl říct posluchačům, bude modlení se za vingly.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Rick Farina, skladba Nothing na vlnách Radia Wave v 10 hodin 33 minut. Posloucháte nejlepší vysílání v českém radiovém éteru, totiž ranní show s Božkem a Krištofem.
1: Ahoj, já bych otevřel rubriku koktejly, jestli dovolíš.
0: Tak dovolím.
1: Michal Mlinář píše o uprchlé želvě, která se po 8 měsících našla jen 300 metrů daleko od domova. A mě to oslovuje ten článek, protože mám želvu. Teda takhle, už mám jenom jednu, měl jsem dvě. Ta jedna loni nějak jakoby zdrhla a já ji nemohl najít.
0: Tak se podívej do garáže, to bude sotva na cestě tam.
1: No právě to se tak trošku zdá. Ono se to i říká v těch bajkách, že je želva pomalá a tak, ale musím vám teda říct, že ta želva na té hradě zůstala nehlídaná jako, nevím, řku 20 minut max třeba a nebylo jí.
0: Ty jsi během 20 minut ztratil želvu na zahradě?
1: Jo.
0: Já doufám jenom, že teďka neposlouchá někdo z nějaký třeba státní veterinární zprávy nebo vůbec jako někdo se zájmem o zvířata,
1: proč?
0: Tak fanoušek se... želv.
1: No, tak želvy
0: není se... možný, ne, to nejde.
1: Je to prostě tak a dokonce
0: a co když,
1: tam byl
0: co když přiletěl jako, že ses nedíval zrovna a přiletěl jakoby orel by neunes, ale kondor.
1: Jo, to jo.
0: Prostě zabloudilý kondor, který jako z někde mexických prérií nebo různých jako tady oblastí, se najednou spíš asi vlastně ano, Ant, El Condor Pasajero, skladba, tak se najednou objevil v Říčanech.
1: Víš, co by mě na tom mrzelo nejvíc?
0: Jako je to v tom Pupendu, ten lokální mrak, tak tady prostě byl najednou kondor, který mi unes želvu.
1: Zbloudilý kondor. No, víš, co by mě na tom mrzelo nejvíc na této situaci?
0: A to už budou, pak mě napadá už jenom gondor.
1: Že bych toho kondora neviděl, víš, jakože červen tu želvu, ale vidět prostě toho kondora.
0: Jakože víc by tě štvalo to, ne že jsi přišel o želvu, ale že jsi neviděl ten epický moment, kdy ten pták s tím rozpětím pětimetrovým najednou se snese a vezme tu tvoji želvu.
1: Která měla v tu dobu asi 12 cm.
0: Jak se jmenovala ta želva?
1: No, jmenovala se Tobiáš.
0: To jsi trošku zabil ten moment, já jsem čekal nějaký takový...
1: Já za to nemůžu, já jsem měl proto želvu vymyslený jméno třeba Hegel nebo Nietzsche, ale potom přišla, když jsme ji pořídili, moje starší dcera, a než jsem se nadechla, řekla, jak se ta želva jmenuje, řekla, tatínku, to je Tobiáš, a já, jo, tak je to Tobiáš. Tak máme ještě druhou želvu, protože to byla jako, to byl pár, nebo prostě měli jsme dvě želvičky, jsme sehnali zároveň od chovatele, ta druhá se jmenuje Bobiáš. Bohužel, no.
0: Jako potvrzujeme v tomhletom vstupu, že skutečně jsme nejlepší rádiovou show v éteru jako rádiových stanic?
1: Já myslím, že jo.
0: Ne, vážně, jako opravdu.
1: Já myslím, že určitě, protože...
0: Dobře, pojďme to zveřejnoprávnit, ať to má hlavu a patu. Co se mohlo teda podle tebe stát, že ta želva už tam není?
1: No, jediný východ ze zahrady byl pod zahradní brankou, kde by se jako horko těžko, když by asi opravdu hodně moc chtěla jakoby nějak proškrábla, jo. A nebo bude někde na zahradě. No, ještě zimu tam dala, mám tam takovou horu klestí, tak možná v klestí, kdo já vím, co já vím, kamarád.
0: Ne, jako, tohle to mě baví na práci rozhlasového moderátora, kdy zejména teda ve dvojici s Božkem Jourou, člověk opravdu neví minutu před tím, o čem se bude za minutu bavit.
1: Ano, a
0: vůbec
1: teď se bavím,
0: vůbec jsem nečekal před dvěma minutama, že budu pouštět El Condor Pasa do vysílání Rádia Wave, krásná písnička. Legendární melodie. Představte si to, přátelé. Nad Prahou letí kondor.
1: Nad Říčany.
0: A no, on už letí z těch Říčan, má v těch svých spárech tu želvu. A teď ten záběr, jako opravdu, drahá filmová kamera, z dronu záběr, jak míjí Žižkovskou věž a oblétá jí s tou želvou, s tím Tobiášem v rukou.
1: Spolením.
0: Přesně tak. A teď se pomaličku snáší nad Karlův most a jako letadla, piloti třeba občas zamávají na letiště, tak prostě najednou mávne tím křídlem, zvedá se nahoru směrem k Hradčanům, směrem k hradu, míjí víta.
1: A pouští želva, ta prolétá okne a přistává přímo na stole před prezidentem Petrem Pavlem.
0: V luxusní restauraci najednou spadne přímo do hrnce želva a
1: je z toho želví polévka.
0: Přátelé, tak i takový může být vstup ve vysílání Rádia Wave. El Condor Pasa v podání Fausta Papettiho, což je výborné jméno, třeba pro další želvu. Fausto Papetti.
1: Se mi líbila, měl psa Fausta. Ten už teda taky není.
0: Ježišmarja.
1: Toho vzal taky kondor.
0: Přátelé, to ne. Tohle už nejde, my už to vypínáme. Fausto Papetti a El Condor Pasa na Radio Wave.

Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

bro. Ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádou, je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný bohoněze, rozmotám je do uší, mi jde

chybu. Stokaři, vrajteři, rapeři, boxeři, díleři, Praha, safari. Vidím tvý kerky, lefruže hodiny, to se spůsobilo, bro. Blesky na ruce a andělský křídla na krku, to se spůsobilo, bro. A v každém

0: Přátelé, nic na světě se neděje náhodou. A náhodou nám rozhodně teď nehraje Fatboy Slim, protože ve studiu je Fatboy Slim Radia Wave. Jarda Petřík, ahoj. Nestor vysílání, absolutní legenda, člověk, bez kterého by Radio Wave nebyl rádiem Wave. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, kluci. Praise you. Tancujte.
0: 10 hodin, 48 minut. To, že jsme ve studiu ve třech, už logicky znamená, že se budou měnit stráže ve studiu Rádia Wave.
1: A že za chvíli tady budu v jednom.
0: Je to tak. Jardo, s jakou ty přicházíš, respektive přijíždíš, protože pokud to náhodou nevíte, Jarda přijíždí většinou s předstihem a sprchuje se na záchodě.
1: Je to pravda. Já bych tímto rád apeloval na vedení Českého rozhlasu, aby nám tady nainstalovali sprchový kout vedle, poněvadž opravdu je to potřeba.
2: Já
1: myslím, že i Maceo by to ocenil, tady náš
0: myslím, že
1: zvukový
0: jako v současné mistr. Době, přátelé, máme obrovskou šanci, že tady budeme mít rozhodně nový sprchový kout. Jardo, budeš to muset řešit stále vlčenými, vlčené ubrousky.
1: Ne, já si sem dovezu svůj bazén. Asi.
2: A nebo by se to dalo udělat, v Japonsku to třeba mají, že se jako vlastně sprchuješ
1: v Japonsku mají, ale v Japonsku mají všechno.
2: Že se sprchuješ na tom záchodě, že vlastně ta voda stéká potom dál.
0: V Japonsku,
2: nebo si myješ na ruce nad tou nádržkou, ze které se potom splachuje.
0: V Japonsku mají takových věcí, já jsem viděl na Instagramu tvého brachy video, ano. Jak si přijde sednout Japonsku na toaletu
1: a neví.
0: A najednou přijde, ale takový rošambo. Naprosto fantastický.
1: Tak... Přátelé, kamarád to má doma a musím říct, že od té doby, co to má doma, tak k němu
2: nechodí
1: chodím,
2: ven.
1: Tak k němu chodím daleko radšej.
0: Já chodím hnedka do vany.
2: Já taky.
0: To je bidet pro chudý lidi. Je prostě,
1: bidet pro chudý
0: je vana. Je přátelé, dneska jsme tady s Bořkem několikrát mluvili o hokeji a když přichází Jarda, tak nemůžeme mu jako nedat tu radost, aby jsme se o tom taky nepopovídali. 16:20 dneska Česko-Finsko, ty to, Jardo, stíháš, budeš tady do tří.
1: Já už jsem si koupil chipsy, prosím vás, včera, takže jsem připraven, abych aspoň tu hořkost té porážky si užil. Hej.
0: Takže pozor, takže ty přicházíš s mírným pesimismem tady.
1: S mírným, ano, přicházím.
0: S fatálním pesimismem.
1: S velmi, jestli opět vystřelíme čtyřikrát za třetinu, tak si myslím, že výhru máme
2: zlý,
1: v kapse.
2: No, to je zlý. To je samozřejmě zlý, ale jak já jsem říkal, já jsem mírný optimista.
1: Ale pozor, kdyby tu branku dali do rohu, tak podle mě Finové dostanou desítku.
2: Podle mě.
1: Protože v rohu, tam nám to zvětší letos.
0: Jarda jede.
2: Nekompromisní. No, já jsem mírný optimista, jak jsem říkal, pokud to bude zápas na málo gólu, tak máme šanci.
1: To je pravda.
0: Tak jako,
1: že by to došlo až na penalty, myslíš?
2: No, potom na penalty a... Počkej, jsou tam penalty nebo prodloužení do nekonečna? Penalty, že?
0: Tady je kus prodloužení a pak penalty. Prodloužení do nekonečna je až ve finále.
2: Ve finále, jo.
0: No, tak doufíme. 16 hodin.
2: A ty to vidíš jak, Krištofe?
0: Já jsem to trošku naznačoval. Já si myslím, že my neumíme hrát na slabší, ale umíme překvapit silnější a vždycky nám spíš sedí být outsider než favorit.
2: To je pravda.
0: A dneska jsme to viděli jasně i podle různých jako indicí, které naznačují, jak to utkání bude vypadat. Šance, že my podle bookmakeru vyhrajeme, je čtyřikrát menší, než že vyhrajou Finové. Takže skutečně si myslím, že jsme v té roli toho mírného jako outsidera a právě proto bychom mohli překvapit. A třeba to dotáhne do prodloužení a pak třeba si dají Finové vlastňáka.
2: Nádhera.
0: Přátelé, tak užijte si dynamické vysílání i s Jardou Petříkem do 15 hodin, no a potom všichni v 16:20, buď třeba k radiožurnálu Sport, anebo k dalším možnostem, jak sledovat tohle utkání, a my to tady s Bořkem zítra ráno probereme.
2: Určitě.
0: Mějte se krásně, pá pá lála, čau.
2: Čau.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tak Rosalía se vám představila a ten druhý člověk, který má na svědomí track, který před chvilinkou nebo pomalu doznívá, tak to je El Guincho. Konal Tura, 7 minut po 11. dopolední ze studia Rádia Wave vám přeje příjemný poslech Jarda Petřík, ale začali jsme docela solidní kytarovou odpalovačkou z domácí scény, Tomáš Palucha, Dominik Pilnáček a jejich nekompromisní věc Wilde Jagd. No a za chvilinku nový Rostam Batmangli, ukázka z jeho nové desky, která se jmenuje American Stories a na které najdete i spolupráci se zpěvačkou Clairou a právě tu s názvem Hardy vám v zápětí pustím. Přidám v téhle hodince tady třeba ukázku z nového dílu série Bedny, určitě dojde na kulturní tipy, no a v odpoledním čase potom například pozvánka na poslech nejnovějšího Slejváku nebo podcastu Nádech. Těšit se samozřejmě můžete i na nějaké ty Wave newsky, dávám spoustu tipů na to, kde můžete během léta potkat Radio Wave. No a teď už slibovaný Rostam Batmangli společně s Clairou, song pojmenovaný Hardy.

0: Po spolupráci Izomandiase s reperem, který si říká Loud Zwan, tady teď pro vás mám ukázku z nového dílu série Bedny, která přináší rozhovory s odborníky z domova i zahraničí, a hostem toho aktuálního dílu je italský kosmonaut Paolo Nespoli. V rozhovoru se mimo jiné dozvíte, proč lidská civilizace při pohledu z vesmíru vypadá jako polévka minestrone. Celý díl Beden na Wave.cz a v aplikacích, teď nasleduje ve vysílání krátká ukázka.
1: What's going through your mind? Co vás v tu chvíli napadá?
2: It's actually an interesting view. You can even do some philosophical considerations, for example, that
3: je to zajímavý pohled. Napadají vás filozofické myšlenky, třeba že všichni plaveme v polévce, kterou je naše země, jako minestrone se vším, co v ní plave. Nemůžete určit místo, kam přesně v polévce patří hrášek a kam mrkev. My jsme podobně namíchaní. Když jsme na zemi, nevnímáme, že jsme všichni v jednom minestrone. Chováme se, jako kdybychom byli různé entity, různé národy, které kontrolují svět. Takhle to ale není. Ať už ve vesmíru děláte cokoliv, chápete, že to, co děláte doma, má vliv na celý svět. Jsme všichni v tomhle minestrone a musíme se snažit spolu vycházet a uchovávat náš svět v obyvatelném stavu. To je něco, co vás v kupole napadá každou chvíli. Myslím, že všichni astronauti získají tenhle nadhled. Ve vesmíru patříte k nějaké zemi a vesmírné agentuře, ale ve skutečnosti se spíš cítíte jako součást lidské rasy. Jedním z nejlepších aspektů je, že tam jste s lidmi různých kultur, kteří mluví různými jazyky, mají odlišné zvyky, náboženství a gender. Tyhle rozdíly ale ve vesmíru nevnímáte. Máte jako lidé jeden k druhému blízko. Poslední věc, co řeknu, a pak vám přenechám slovo, je, že na Zemi nám často přijde, že máte schopnost kontrolovat a zásadně ovlivňovat, co se na planetě děje. Často slýchám, že Zemi ničíme, ale mně přijde, že schopnost zničit planetu Zemi nemáme. Jsme jen schopní zničit podmínky, díky kterým na Zemi můžeme být. Můžeme změnit teplotu, můžeme všechno spálit. Ale Země nezmizí, ani ji nezničíme. Jak dlouho jsme na planetě jako lidé? 200 nebo 300 tisíc let? Ale Země je tu 4,5 miliardy let. Takže když ostudně zničíme podmínky, díky kterým na této planetě můžeme dál být, zmizíme. Ale Země nezmizí. A můžu s nadsázkou říct, že za pár milionů let planeta obnoví lesy a všechno ostatní, co je potřeba. A Země bude zpátky, ať už s lidmi, nebo bez nich. The Earth is going to be back
1: with or without humans. And you often talk about this as one of the two transformations. Právě jste popsal něco, co často nazýváte jednou ze dvou vesmírných transformací, kterými jste prošel. Kromě určité filozofické proměny zmiňujete, že jste se kvůli mikrogravitaci musel stát mimozemským člověkem.
4: Just by the virtue of living in microgravity.
2: When I talk about the change between terrestrial to extraterrestrial, which is the beginning of...
3: Když mluvím o tom, jak se z pozemšťana stane mimozemšťan, myslím tím, že si musíte zvyknout na prostředí, kde není gravitace. Když jste mluvil o pohledu z kupoly, nastínil jste, že ve vesmíru není žádné nahoře a dole. Na Zemi, co je nahoře a dole, určuje gravitace. Ve vesmíru musíte změnit svoji referenční soustavu. Když vás na začátku pobytu ve vesmíru požádají, abyste udělali experiment nebo jinou aktivitu na stropě Mezinárodní vesmírné stanice, říkáte si, jasně, ale jak se tam nahoru dostanu? Pamatuju si, že jsem se takhle zeptal jednoho amerického astronauta, který se na mě podíval stylem, a co je za problém, prostě se odstrčíš a jdeš nahoru. Řekl jsem, no dobře, věřím ti, ale co ucítím, když se tam vydám? A on mi krátce odvětil, nic. Řekl jsem mu, že mu nevěřím. Odstrčil jsem se a pevně jsem se chytil. Přišlo mi, že když to neudělám, spadnu dolů. Ale pak jsem se pustil a nespadl jsem. Referenčním bodem se ve vesmíru postupně stanete vy sám. Cokoliv nad vámi je strop a cokoliv pod vámi je podlaha. Když se otočíte vzhůru nohama, je to, jako by se otáčela vzhůru nohama celá stanice. Takže když jste se ptal, jestli jsem se z kupoly díval nahoru nebo dolů, vlastně sám nevím. Podobný pocit zažíváte, ať už na stanici děláte cokoliv. Máte v ruce pero a pustíte ho. Chvíli zůstane na jednom místě a pak začne odplouvat. Na Zemi pojmete pozici několika věcí okolo sebe najednou a máte nad nimi kontrolu. Ve vesmíru jsou to nanejvýš 3 nebo 4 věci. První věc dáte na jednu stranu a druhou na druhou. A když umisťujete třetí, první už pluje jinam. Určitě znáte slavnou fotku astronautů, kteří mají v ruce lentilky M&M, rozevřou dlaně a lentilky se rozutečou do všech stran. A nejde jenom o umístění věcí. Co když se otáčím, ale vlastně si toho nevšimnu? Najednou věc není tam, kde byla. Ale ne proto, že tam není, ale proto, že já sám jsem se vzdálil a ani jsem si to neuvědomil. To je velmi zneklidňující. Soubor dovedností, který potřebujete na zvládnutí podobné situace, je jiný, než na který jste zvyklí na Zemi. Zážitek mikrogravitace je ale zároveň pocitem svobody. Už nejste připoután k Zemi, ale můžete jít, kam se vám zachce. Můžete cokoliv vzít do ruky a nemusíte řešit těžiště, ta věc nespadne. Něco hodíte a letí to rovně na místo křivky. Tyhle věci jsou zpočátku zvláštní, ale baví vás, jakmile je pro sebe objevíte.
2: Which I think at the beginning are kind of strange, but they can be very fun when you discover them.
5: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Norman D'Loco a song pojmenovaný I Want a Beer. My se teď ale nebudeme bavit o pivu, ale o pice. Se mnou ve studiu totiž naše zprávařka Anna Gažijová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A bavit se budeme konkrétně zároveň taky o zpěváku Bad Bunnym, protože právě on namluvil v nové Toy Story zmiňovanou pizzu, navíc se slunečními brýlemi. Páté pokračování tohle animáku půjde do kin v půlce června, no a bude mít právě zmiňované hvězdné cameo, protože epizodní roli v něm nadaboval již avizovaný Bad Bunny. Takže prozrať, jak přesně nebo v čem ta role Bad Bunnyho v Toy Story spočívá?
1: No, tak podle oficiálního prohlášení studia Disney je ta pizza se slunečními brýlemi taková přirozeně cool a tajemná postava. Je,
0: shady.
1: Patří do komunity hraček, které žijí, které jsou zapomenuté a žijí v opuštěné kůlně na zahradě. A dalším nováčkem v obsazení Bad Bunny není jediný, je také skotský herec Alan Cumming a hlavní postavy budou opět stejně jako v předchozích dílech v angličtině dabovat Tom Hanks, Tim Allen nebo Joan Cusack. No a v nejnovějším díle Toy Story, už pátém, jak jsme zmiňovali, se hrdinové snaží zachránit svoji majitelku Bonnie před hrozbou v podobě chytrého tabletu, který je v češtině pojmenován Žabletka. A v anglickém originále tahle nové postavě propůjčila hlas Greta Lee.
0: Zpěvák Bad Bunny mimochodem prožívá docela úspěšný rok. Připomeňme si, v jaké souvislosti o něm v nedávné době bylo slyšet.
1: No tak třeba server BBC píše, že tím kamem v Toy Story Bad Bunny dosáhl další mety ve svém již tak velmi úspěšném roce, kdy získal cenu Grammy za album roku a byl také hlavním vystupujícím během přestávky finále Super Bowlu při takzvané halftime show a také se stal nejstreamovanějším umělcem na platformě Spotify. A z té herecké kariéry to pro něj nebude všechno, ta role v Toy Story. Nedávno totiž bylo také oznámeno, že bude hrát svoji první hlavní roli ve filmu Puerto Rico, který je částečně založen na životě jednoho portorického revolucionáře z přelomu 19. a 20. století.
0: No a protože Bad Bunnyho máme rádi i tady u nás na Radio Wave, tak si od něj rovnou pustíme i song Nueva Yol, aby jsme o něm jenom nemluvili, ale taky si ho mohli i poslechnout. Ano, díky, hezký čtvrtek.
1: Tobě taky.
2: Nueva Yol!

0: Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.
1: Řekla mi to vyšší inteligence. Davide,

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Po Ventolinově acidové vypalovačce pro vás mám dva divadelní tipy na dnešní večer. Prvním míříme do ostravského divadla Petra Bezruče, kde je dnes od 4 odpoledne na programu adaptace románu Amélie Nothombové s názvem Vrahova hygiena, která zkoumá vášeň pro absolutní pravdu, složité podoby lásky i možnosti skrýt se za slova nebo je nechat všechno odhalit. Divadlo Petra Bezruče a Vrahova hygiena dneska od 4. Alfred ve dvoře. To už jsme samozřejmě z Ostravy v Praze. Dneska od 8 hodin večer představení s názvem Rishi. O tom, že zažíváme konec globální éry a neb jak se připravit na to, co přijde, a jak žít v technofeudalismu, kde většinu našeho života ovlivňuje banda pedofilních miliardářů. Je politický aktivismus stále k něčemu dobrý, anebo se musíme raději připravovat na konec světa? Každopádně, ať už bude výsledek jakýkoliv, jedna věc je jistá, všichni jsme už z téhle situace velmi unaveni. Rishi dneska v Alfredovi ve dvoře v 8 večer.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Are you videoing me right now?

0: No, co bychom dali za nějaké ty kapky deště? Za mě teda pořádnej slejvák. Tadeusz Radce, ty kapky deště ve vysílání Rádia Wave, alespoň takhle vás, doufám, osvěžil tenhle song. Protože další tropické dny jsou rozhodně před námi, nebo minimálně dny, kdy asi nebude pršet. 10 minut před polednem ve čtvrtečním On Airu na Waveu. Před námi docela ještě Kate Le Bon a taky Shamir.
1: Středňajs. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop z Knedlo Zelber.
2: Či divadlo pro děti.
1: Kousek od Mělníka, kousek od Prahy. Statek Střednice, 29. a 30. května. Středňajs, festival, co není střední. Víc na sítích statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Casablanca.
4: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

La Linea de Puntos a 4:1 teď ve vysílání Rádia Wave krátce popolední. Čtvrteční On Air už za chvilinku pokračuje s další novinkou v playlistu, o kterou se tentokrát postará nashvillské indie rockové duo Houdy s ukázkou v podobě skladby Try, Try, Try z chystané nové desky Big World. No a do 13. třeba taky Flume společně s Vincem Staplesem, ASAP Ferg, Kate Nash a nebo třeba Market. Budu pro vás mít taky další várku kulturních typů. Podíváme se, co aktuálně můžete slyšet v nejnovějším díle podcastu Nádech. No a samozřejmě dojde i na nějaké ty další typy, co všechno najdete na našem webu a nebo třeba kde nás můžete během letních týdnů a měsíců potkat tam venku. Teď už Houdy, Try, Try, Try.

0: závist. Nepěkná to vlastnost, ale zároveň řekněme si na rovinu, kdo z nás někdy něco někomu nezáviděl. No a je to a priori špatně, pokud třeba závidíte svým kamarádům, dělá to z vás špatného člověka? Závist je normální, ale má špatné PR, alespoň to říká psychoterapeutka ve výcviku Zuzana Vyhnánková v nejnovějším díle podcastu Nádech, který se věnuje i tomu, proč nejčastěji závidíme lidem kolem nás a třeba taky, kolik závisti už je moc a kdy to začíná ničit naše vztahy. Ale závist nás může taky něco naučit. Co? I to se dozvíte, když si poslechnete nejnovější Nádech, druhý díl podcastu, který najdete samozřejmě na našem webu wave.cz a v podcastových aplikacích a ze kterého pro vás teď mám připravenou taky ukázku.
1: Závidět je o tom, že chceš něco, co mají prostě ty druzí. Vidíš na nich něco, co je pro tebe samotnou důležitý, lákavý, atraktivní a prostě bys to chtěla mít. Může vypovídat o nějakém našem nenaplněném potenciálu, potlačených přáních, něčem, co jsme si nedovolili ani chtít v minulosti, nebo nedovolili jsme si toho chtít dosáhnout. Kamarádka si dovolí odejít od manžela, já bych si to nikdy nedovolila a místo toho, abych upřímně nazdílela, že obdivuju a závidím její odvahu, tak na to budu mít prostě nějaký negativní názor nebo odsudek, nějaký prostě komentář, který jí jakoby negativně zhodnotí. Abych se vedle ní cítila dobře, tak já ji potřebuju snížit. Závidíme vlastně lidem, kteří jsou nám hodně blízko. I ty podmínky mají třeba podobný, jenom z nich dokázali dostat víc. Nebo jsou to lidi, kteří jsou jenom o krůček dál než my. Zdravá míra je reflektovaná závist. Ideálně to, že si toho všimnu, že závidím, už tohle je dobrý signál nebo taková jako trošku pojistka. V momentě, kdy si toho všimnu, tak s tím můžu vlastně jakkoliv pracovat. Pokud stavím svoji sebehodnotu, nevím, na tom, že jsem štíhlá, dejme tomu, tak je ta moje sebehodnota relativně vratká a není to pro mě výhodný. Takže pokud díky závisti jako zjistím o sobě tohleto, tak je skvělý, když mě to vede směrem OK, tak na kolika dalších nohách bych tu svoji sebehodnotu ještě mohla postavit. Pokud se bavíme třeba o nějakých jako důvěrných přátelských vztazích, tak mně přijde úplně skvělej hack, že to s tím druhým nazdílím a vlastně přiznám se k tomu, že je to pro mě teď náročný tohle sledovat, že se přistihuju u toho, že to závidím, že to tomu ale člověku třeba zároveň i přeju. Tohle, když člověk dokáže, tak už tímhle s tím se jako ohromně posílí, mi přijde.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Na hudebním festivale v Kamenici, taky na Colors of Ostrava, ale třeba i tradičně v Karlových Varech na filmovém festivalu. Tam všude budete moct potkat i Radio Wave. No a když se od čistě hudebních záležitostí zaměříme na naše podcasty a pořady, tak v Praze rozhodně doporučuji navštěvovat letní podcastovou scénu u Trojského zámku. V úterý 14. července si tam od 7 večer budete moct užít živě Casablanku, ve čtvrtek 23. července Quest, no a v srpnu hned na začátku 6. to budou Chudáčci živě od 7 hodin večer. A to si myslím, že by mohla být docela solidní řachanda takzvaně. Detaily na našem webu a nebo samozřejmě také na Facebooku Rádia Wave v sekci Události. Za námi Milan Ring se skladbou Dreamy a teď o 12:30 zase z toho snu vyskočíme společně s Laurent Hiber nebo A$AP Fergem.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
3: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
2: Tak koho máš radši?
4: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
5: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
4: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
6: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
4: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Po docela solidní zlomenině od producentky a zpěvačky Vagabond songu Do Your Worst pro vás mám 4, 5, 6 koncertních tipů na dnešní večer. Dva z nich jsou z Plzně, tak pojďme začít právě na západě Čech. Zachspap dneska od 8 hodin hostí pražskou hiphopovou kapelu Prago Union, která funguje už víc než 20 let, samozřejmě s frontmanem Katem aka Defem. S livebandem dneska po 8. večerní v Zachspabu v Plzni. No a o pár ulic vedle divadlo Pod lampou, to zase ovládne další důležité jméno na české scéně, a to ještě o jednu dekádu víc, Načeva a její aktuálně takové, řekněme, miniturné K desce nebe je rudý, které slaví právě ty 3 dekády existence a začátkem května vyšlo také poprvé vůbec na vinilu. Dneska večer s kapelou Načeva v divadle Pod lampou od 8. No a z Plzně pojďme do Prahy. Cargo Gallery, otevíráme palubu dneska s kapelami Hello Marcel a DJem Le Petit Nicolas. Začíná se v 8 večer. Do Fuxu můžete zajít na křest alba Phobia Kida a taky RNZ, no a jako support se představí ještě Gapex. Ve Fuxu se startuje v 7 hodin. Když se stoupíte po kulatých točitých schodech do Sub Zero, tak tam dneska uslyšíte Industrial Glitch Rockery s názvem Syntax Error a taky ještě Last of Fuse, začíná se o 7:30. No a naopak, pokud se vyškrábete na Starovský kopec, tak 07 vás dneska oblaží trojicí z Tokia, Pod krev a Decibely, neboli Dekonstrukce punku, roku i noizu. Hodně hlasitě, hodně intenzivně a bez kompromisů Guitar Wolf. Od 8 večer na Starovské sedmičce.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

textově nekompromisní a ostrá záležitost Germ od Kate Nash, která v tomhle singlu se celkem ostře vymezuje proti vylučujícím formám feminismu a taky otevřeně vyjadřuje podporu trans lidem. 12 hodin a 52 minut, čtvrteční on air na Wave, už za chvilinku zase s domácí scénou, jedna k Market a druhá k 58G, no a mezi ně se vklíní ještě projekt Gloom.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
3: Rádio Wave.
4: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Kaitou One Jazz. No a o ten solidně šlapající beat se předpokládám postaral producent Channel Tres. Tohle byla jejich společná věc pojmenovaná Recap, po které už budeme pokračovat trošku rockově, i když nenechte se zmást názvem songu Rock Music. Tahle britská hudebnice jménem Charlie XCX sice to vypadá, že se trošku, řekněme, v tom aktuálním singlu více kloní právě ke kytarovému zvuku, ale něco mi říká, že celá ta deska možná nebude zas tak výrazně instrumentální. Uvidíme, uslyšíme. Každopádně Charlie XCX s novinkou Rock Music v zápětí do vašich uší, v té hodince třeba taky Clipping Islands nebo Run the Jewels a určitě se můžete těšit i na další porci kulturních typů. We'll be right back.

Asi jste zaregistrovali, že scéna s opakem disu se stala po nějakých 8 letech minulostí, ale nahradila ji novinka, která si myslím bude taky stát rozhodně za to. Jedná se o Excalibur, rapová hodinka v plné zbroji, kterou můžete na rádiu Wave očekávat vždycky ob týden. A tuhle karavanu rapu plnou aktualit z bitevního pole s vybroušenými rozhovory a taky hlavními hybateli i šedými eminencemi scény vám teď ještě o něco více přiblížím v následující upoutávce. No a první díl už dneska večer.

0: Vinaře na rádiu Wave.
1: What's up, náš pořad Scéna s opakem disu se po 9 letech mění.
2: Nově přinášíme show Excalibur, kterou budete moct nejen poslouchat, ale taky sledovat.
3: Každé dva týdny nový díl, čerstvé informace ze světa rapu, rozhovory s vašimi oblíbenými Pokémony a taky speciály.
1: No a první díl letí do světa už 28.5.
2: A nově nás můžeš sledovat na Instagramu excalibur / Radio Wave.
1: In rytířství ví trust.
2: Třeba gobel rytíři.
1: My se jmenujeme Excalibur. Je potřeba říct, dneska tady máme našeho prvního oficiálního
2: prvního
1: hosta.
2: A to je Bane.
1: Yes, sir.
4: Děkuji za pozvání.
2: Čau, kámo.
1: Kdybys mohl kouzelným proutkem aktivovat nějakého spícího rapera, to ani nerepuje, prostě nevydává, ale ty bys ho mohl kouzelným proutkem probrat.
4: Opak, kde jsou, kámo. Ale fakt.
1: Máme tady na každého hosta takovou otázku. Chtěli bychom znát top 3 desky tvoje.
4: Hej, tak určitě All Time deska, to už jsem někde určitě říkal. Dizzy Rascal, Boy in the Corner, to je prostě jedna z mých nejoblíbenějších.
1: Nahrál bys raději do Maniac Type Beat nebo Refew Type Beat?
4: Tyjo, nevím, asi radši Maniac Type Beat. Yes.
1: Měl bys radši Trafiku pod oknem nebo Restauraci před kinem?
4: Trafiku pod oknem. Yes.
1: Já se ti možná rovnou zeptám, jestli vnímáš nějakou třeba svoji desku, že to byl ten zlomový moment, že jsi řekl prostě, hej, jdu si vydělávat prostě rapem, jakoby leave job.
4: S tímhle, s tou tvojí poslední větou, jdu si vydělávat rapem, tak to asi přišlo s ksichtem, no.
1: Jo.
4: Že to byly takový první koncerty jako za vejplatu a tak.

0: Islands Set the Fairlight. Už za dva dny, ale přečeno, abych byl úplně přesný, 31. května začíná v Budějovicích další Majáles. No a my tam za Radio Wave budeme mít i vlastní stage, takže tam nás případně rozhodně potkáte mezi 31. květnem a 5. červnem. Ale můžete nás potkat v červnu třeba i na festivalu Kamenice, kde si pro vás přichystáme hned několik živých formátů našich podcastů a pořadů, ať už je to Starter nebo Podhoubí, no a budeme tam mít taky celou stage. Podobně obsáhlý program pro vás chystáme i začátkem srpna na festival Povaleč, tam se můžete těšit na Podhoubí, Boys nebo třeba Starter mezi 7. a 9. srpnem. No a klasicky Čelisti samozřejmě i letos v Karlových Varech, konkrétně 9. července a Buchty tentokrát zavítají až do Ostravy na Colors, a to konkrétně 17. července večer v Aule Gong. Pokud vás zajímá, kde všude můžete v následující týdny Radio Wave potkat, tam venku na festiácích a na dalších akcích pod širým nebem a v plenéru, tak to najdete shrnuté na našem webu v sekci Wave News, a jinak samozřejmě pokud sledujete naše sociální sítě, tak vás tyhle typy taky určitě neminou.
1: V i-vysílání České televize.
2: Případy, které nedávají smysl.
3: Něco mi na tom nesedí, pane.
2: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
4: Patience je autistka.
5: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
3: Jen možnou.
5: Spíš patrnou.
3: Ne!
2: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
6: Klidně je mohla zavraždit ona.
2: Patience.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Aiko Atea a jejich spolupráce Hunger a jestli vy máte taky hlad po nějakém tom kulturním vyžití v podobě navštívení nějaké té zajímavé výstavy, tak rozhodně poslouchejte dál. Mám pro vás tři podle mě hodně dobrý tipy na výstavy, na které sám ještě chci vyrazit, aby taky ne, když první z nich se koná v mé rodné Kutné Hoře. Jedná se o výstavu Petra Válka s názvem Na divoko v prostoru Gasku. Výstava, která představuje nejnovější tvorbu tohoto hodně, řekněme, specifického hudebníka, ale taky člověka, který si v posledních měsících skvěle hraje s AI a vytváří pomocí umělé inteligence fantasmagorický svět obrazů, zvuků i objektů na pomezí výtvarného umění, hudby a performance. No a ta výstava pracuje s fiktivní pamětí Sudet, psychedelickými obrazy generovanými právě pomocí AI a taky dětskou imaginací, ve které se mísí punková hra, hororové záběry i groteska. Výstava Na divoko je hodně výstavou o vzpomínkách na dětství, taky o drsné krajině sudetského venkova i o chaosu současné reality. V Gasku Petr Válek Na divoko. No a pokud máte rádi Petra Válka tak jako já, tak můžete vyrazit na jeho tvorbu i do Šumperku. V galerii Jiřího Jílka je aktuálně k vidění výstava Sudetenland, opět Petra Válka, kde se tentokrát představí hlavně fotografie, filmy a videa, ve kterých Petr Válek vzájemně krotí šumperské a jesenické reálie s umělou inteligencí. No a třetí tip, tak tím zůstáváme v Praze, galerie Villa Pelé, Andrej Důbravský a výstava pojmenovaná The Rest Interval, která představuje nejnovější práce tohoto slovenského umělce v souladu s jeho dlouhodobou tvorbou, která se soustředí na motivy mužského těla, stylizované autoportréty i záznamy venkovské krajiny, propojuje tenhle projekt témata tělesnosti, přírody, ekologie, queer identity i metamorfózy. Na výstavě můžete vidět sérii obrazů s motivy včel, slepic i dalších organismů. No a výsledkem je svět bytostí, kde jsou všechna těla, lidská i nelidská, vzájemně propojena pulzováním, pohybem a neustálou proměnou. Andrej Důbravský v galerii Villa Pelé, výstava pod názvem The Rest Interval.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
4: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
3: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
4: A pomlázka asi je, když padá listí, vidíte.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave.
6: Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: skeletons.
1: Radio Wave. Wave. Wave. Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
3: Čau, tady Tom z Ghost of You, posloucháte Radio Wave.

0: Český rozhlas Rádio Wave. Děláme vlny. Rádio Wave.
1: Jedna z domácích novinek v playlistu za náma, tohle byli Florbal a Mar Junior, neboli lidé, které můžete znát třeba z kapely Dukla nebo z projektu Media Service. No a z druhé ligy teď míříme do té úplně nejvyšší v uvozovkách, samozřejmě, každý to má jinak. Shy Girl, Georgia Smith a taky Sad Boy a jejich Wifi Redeem. A potom zase obloukem zpátky na domácí scénu s projektem So Sane.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Jestli posloucháte speciální sérii Buchty o Bibli, tak už asi tušíte, že Ježíš byl trošku nezvedené děcko. No a v další epizodě tohohle speciálu se podíváme na jeho zázraky. Jaké všechny kousky se mu povedly, jak to s nimi vlastně myslel a co si z nich můžeme odnést dnes v roce 2026. Buchty pokládají zvídavé otázky faráři z pořadu Hergot Petru Wagnerovi, to už určitě dobře víte. Tady je ukázka a celý díl na Wave.cz a v podcastech.
1: Po takové iniciaci se Ježíš pustí do práce a sice najde si učedníky postupně.
2: Ty výběra... A jak? Se pověsil si jako inzeráty, jo? Napsal, hledám učedníky.
1: Ale skoro to není úplně jako špatný nápad, protože se zdá podle toho výběru lidí kolem Ježíše těch nejbližších, že jsou to fakt totálně random lidi. Že to vůbec není vybraný ani podle toho, jak by byli hodní, jak by byli duchovní, jak by byli chytrý, to už vůbec ne. Aha. Prostě to tak vypadá, že jde tím krém a nabere toho, kdo mu přijde do cesty a takhle se kolem mě sjede taková nesourodá skupinka těch 12, těch nejbližších. Moc spolu ty lidi nemají společného, asi se všichni mezi sebou nemají asi taky úplně rádi celou dobu, nebo stejně rádi celou dobu, ale je to prostě taková jako skupinka, která se kolem něj utvoří.
3: Ale jsou to všechno muži.
1: Ale tady je potřeba říct, že nejenom, že na spoustu z těch mužů jsou navázané ještě další ženy a že jsou tam další kamarádky v tom širším okruhu, ale ten nejbližší okruh má teda 12 chlapíků. Teď už se dostáváme k tomu prvnímu zázraku, což je zázrak typu party. To je oblíbený typ Ježíšova zázraku.
2: Na party, jo?
1: Je to prostě...
3: Chlebičky.
2: To by podle mě tenhle typ zázraku si myslím, Petře, že by byl oblíbený i dneska u lidí. Zázrak na party.
1: 100%, ale taky nám dokumentuje, že Ježíš prostě není suchárek, že s ním je legrace a že to bere
2: suchárek.
1: Tak, že ta služba není nudná, suchopárná a zcela jenom duchovní, ale on jde na svatbu, jde tam s maminkou a jde tam s těma svýma kamarádama a na té svatbě se stane věc, která na Blízkém východě je veliká ostuda a sice, že tam dojde víno. Ty svatby trvaly tehdy minimálně 7 dní a 7 nocí,
2: tak to
1: ale když už někdy
2: vínka.
1: V půlce dojde víno, tak to znamená, že to někdo pokazil, významně to pokazil. Pokazil to ženich, jehož to je zodpovědnost, pokazil to asi taky správce svatby, který by to měl mít spočítaný. Ty svatby byly vždycky veliký, ale nemohl.
2: To je teda kalba s velkým K, ale Peťo, 7 dní tam teda takzvaně.
1: No tak na tom Blízkém východě ještě dotečka. Ty svatby jsou takhle nároční několika denní a lidi si kvůli tomu berou třeba půjčky.
3: To není na úřadě a tak.
2: Dobře, takže ale zpátky teda k věci. Takže Ježíš se svýma kámíkama a se svojí mámou.
3: Jdou na kalbu.
1: Ano.
2: Neboli na svatbu a tam se stane průšvih, že tedy dojde víno.
1: Ano, já bych chtěl, abyste to přečetli, protože je to kratonký a myslím si, že to nejlíp zní v tom evangelijním podání.
2: Jako myslíš, ta historka, které se to týká.
1: Ano.
2: Řekni ještě teda, Petře, z čeho budeme citovat, aby všichni byli v obraze.
1: Budeme citovat z Janova evangelia, kde je tenhle zázrak popsán.
4: Buchty o Bibli. Ivana Veselková, Zuzana Fuchsová a farář Petr Wagner rozebírají nejznámější příběhy a postavy z Bible.
5: Buchty.
4: Co se dělo v ráji? Nosil Ježíš Kristusky a proč Bůh není rodu mužského? Všechno se dozvíte. Buchty o Bibli. Poslouchej na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Pojďme ještě do kina, i když dneska venku není až takové vedro, abyste se museli schovávat někam do stínu a do setmělých sálů, ale samozřejmě, pokud chcete vyrazit na film, běžte. Dneska můžete třeba v Chebu do kina Svět na Star Wars offshoot, takzvaně Mandalorian a Grogu, promítá se od 8 hodin večer. Kadaň a kino Hvězda zve na Zootropolis Město zvířat 2 od 6. Znojemské kino Svět, tam je na programu Mandalorian a Grogu o 7:30 a Hranice věrnosti v 8. A tipy zakončíme na severu Čech, Jablonec nad Nisou a kino Junior, horor Posedlost, na který se taky chystám a hodně se na něj těším.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: No pojď ke mně, co pak mě nemáš rád?
5: Zůstaň se mnou, Maty. Co pak chceš, aby byl smutnej?
4: Tak koho máš radši?
6: Rozvod rodičů pro dítě není nikdy nic jednoduchého.
7: Kde budu doopravdy doma? Co když budu furt jenom na cestě?
6: Ale pomáhá vědět, na co se připravit.
8: Chci, aby si věděl, že tvůj názor je důležitý.
6: Seriál Matyášovi rodiče se rozvádějí ukazuje, jak rozvod opravdu probíhá. A na ČT Edu najdou děti i rodiče informace, podporu a pomoc.

Dvě audioknihy aktuálně pořád ještě můžete poslouchat, buď to na našem webu nebo na audioportále Můj rozhlas. Tu první už jste teoreticky slyšet mohli, protože jsme ji pro vás znovu zpřístupnili díky úspěchu v audioknize roku, kde získalo Piko druhé místo. No a 10 zhruba půlhodinových dílů tak aktuálně můžete znovu poslouchat do 17. června. Tou druhou audioknihou je pak dílo Dory Čechové pod názvem Teresko, vrať se. Jedná se o deník matky, jejíž dcera byla postřelená na filozofické fakultě. 9 dílů tohle audio deníku, tak na ty máte čas do 30. června. Obě aktuální audioknihy samozřejmě najdete na našem webu a jak už jsem zmiňoval, poslouchat je můžete i na audioportále Můj rozhlas. My teď míříme z domácí scény do Švédska za Tuvelu a její novinkou pojmenovanou I'm Your Girl Right z desky, která vyjde v polovině září pod názvem Estrus. Výslovnost berte s rezervou, vůbec nevím, jak to s těmi švédskými sykavkami vlastně je.

člen otázky. Smyslel jsem, že těší bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že těší bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.

0: bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky.
1: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
2: Hudební mix Rádia Wave.
3: Hudební mix
1: Rádia Wave.
2: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Výjimky potvrzují pravidla, znáte to, tak máme sice už po třetí odpolední, ale stejně si to tady ještě s Martinou ten mikrofon předáme. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Dohrává nám se Gaborega Angel on My Shoulder. Ať už sedí na vašich ramenech kdokoliv, tak doufám, že jste rádi, že tam je. Před námi teď za chvilinku Overmono a my jsme se tady tak trošku bavili, že v souvislosti s jejich vystoupením, které se chystá v srpnu na Pop Mese, že je to asi jedno ze jmen, které bychom rádi viděli. A zároveň vím, že ty by ses tam těšila na někoho úplně jiného a já vlastně nejvíc taky.
1: No, je to tak, pokud v první řadě můžu doporučit některý z českých festivalů, tak je to rozhodně Pop Mese, ať už je to atmosférou, ať už je to tím, jak vypadá areál, ať už je to line-upem vlastně, která jména nabízí, tak Pop Mese za mě určitě festival, který doporučuju k návštěvě. Já sama jsem tam byla dvakrát, takže zažila jsem starý areál, zažila jsem nový areál na Velodromu, ten je o dost lepší teda než ten, co býval na začátku festivalu. No a máš pravdu, zrovna Overmono bych si docela dost ráda poslechla na život tohle.
0: A mimochodem ta deska vyjde přesně o tom víkendu.
1: No, takže to bude jako na první dobrou, musíte stihnout rychle naposlouchat a pak se vypravit na jejich živé vystoupení, anebo ho budete poslouchat vlastně třeba až po tom vystoupení, které vás doufám třeba naláká. Já na tom line-upu letošního Pop Mese mám jednu favoritní kapelu na jejíž jméno, protože jsme se vůbec nedomlouvali o tom, že se budeme povídat o tom festivalu. Nemůžu vzpomenout teďka.
0: Bokojut,
1: děkuju, prosím. Ano, já občas mívám tendenci zapomínat názvy i svých oblíbených kapel, tak děkuju za tohle.
0: Been there, done that.
1: Ano. Bokojut, to je, protože já letos na Pop Mese nejedu a mrzí mě to, tak jod, tak... Bokojut, ano, vracím se zpátky k tomu názvu, tak je švédský hudební projekt kapela, která vydala naprosto excelentní desku v loňském roce a doporučuji dohnat, doposlouchat, je to výborná záležitost. Hráváme taky dokonce, myslím, několik ukázek v rámci našeho lineárního vysílání, takže doporučuju. No a pokud na Pop Mese budete, tak prosím vás běžte na ten koncert a pak mi řekněte, jaké to bylo, jo?
0: A za mě rozhodně běžte na Cheryl, na producentku a DJku, která neuvěřitelně vylítla ven skvělým mixem v Boiler Roomu, kdy neskutečně energicky dokázala do lidí nasypat jungle společně s Jukem a
1: nice.
0: Mělo to tak neuvěřitelnou energii a rychlost, že jsem si říkal, wow, tohle jméno bych chtěl vidět. A
1: propocené triko.
0: Dva roky později, myslím, že je to už možná už to bude 3 roky, tak Cheryl mezi tím stihla vydat desku, no a letos si můžete vidět právě na Pop Mese. Běžte a vemte si aspoň 2 škrpále, protože rozhodně ty jedny protančíte do 30 minut. Užijte si odpoledne s Martinou a i zbytek týdne. Já se na vás těším zase po víkendu. Mějte se krásně.
1: Ahoj.
0: Dáme si ty Overmono.

0: Tolik trocha domácí psychedelické kytarové scény. Tohle jsou Madhouse Express, kapela, která zvítězila v předchozím checkingu u nás na Radio Wave. No ale my už teď společně míříme za redakčním obsahem, který vám teď velmi nově na Waveu nabízíme. My si totiž budeme pouštět ukázku z nového dílu podcastu Fasády. No a hostem druhého dílu je tentokrát architekt Marek Sivák z iniciativy Pěstuj prostor. Společně s naší moderátorkou Alenou Harciníkovou zjišťují, proč sousedské vztahy ovlivňují to, jak bezpečně a dobře se ve městě cítíme. Celý tento díl naprosto tradičně můžete najít na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: To, že v tom veřejném prostoru víc fungujeme jako společnost, že se tam potkáváme, že se zdravíme se sousedy, že se tam vzájemně poznáváme, hodně přispívá k tomu, že vlastně nad tím máme nějaký společný dohled. Jednak my se tam cítíme lépe, protože nám lidem je vlastně přirozené mít největší strach trošku z toho neznáma, zatímco z toho známa už takovej strach nemáme. A jednak si velmi dobře všimnem, když se tam opravdu děje něco hodně zvláštního, na co tam nejsme zvyklí, tak to zbystříme mnohem rychlejiš a mnohem lépe, než když vlastně ten prostor neužíváme.
2: Zároveň je asi fajn i nějaká sousedská výpomoc, když mi dojdou vajíčka nebo když potřebuju vyvenčit psa, tak i tohle vlastně může nějak pomoct, že pak třeba na všechny ty věci nejsme úplně sami v tom veřejném prostoru.
1: Jo, to je skvělý a to musím zaklepat, že teď u nás funguje, že občas vyměníme cibuli nebo vajíčka nebo na chvíli dítě nebo tak. Mně přijde, že když je ta chuť, tak nám prostě život ty příležitosti přihrává. Tkáme souseda ve dveřích, někdy stačí opravdu se jenom usmát, pozdravit, zeptat se, jaký měl den. Příště si řekneme třeba o větu víc. Pokud by do toho někdo chtěl jít ve velkém a má nějaký místo typu právě společný dvorek nebo něco, tak tam může udělat nějakou drobnou věc, grilovačku. Prostě když opravdu chcem ty věci dělat a jdem tomu naproti, tak se vždycky ty příležitosti najdou.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Český rozhlas Rádio Wave.

0: Můj cíl je být dobrý člověk. Tak to je doslovná citace prvního hosta, který navštíví náš z Brusu nový podcast na Radio Wave s názvem Excalibur. 22. hodina večerní, to je čas, kdy je důležité naladit živé vysílání Radia Wave, protože historicky prvním hostem naší nové rapové show se stal pražský rapper Pain, který vlastně letos na jaře vydal desku, ze které, pokud se nepletu, hráváme i u nás v playlistu Radia Wave. No a vlastně se s ní tak nějak posunuje dál na své rapové cestě. V rozhovoru se ohlédneme za tím, jak za jeho dosavadními kroky v kariéře, tak se podíváme na nějaké ty aktuality na jeho rapové cestě a další chystané novinky. Od prvních DJ setů přes projekt Studio Session až po ponor do vod lifestylu. To vše doplňuje hudební servis novinek ze scény a Painův tier list britských rapperů. Bude to mít úplně všechno. Rozhodně sledujte vysílání Rádia Wave. Startujeme tedy už v 9 hodin večer, a to speciálním hodinovým playlistem, na který pak po 10. hodině večerní naváže náš z Brusu nový podcast Excalibur. Pokud zatím netušíte, o čem mluvím, tak je to vlastně formát, který nahradí náš pravidelný pořad Scéna s opakem disu, který jste úplně naposledy mohli poslouchat živě ve vysílání v minulém týdnu. No a odteď už jenom pouze a jen Excalibur. Koukněte třeba taky večer na YouTube Rádia Wave, protože právě tento formát pro vás budeme nabízet exkluzivně i s videem. Teď už ale zase další muzika, za chviličku v playlistu třeba The Last Dinner Party anebo Pišta Kralovič, a.k.a. Fulcrum.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 15 hodin 42 minut k tomu aktuálně v tento okamžik. No a před námi, jak už jste pochopili, další Kulturistán, tedy nějaké ty kulturní tipy u nás na Rádiu Wave. Tentokrát nabízím pozvánky, které se dotýkají večerního času na muziku, tedy na koncerty. No a třeba takový plzeňský Zachspap, to je místo, kam můžete vyrazit na 20. hodinu večerní a vystoupí tady pro vás kapela, která asi netřeba v českém kontextu představovat, Prago Union, ale i s live bandem, tedy živou kapelou přímo na místě. Kato v čele formace Prago Union, opět na značkách Zachspup, 20. hodina večerní Plzeň. Plzeň ještě jednou, tentokrát ovšem prostor divadla pod lampou. Tady si v 8 večer můžete zajít na koncert Načeva, Nebe je rudý. Ano, 30 let slaví kultovní album Moniky Načevy Nebe je rudý a můžete si vychutnat písně z něj právě dnes na místě v plzeňském podniku divadlo pod lampou. Přesouváme se do pražského prostoru Cargo Gallery. Tady se můžete tedy vypravit na loď. Otevírají se brány přesně v 8 hodin večer. No a půjde vlastně o otevírání paluby Cargo Gallery. Na níž vlastně tentokrát dnes večer vystoupí Hello Marcel, tahle legendární formace, která je i krásně spojená s Rádiem Wave a naším startérem. No a nebudou jediní, vystoupí taky DJ Le Petit Nicolas. 8 hodina večerní Praha Cargo Gallery. Přesun do Fuchsu, Fuchs 2, podnik, kde se otevírá v 19 hodin a v rámci živých koncertů si tady můžete zajít na křest nového alba slovenského hudebníka, který se ukrývá za pseudonymem Phobia Kid. No a jako support vlastně večera, který ale mimochodem taky má nové album, tak je RNZ, tenhle výtečný rapper, který vystoupí rovněž ve Fuchsu. No a do třetice Gapex, jakožto už skutečně pouze supportující vystupující dnešního večera. Praha Fuchs 2. No a ještě jedna pozvánka, tentokrát na prostor Sub-Zero. Tady se můžete vypravit na 7:30 na akci s názvem With Love. No a vystoupí formace třeba Syntax Error, taková industrial glitch rocková kapela, která kombinuje drsné beaty s různými ambientními pasážemi. No a jako support večera třeba The Last of Fuss. Spousta dalších vystupujících, ovšem koukněte na kompletní program Sub-Zero, 7:30 večerní.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: talentovaná domácí hudebnice, která se věnuje žánru R&B. Ta Sofia s trackem On My Own, teď na vlnách Rádia Wave v posledních minutkách před dnešní 16. hodinou odpolední. No a s úderem dnešní čtvrteční 16. na řadu přijde taky nová epizoda našeho hotspotu, který vám každý čtvrtek právě od té 16. odpolední ve vysílání Waveu nabízíme. Tentokrát tedy budu pouštět nový díl hotspotu, ve kterém se zaměříme na fenomén Lux Maxing, tedy na maximalizaci vzhledu. Tedy nezůstává to pouze u estetiky, ale dokáže nám toho říct daleko víc. O čem to tedy bude konkrétně, co všechno víc nám to může říct, tak prozradí aktuální epizoda hotspotu už za pár minutek právě od té 16. slibované odpolední. Jen připomenu, že hotspot je nový pravidelný formát, který pro vás pravidelně připravují kolegyně Barbora Součková a Sarah Abulkasim. No a právě dnes tomu nebude jinak.
1: Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Rádio Wave.

You. One. Two. Describe.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Jsme zvyklí, že jako u žen tak je, musí být krásná, jinak blabla, ale najednou jsou tady muži, kteří jsou taky přesvědčení, že musí být jako atraktivní. Některé věci, které pozorujeme u těch chlapců vlastně, který se věnují luxmaxingu, tak ale to jsou věci, které dělají i ty vrcholní politici vlastně v maga hnutí. Tím vzhledem já dávám najevo, k čemu se hlásím, jako hodnotově, někdy i politicky, do určitý míry taky určitě potkám lidi, kteří budou mít pocit, že to, jak se oblíkají, má být pro mě zpráva, kolik mají peněz.
0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahoj.
4: Ahojky.
3: Já jsem Barbora Součková.
4: A já jsem Sarah Abulkasim.
3: A společně vás vítáme u dalšího dílu Hotspotu, pořadu o trendech na sociálních sítích, které nás pálí.
4: Tak Baru, v dnešním díle to budeš ty, která bude rozpalovat nějaký trend a snažit se ho představit v kontextu a zproblematizovat ho, na co se můžeme těšit.
3: Já bych se tentokrát ráda odpíchla od poměrně známého trendu, který se jmenuje luxmaxing, který znamená nějakou systematickou snahu o dosažení maxima našeho vlastního vzhledu, maximálního naplnění našeho estetického potenciálu a nějakého bytí tou nejlepší verzí sebe sama. Což může na jednu stranu působit vlastně docela nevinně, pěkně, že je to trend o sebepéči, motivaci a tak podobně, ale mě na tom přijde zajímavé to, že tyhle větší trendy, které hlásají, co jak konkrétně a ideálně má vypadat, často odráží nějaké širší společenské hodnoty, případně i konkrétní ideologie, které se pak zrcadlí v tom, jak mají naše těla vypadat, aby odpovídala určitým nárokům toho, co je považováno za správné.
4: To je super téma, protože přece jenom sociální sítě tohle hrozně roztáčej. Zároveň čím víc času a energie do toho investuješ, tím méně prostoru zbývá na to se ptát sám sebe, komu tohle vlastně slouží a jestli se v tom vůbec cítím já jako lidská bytost líp. Ale ať to nezdržujeme, tak se vrhněme na naší rubriku Hot or Not.
0: Hot or Not.
4: Tak jo, Baru, co za uplynulý týden pro tebe bylo hot?
3: No, za mě to nebude úplná novinka, protože jsem poslední týdny musela trávit učením na státnice a neměla jsem úplně prostor na nic nového. Ale jedna z knih, kterou jsem během příprav četla, byla od Andreje Průchové Hrůzové V zajetí obrazu vizuální politika 21. století. A já už jsem ji četla v roce 2024, kdy vyšla, ale teď jsem si ji vlastně připomněla znova a chci hrozně doporučit, protože se ta kniha zabývá obrazy, které se okolo nás vyskytují, jak ve fyzickém, tak digitálním prostoru a co vlastně celkově říkají o stavu dnešní společnosti. A ta kniha je super, otevírá témata, jako je třeba vizuální aktivismus, migrace, válka na Ukrajině nebo vztah obrazů ke klimatické krizi, takže opravdu jako aktuální témata, která jsou propojená do kontextu nejenom mezinárodního, ale i našeho českého, což mi na tom přijde hodně cenný. A obecně ta kniha je hrozně chytrá, ale zároveň hodně přístupná, takže prostě doporučuju super knížku. Vlastně klidně i na nějaký jako letní čtení. Asi to není úplně prostě oddechovka na pláž, ale rozhodně je to něco pro nějaký jako duševní obohacení během letních měsíců.
4: Já vlastně zůstanu u knižních typů, protože moje dnešní hot míří ke knižní novince Óda na život, za kterou vlastně stojí Gisèle Pelicot a novinářka Judith Perignon. Gisèle Pelicot v ní vlastně provádí úplně nepředstavitelnou a naprosto příšernou zkušeností se svým manželem, který pravidelně podával omamné látky, znásilňoval ji a nechal víc než 80 mužů, aby chodili k ním domů a aby znásilňovali, když byla v bezvědomí. No a ta knížka je podle mě absolutní must read, protože to téma se týká nás všech, nejde jenom o osobní zpověď, ale přece jenom připomenu, že se nacházíme v době, kdy se odhalují děsivý online komunity typu Rape Academy, kde se sdílí návody na omamování a zneužívání žen. Ale určitě má smysl za mě sáhnout i po knížce její dcery Caroline Darien. A abych uvedla trošičku kontext, tak její fotky se našly vlastně v té otcově složce a Caroline dodnes žije v takové nejistotě, jestli byla ve velkých uvozovkách jenom vyfocená, když spala, nebo byla taky omámená a zneužitá. Přijde mi, že dohromady to funguje jako takový dvojportrét, kde vidíš, jak stejný trauma může u každého z nás vést k úplně jinému prožívání, jazyku i vztahu k paměti. A je tam za mě hrozně důležitý i ten bolestný moment takového zapouzdření se tý Giselle, kdy si vlastně odmítá připustit, že by její manžel mohl ublížit i jejich dceři. Jenže Caroline se tím ocitá v takovém dvojím zranění, osamělá a zároveň nevyslyšená i vlastní matkou.
3: To je strašně zajímavý tip. Já mám ódu na život pořízenou a už na mě čeká, až se do ní ponořím. Je to příběh, který si myslím, že je strašně důležitý proto, ne třeba v takhle jakoby příšerným a hrůzným rozsahu, ale prostě poukazuje na to, že domácí násilí na ženách a tyhle různý praktiky vlastně nejsou vůbec tak ojedinělý, jak by se mohlo zdát, a je to prostě téma, kterým se musíme jako společnost zabývat a zvedat ho, takže díky za tenhle tip.
4: Určitě. Je to náročný čtení, ale strašně důležitý čtení. No ale Baru, teď pojďme na to, co tě třeba během minulého nebo uplynulého týdne zvedlo ze židle, nebo co za tebe bylo not.
3: Já zůstanu sedět na židli, protože já vlastně jsem nepřišla úplně na to, možná i díky mojí učící izolaci, co by mě nějak jako hrozně rozčílilo, ale samozřejmě se ke mně dostala jedna věc, která jako není not, zároveň nevím, do jaký míry je hot, takže bude spíš taková jako někde mezi. A ono se to týká Olgy Tokarčuk, polské autorky, která získala Nobelovu cenu za literaturu, a ona na jedné mezinárodní konferenci v Poznani přiznala, že během přípravy její nové novely se radí s umělou inteligencí a dokonce jí říká kochaně, což znamená vlastně něco jako zlatíčko, a ptá se jí, jak budou spolu rozvíjet příběh. No a ona se na sítích ohledně toho strhla opravdu šílená vlna kritiky, hlavně proto, že Tokarčuk ve svých knihách hodně řeší právě otázky toho, co to znamená být člověkem. A jako v tomhle kontextu mi přijde paradoxně hrozně lidský, že se tím netají a vlastně to přiznává i někdo, na koho bychom vlastně mohli třeba nahlížet skrze nějaký prisma toho tvůrčího génia. On je pořád prostě jenom člověk, který prostě používá dostupný nástroje, jako je umělá inteligence, a vlastně jako přiznejme si, kdo ve své práci nepoužívá nebo minimálně jako nekoketuje nějakým způsobem s umělou inteligencí a nezkouší ty hranice toho, jak to vlastně jakoby může posunout, případně neposunout, protože v některých prostě oborech se to samozřejmě nedá vůbec aplikovat. Jako mi to přišlo hodně zajímavý, to, jak hodně vyhrocená ta debata byla. A já sama vlastně to jako neodsuzuju a vlastně mi to přijde asi ok, ono to možná bude jakoby další hot, který já tady dodávám. Asi, že vlastně se jako nestydí a tohle přizná, protože to mě vlastně ve finále asi přijde cool.
4: No já vlastně taky nevím, kam bych to zařadila, protože hot to za mě asi úplně není, not to za mě ale taky rozhodně není. Zároveň to chtělo extrémní odvahu něco takového z její pozice vlastně říct to veřejně.
3: Právě.
4: Takže ano, možná za tu odvahu to hot rozhodně.
3: A Sari, a co tvoje not? Máš něco, co opravdu je trošku vyostřenější a zvedá tě ze židla?
4: No mě to teda zvedlo ze židla hodně.
3: Povídej.
4: Moje not je vyjádření jedné české TikTokové tvůrkyně a influencerky, která vystupuje pod jménem Nesakara, která teda mimo jiné přidává obsah o tom, jak být hubená, a jejími slovy tím pádem i krásná. kde, nevím, radí si dát třeba jednu borůvku k obědu, když to trošku zveličím. Mm-hmm. A za tenhle typ obsahu podle mě dost zaslouženě sklízí kritiku, ale na mě teď právě vyskočilo její video a ona se tam pozastavuje nad tím, že, teď ji budu teda citovat, že je zajímavý, že 90% holek, který ji kritizují a který ten obsah její kritizují, má poruchu příjmu potravy a stejně nedosahují na tak krásný tělo, jako má ona, což teda musím říct, že mi z toho bylo až fyzicky špatně.
3: No to se vůbec nedivím, to je příšerný naprosto. A je to přesně vlastně nějaká jako tady česká obdoba toho skinny talku. A nějakým způsobem jsme vlastně jako o tomhletom taky mluvili i už v Hotspotu v díle, kde jsme se vlastně jako bavili o nějakých jako standardech hubenosti, ale i toho, jak se třeba nahlíží skrze sítě na obezitu a tak dále. No každopádně pojďme vlastně na tohle možná navázat a podívat se už na to, jak vlastně naše tělo a náš vzhled může v kontextu sítí působit jako nějaký nástroj na reprodukci určitých hodnot.
4: Tak jo, Baru, já se rozloučím, moc se těším na rozhovor a vy se mějte krásně.
3: Tak zatím ahoj, Sáry. A teďkonc už teda rozhovor, ve kterém se podíváme na luxmaxing, ale i další trendy, které nám vlastně tohle zrcadlej.
0: Hotspot.
3: Já jsem ráda, že ve studiu Rádia Wave můžu přivítat moji hostku Ridinu Ahmedovou, umělkyni, performerku, autorku publicistických a dokumentárních podcastových sérií, mezi nimi i série Sádlo, kterou jsme v roce 2021 vysílali tady na Rádiu Wave a letos vydala knihu Moje tělo je moje. Ridino, vítejte.
5: Děkuju za pozvání, zdravím.
3: Já bych naše rozebírání luxmaxingu ráda začala ukázkou z jednoho českého tiktokového profilu. Jehož obsahy se mi teda ve feedu hodně často objevují a myslím si, že můžou být docela vlastně ilustrativní pro to, co dneska spolu plánujeme rozebrat.
6: Jak atraktivní je Miloš Zeman? Má vyšší čelo a kratší bradu. Poměr obličeje je ale celkem dobrý. A midface je také solidní a čistý, bez výrazných disproporcí. Oči mají negativní kantální sklon, takže Miloš nemá hunter eyes. Čelist je velká slabina, není ostrá, silná ani výrazná. Na lepší definici čelisti by mu pomohly jawline set tvarovačů. Má vyšší procento tuku, což vytváří méně ostrý profil a celkově měkčí, méně mužný vzhled. Z hlediska atraktivity je podprůměrný, zhruba v top 80% mužů. V místnosti o 10 mužích by byl třetí nejméně atraktivní, což mu dává celkové skóre 3 body z 10.
5: Přemýšlela jsem, jak tam pořád jako lítaly ty nabídky produktů. Kolik by stál Milošův postup po té příčce nahoru? Jako kolik vlastně by musel utratit peněz, aby měl šanci vylepšit si skóre?
3: No vzhledem k tomu, že to skóre dostal opravdu nízko, tak asi hodně.
5: To bude drahý, no.
3: Každopádně mě to teda přijde hodně zajímavý v tom ohledu, že já jsem tady zvolila video, který je trošku takový jako memovitý, hlavně proto tím, kdo se stal vlastně nějakým jako objektem toho hodnocení. Ale samozřejmě na tomhle profilu se objevují potom osoby nebo videa, nějaké postavy, kde se vlastně tady ty debaty vlastně o tom vzhledu a o tom jeho hodnocení dostávají do poměrně jako vážných rovin. Vlastně i podle toho, co jsme spolu tady slyšeli. Pojďme si na začátek přesto říct, jaké jsou nějaké hlavní atributy toho luxmaxingu, na čem staví a co je jeho cílem.
5: Tak jak to pozoruju nebo si zkoumám v objevu sama, tak bych řekla, že luxmaxing je takový jako hnutí za co nejdokonalejší fyzický vzhled, který je spojený jako s manosférou. Takže jsou to jako často mladí muži, kteří jsou přesvědčení, že to, jak vypadají, určí jejich život. Určí, jestli budou mít tu partnerku, jestli budou úspěšní, jestli budou bohatí. Že najednou všechno, což je trochu jako nová věc, tohle jsme zvyklí, že jako u žen tak je, musíš být krásná, jinak blabla, ale najednou jsou tady muži, kteří jsou taky přesvědčení, že musí být jako atraktivní. Ještě to mají tak hezky jako všechno srovnaný do čísel, že procenta atraktivity a tady poměry částí v obličeji a tak. Takže přesně si to vyčíslili, jak jako mají vypadat, v jakých poměrech, aby teda splnili nějaký skóre atraktivity. A tím pádem se jim asi otevřou dveře do lepšího života. A je to věc, která se týká jako mladých, vlastně mám pocit dost kluků, ale zároveň i jako dospělých mužů. A má to takový zvláštní přesahy i do nějakého velmi dospělého politického mainstreamu. Tato potřeba jako být co nejatraktivnější se týká jak obličeje, tak i těla, takže samozřejmě musí mít svaly, hodně cvičím, vyřezaná figura krásně.
3: To Včko, asi typický.
5: Včko, jasně, určitě. A zároveň jako velký důraz je kladený na obličej. To, co mi přijde ještě taky zajímavý, je, že vlastně je to jako boj proti zženštilosti, takže jako máme tady nějakou jako maskulinitu, která když bude dostatečná, tak nebudu příliš zženštilý, což je evidentně úplně jako pejorativní. Vlastně tam spousta těch mrazivých věcí, které nás jako asi nemusí úplně překvapovat, protože Lux Maxing vyšel z manosféry, takže už to nám říká, jaký asi je vztah jako k ženám, nebo jak je vnímaná feminita, jo, ale potom třeba jsem tam zaznamenala jako myšlenku, že když máš dostatečně vysoký testosteron, tak ti to umožní odmítnout feminismus, protože máš asi dost cíly vymezit se proti těm ženám, který by si vyskakovaly. To jsou takový jako už, jako vlastně nepodávám souvislý obraz, ale vlastně vypichuji věci, které mi na tom přišly vlastně zajímavý. Je to hodně konfrontační vlastně. Pořád v tom vnímám nějakou snahu vymezit se, srovnávat se, zvítězit, někoho předběhnout. Něco si vybojovat, někomu něco dokázat, jako je v tom takovýhle neklid, no, asi.
3: Pojďme se možná ještě v tom úvodu držet nějakého jako popisu toho trendu. Mně vlastně přijde asi důležité nějaký ten odpor nebo postavení se vůči zženštilosti. Pojďme si vlastně nějak jako popsat to, co jsou teda ty zženštilé atributy a jak mají vypadat ty, které jsou ty mužské, to znamená v kontextu Lux Maxingu, které nějakým způsobem asi ty správné.
5: Hodně se tam opakuje jako spodní čelist, jako něco, co vypovídá o naší dominanci. Potom je tam hodně jako důraz na hunt eyes, což jsou oči, které mají...
3: Ty očilovce.
5: Ano, očilovce, znamená, že mají jako ty vnější koutky vejš, než ty vnitřní koutky jsou takový trochu šikmý. A k tomu všemu existují různý více či méně jako legrační, a taky někdy nemoc legrační, protože nebezpečný praktiky, jak toho jako dosahovat. Třeba se tam objevuje bone smashing, což je bouchání se jako kladivem nebo třeba kloubama prstů jako do určitých částí obličeje, kde vlastně asi jako vytvoří takový jako zánět, který asi jako zvětší ty, jako by zvýrazní ty kontury. To už prostě není jako bezpečný. Něco mě třeba až jako pobavilo, ale nechci to, hrozně ráda bych, aby to vyznělo, že se tomu jako posmívám, protože myslím si, že tomu dá jako dobře porozumět, proč kluk, který je ztracený ve svém životě, nevidí moc perspektiv, vnímá ten chaos, ve kterém se teď jako společnost nebo svět nacházíme. Vlastně dobře rozumím tomu, proč pro něj je to nějaký pevný bod. Samozřejmě to fitko, ty svaly, to je asi věc, na který se shodneme, že je v pohodě, ale celkem běžně pochopila jsem, se používá jako různý zakázaný anabolika a prostě chemické látky, které jsou vlastně nebezpečné. A teď se bavíme jako o třeba o 14, 15, 16 letech jako dětech, takže tak jako vlastně mám pocit každý ideál, když se budu hodně snažit přiblížit se nějakému tomhle iluzornímu maximálnímu ideálu, tak mě to dovede do velmi sebedestruktivních jako míst a tady tohle teda je dalším bohužel příkladem.
3: Když to převrátíme, tak péče o svůj vzhled, zájem o sport nebo vlastně rutina ohledně toho, jak se staráme o naše tělo. Jako taková přece jako sama o sobě nemusí být problém, ale kdy se to vlastně jako do toho problematického převrátí?
5: Teď budu mluvit za sebe jako za umělkyni, která to téma nějak otevřela a prostě mě zajímá dlouhodobě. Jo. Viděla bych tam dvě linie. První linie je ta, kdy půjdu do sebe destrukce, ať už to přesně budu tím, že si tady budu třískat jako kladivem do obliče, anebo tím, že třeba to cvičení v mém životě zabere tolik prostoru, že nebudu mít čas vlastně věnovat se jiným věcem, škole, třeba kamarádům, třeba rodině, prostě najednou tohle vlastně v podstatě mám pocit, že je taková definice obecně poruchy příjmu potravy, mezi který třeba ta bigorexie, to extrémní cvičení se řadí, že problém začíná ve chvíli, kdy se to přelejvá do mýho osobního, do jiných sfér mýho osobního života a vlastně je to jako požírá. Tak to je ten moment, kdy vidím, že mám problém. Tak pak samozřejmě, když budu brát jako chemické látky, to učím zvětšení svalové hmoty, tak to asi taky se shodneme, že je nebezpečné, že tohle je jedna taková věc, ta sebedestrukce. ať už mentální nebo fyzická. A potom vlastně ta druhá věc, kdy vnímám, že to nebezpečný je, když začne probíhat nějaká jako segregace nebo nějaká exkomunikace a stigmatizace lidí, kteří podle nás nejsou dost dobrý, a začne vlastně vzniká jako tohleto porovnávání se, který vede k tomu, že se nejsme všichni rovní v té společnosti, jo? Tak to je strašně špatně. A potom samozřejmě ten rasistický aspekt, ale to není jako úplně nová věc. Zase jako spousta těch věcí není nových romanosféru, to samozřejmě známe i prostě obecně z toho, jak definujeme krásu, tak je to ta bílá krása. Ty bílý rysy, když ta žena třeba má sněčí pleť, tak pořád by měla mít ty Caucasian rysy. Jo? Takže nechci vůbec, aby zase to vyznělo, že to všechno teďka tady hodíme jako na kluky z Luxmaxingu. Jo? Spíš myslím si, že převzali nějaký vzorce, které už tady byly.
3: Já bych vlastně ráda navázala na to, co jste říkala o nějaké té novosti, protože když se vlastně jako podívám obecně na ty rutiny, které nám tenhle ten trend představuje a které zahrnuje, od nějakých právě jako přísných režimů, cvičení a vůbec jako péče a zájem celkově o tu svou tvář, tak mě to třeba hodně evokuje takové ty, když si propůjčím tady popkulturní příklad scény z filmu Americké psycho, Patricka Batemana, jakožto nějakého alfa muže a tak dále. Ono vlastně teda tohle cílení na dokonalost a řekneme teda nějakou maximalizaci toho mužského vzhledu není úplně vlastně nic nového, ale v současnosti se vlastně mám pocit, může zdát, že to je takové nějaké větší, a říkám si vlastně jako čím to je.
5: Četla jsem zajímavou jako reflexi toho, jak se třeba za posledních 20-30 let proměnily hračky zobrazující ty marvelovské postavy, jak vlastně se jim zvětšila svalová hmota. Je čím dál těžší porovnávat se s něčím, co je jako velmi daleko teď už od reality. Jo? Ta zvětšující se hyperbola by pro mě jako pro kluka byla jako náročná. To jsou taky jako drobné věci, ale vlastně to, jak se vyvíjejí ty mediální obrazy. Potom vůbec o umanosféry se nebo o Luxmaxingu se objevuje opakovaně ta myšlenka, která mi je hodně zásadní. A známe to nakonec i třeba od psychologů, který se věnují poruchám příjmu potravy, že to tělo najednou opravdu v tom zmatku je tím jedním místem, který já můžu ovlivnit. A podobným způsobem mám pocit, že tohle může představovat ten pevný bod v tom světě, který je absolutně v chaosu. A já mám kusitě ráda, rozhodně nejsem ten staromilec, že to dřív bylo lepší, ale vnímám, jaký nároky to klade na mě v tom zpracování toho množství informací, které se mě neustále jako valej, a dokážu si představit, že tohle všechno vytváří opravdu jako velký chaos, plus samozřejmě je tam ten vliv toho, že já když sleduju, že ty algoritmy prostě mě uzavírají do bubliny stejně smýšlejících lidí, a je velmi snadný, když ještě budu třeba mladý kluk, propadnout pocitu, že to mají všichni takhle, protože opravdu najednou jsem obklopená jakoby nekonečném obrazu, kde se pořád víceméně objevou stejný názory. A tak tohle mám pocit, že všechno dohromady vlastně může přispět k tomu, že se budu cítit tak nejistě, že pro mě tohle bude zásadní. No.
3: Mě vlastně tenhle příměr, který vydáváte, přijde jako nesmírně zajímavý, a já jsem vlastně taky narazila na hodně podobnou myšlenku toho, že vlastně najednou se dostáváme do momentu a vlastně možná může být nějaký to zaměření se na vlastní těla, na to, na nich pracovat a tak dále. Vlastně takový trochu jako symptom doby, která vlastně jako je hodně nestabilní, proměnlivá. My už vlastně nemáme moc jako možností, kde ten svůj život v celku vlastně jako ovlivňovat, protože to na nás tak úplně neleží. Ale ty těla jsou pořád něco, kde když jako kontinuálně nějakou péči nebo starost nebo nějakou snahu konkrétní budeme aplikovat, tak tam to pravděpodobně ten výsledek přinese.
5: Určitě je to nějaká kotva, jakoby, kdy vidím důsledky svého úsilí. Zároveň vlastně to, co je právě jakoby odvrácenou stranou toho, je, že se právě tou velikou snahou, která už právě často jako se překlápí na něco, co není zdravý, může zase třeba na sítích nebo v té komunitě jako normalizovat násilí. Ale určitě souhlasím s tím, že to může být hrozně jako uklidňující vidět, že to, co dělám, má nějaký efekt, že nekřičím do prázdna. A potom taky vlastně to, co už jsme viděli v tom videu, že tam se jako hodně pracovalo s různýma jako číslama, a teď se jako měřili třetiny a procenta a tak. A tohle další aspekt, který mi přijde zajímavý, to, že se vlastně jakoby dá ta věc spočítat, že vlastně je kvantifikovatelná, že jako zase neplavu ve vzduchoprázdnu, ale má to jasný pravidla a mám nějaký skóre, který teda vím, že když je nízký, tak nejspíš můj život nemá cenu, ale má možnost to zvyšovat. Takže dá se to spočítat, to je uchopitelný.
0: Hotspot.
3: Mě ještě vlastně v kontextu toho luxmaxingu napadá, když bych si napsala na papír ty hodnoty, které vlastně jako to zahrnuje, což je nějaká produktivita, disciplína, výkon, zároveň ale i status a konkurenceschopnost. Takže to vlastně jako je nějaký set hodnot, který jako odpovídá přece nějakému stanovisku, které ale jako je politické. Tak co nám tohle vlastně říká?
5: Já mám pocit, že to, co jste vyjmenovala, charakteristika úspěšného muže, jak má být, jo, když to řeknu, že vlastně to tak hezky jako podtrhuje nebo souhlasí s tím klasickým genderovým vymezením rolí. Úspěšnost, že jo, nějaká síla, nějaká rozhodnost, ta dominance a tak, tak tohle všechno vlastně jsou takový jako ten gender afirmující jako charakteristiky a tak tohle mi přijde vlastně konzervativní, tak to, taky víme, že jo, že to, tohle vlastně ta manosféra jako velmi se vymezuje vůči všemu, co by mohlo být jako queer a mohlo by rozbíjet vlastně tohleto heteronormativní jasnou vlastně podobu našeho světa. Potvrzuje to tradiční konzervativní vidění světa, kdy chlap je chlap a pak teda vedle toho je ta ženská, která je ženská. To, co vnímám, že jakoby nový, je ta přiznaná péče o ten zevnějšek, to vnímám, že jako nespadalo tradičně do toho ranku těch věcí, který správný chlap dělá, ale tady se jako demonstruje vlastně tím vzhledem.
3: To, že je toho schopnej to dělat.
5: Přesně tak, to, že vlastně to, že ty vlastnosti má, ty, ten vzhled jakoby popisuje ty vlastnosti.
3: Mě vlastně jako tohle hrozně připomíná a vlastně jsem o tom hodně přemýšlela, když jsem si jako chystala tady otázky na ten rozhovor, že to naléhá na takovou poměrně jako typickou představu toho, že nějaká jako fyzická zdatnost nebo určitý jako vzhled atraktivního těla odráží nějakou jako morální kvalitu.
5: Já mám pocit, že tohle bohužel jako vůbec není nová věc, že se vzhledu dělá povahová vlastnost. Je takový jako vlastně stereotyp, který se objevuje v různých podobách. Když jsem se věnovala třeba právě tomu tématu jako lidí s nadváhou, tak tam opravdu jako tlustý člověk je línej, že jo? Línej, vymlouvá se, tloušťka je povahová vlastnost. A myslím si, že i jiný zase vizuální vlastnosti taky jakoby imp-

0: My se tady vlastně držíme celou dobu v kontextu mužů, protože na tom je ten look smexing vlastně jako založený, je na ně přímo zaměřený. U žen je vlastně nějaký jako tlak na vzhled celkově větší a typičtější, ale určité nejenom třeba internetové estetiky i u žen můžou právě souviset například třeba s reprodukcí nějakého statusu, nebo můžou taky jako reprodukovat určité nějaké hodnoty. Tak jako existuje něco takového podobného i u žen, když to vlastně jako otočíme.
1: Co do toho, co deklaruju, že jsem, mně přijde takový hezký, vlastně ty tradwives, že jsou takový hezký jako zrcadlový do párečku jako v obrázek nebo prostě takový hnutí, který ale zároveň, ale nemám pocit, že bych si všímala toho, že by měly nějaký charakteristický jako parametry toho, jak vypadají. Jedna tradwife stojí v luxusních šatičkách a takhle tam dělá ty snídaněvý cereálie a druhá bydlí s 8 dětma v nějaký prostě chalupě a vaří tam, má v šátku dítě a druhý na zádech, tak vlastně mám pocit, že to je jako hodně pestrý, že tam, jako ne, tam se deklaruje to, že já jsem vlastně šťastná jako ta žena, co je doma v domácnosti a nemám jiný ambice. To, co je třeba jako zajímavý vedle toho, je takzvaný Mar-a-Lago look, což je fenomén, kterýho si začali vlastně sociologové všímat poměrně nedávno vlastně s hnutím MAGA, kdy najednou na těch fotkách bylo nápadný, že těch lidí okolo Trumpa, ty garnitury vlastně vládnoucí, jak podobný aspekty toho vizuálního stylu se tam furt opakujou. U žen jsou to krásně upravený vlasy, velmi výrazný líčení, taková jako bronzová pleť, hodně botoxu a samozřejmě jako oblečení, které je zároveň velmi formální, ale i ukazuje, že jsem jako atraktivní, jo, že vlastně, že zvýrazňuju tu feminitu. Je to taková jako hyperbola feminity. Mně to přijde zajímavý v tom, že se dost jasně u tohohle příkladu obnožuje to, co vlastně se děje pořád, co mi i my tady žijeme, když půjdeme na ulici, jo, že vlastně tím vzhledem já dávám najevo, k čemu se hlásím, jako hodnotově, někdy i politicky, do určitý míry taky určitě potkám lidi, u kterých budu mít pocit, že to, jak se oblíkají, má být pro mě zpráva, kolik mají peněz, nebo že jich mají třeba dost. A tady najednou je to v takový krystalický podobě, se tohleto v tom Mar-a-Lago face, nebo v tom looku se to jako objevuje. Myslím si, že ty lidi tímhletím můžou zapridat najevo, že mají dost peněz, protože ten, prostě tohle je něco, co jako je drahý a co vyžaduje dost času, protože o sebe opravdu musím pečovat, takže na to mám peníze a čas. A za druhý mi to říká, patřím mezi ty mocný, patřím do toho jádra, vlastně okolo vůdce a vlastně jsem v souladu s hodnotama, který tady prostě panujou. Některé věci, které pozorujeme u těch chlapců vlastně, který se věnují luxmaxingu, tak ale to jsou věci, které dělají i ty vrcholní politici vlastně v MAGA hnutí, jako jsou třeba plastické operace čelisti nebo upravování vrásek, aby vypadaly mladistvě a silně. MAGA muži, kromě těch plastických operací používají třeba i injekce testosteronu, aby teda byly ještě víc maskulinní. Přesně to, proti čemu se tak vymezují a na co vlastně tak nenávistně útočí třeba u trans lidí, tak to vlastně sami ale dělají. Takže ty úpravy toho mužského vzhledu jsou něčím, co demonstruje jich jako moc. Ženy vlastně demonstrují svoji moc, protože jsou pod ochranou těch mocných mužů, jakoby jsou to ty správně atraktivní ženy a muži jsou mocní a mají ty ostře řezané čelisti a rozhodujou. Samozřejmě to říkám trochu v uvozovkách, protože zároveň se tam objevují ženy, které tenhle ten look mají a byly jim přiděleny ty kompetence jako o něčem rozhodovat, mají ty vysoké jakoby funkce a velkou moc, ale pořád dodržujou vlastně takovou tu velmi hetero zase normativní vzhledovou identitu. Používá se ten pojem gender affirming care, že vlastně je to péče o mě, která ještě zvýrazní, jaký je ten můj gender a jaký jsou ty jeho charakteristiky. Možná ještě vlastně mi přijde zajímavý zkusit si odpovědět na otázku, a proč se to vlastně děje, třeba ten luxmaxing, proč se jako kdo z toho, co má, tak je to opravdu velký biznis, protože už jsme viděli v tom krátkém úvodním videjku, kolik věcí se dá jako nakoupit. Zároveň se to všechno děje přes sítě, to se děje online, že? Takže z toho sítě budou určitě mít dost velký příjmy z toho, že se pořád komunikuje a řeší. Tak by přijde jenom jako asi ještě smysluplný připomenout si, že zase jako jde o prachy až na prvním místě. Jakoby, no.
0: Což potom vlastně, jako když to ještě vztáhnu potom třeba k tomu Mar-a-Lago, tak tam to je vlastně

0: jenom jako demonstrace, já mám pocit, propojení s nějakým jako obrovským estetickým biznisem, který fakt vlastně rezonuje hodně s nějakou tou jako statusovostí. Já vlastně si jako vzpomínám třeba na hodně debatovanou proměnu Kris Jenner, která vlastně jako si nechala udělat velmi komplexní změnu vzhledu, která spočívala v různých invazivních i neinvazivních procedurách, které stály neskutečně peněz. Někde jsem to dokonce slyšela to číslo, teď si na něj nemůžu vzpomenout, ale bylo neskutečně vysoký. Takže vlastně jako tato statusovost a to demonstrovat, já mám na to jako zaplatit opravdu jako enormní částku za to, aby jsem svůj vzhled omladila o 20 let. A zároveň teda mě tam jako přijde i zajímavý hodně jako to privilegium toho nějaký jako časový, že máme vlastně jako prostor na to se tomuhle věnovat. Když zase třeba vezmu tu Kris Jenner, tak jako ty zákroky taky jako zaberou nějaký čas, takže musíme mít samozřejmě jako i časově prostě možnost se jako zhojit. Opustit náš jako běžný život, který jo. přesně a jako zahojit se a nějakým způsobem teda si tímhletím projít, ale zároveň vlastně i to, že jsme jako denně kontinuálně schopní třeba věnovat nějakou část toho dne, jak ty péči sami o sebe, tak i třeba nějakýmu sportu.
1: A to jsou vlastně všechno, jsou to úplně legit jako volby. Je jako svobodou každého rozhodnout se pro plastické operace, jaký uzná za vhodný a věnovat tolik času, kolik může nebo chce cvičení a procedurám. Jako myslím si, že je skvělý, že máme tu svobodu. To, co mně přijde jako taková čím dál radikálnější cesta, je jako ustát si to, že se já rozhodnu třeba jinak. Protože ještě teď máme tady GLP-1 léky, kterým jste se nedávno věnovali, ale přijde mi, že to je další vlastně jako veliký tlak, kdy já se přece můžu změnit, já přece můžu zhubnout do těch bikin a pokud to neudělám, nehledě na to, že to je zase strašně drahá věc, když to neudělám, tak zase jako zůstávám v té skupině těch v uvozovkách neúspěšných, nekrásných jako nebo nedokonalých lidí. A přijde mi, že to vlastně bude čím dál radikálnější volba a čím dál větší nutnost práce ustát si to, že vlastně ve společnosti, kde se tohle jako šíří, kde nás opravdu hodně obklopují v obrazy jako upravených lidí a tím nemyslím teď ty filtry, ale opravdu reálně lidí, kteří, já to vnímám i na ulici vlastně, že přibývá lidí, kteří prostě podstoupili zákrok a já třeba to jako dělat nechci, ale vnímám, že najednou se člověk má tendenci opravdu s tím srovnávat a myslím si, že nás, kdo třeba tohle nevnímáme jako svoji cestu, jako čeká kus práce na tom, obhájit si sami před sebou a před třeba okolím, širším, to, že jsme se rozhodli zůstat jakoby bez úprav, protože se to čím dál víc normalizuje a je to zase opakuju svoboda každýho, ale taky svoboda každýho to třeba neudělat.
0: To byla Ridina Ahmedová, moc vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: A loučím se i já, Barbora Součková. Děkuji, že jste poslouchali dnešní Hotspot a budu se na vás těšit zase příště a mějte se zatím co nejlépe.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: vysílání České televize.
1: Případy, které nedávají smysl.
2: Něco mi na tom nesedí, pane.
1: A odpovědi, které unikají všem ostatním.
3: Patience je autistka.
4: Našla jsem spojitost s dalšími případy.
2: Jen možnou.
4: Spíš patrnou.
2: Ne!
1: Britský krimiseriál v originálním znění i s dabingem.
5: Klidně je mohla zavraždit ona.
1: Patience. Všechny díly najdete už nyní v iVysílání.

velmi příjemně plynoucí hudební kousek Justified v podání hudebnice Kacey Musgraves teď na vlnách Rádia Wave ve čtvrtečním odpoledni, kdy ladíte odpolední on air u nás na Rádiu Wave. No a ze studia vás stále zdraví Martina Foldinová. Před malou chvilkou skončila u nás ve vysílání aktuální nová epizoda podcastu Hotspot, který pro vás připravujeme kolegyně Sarah Abulkasim a Bára Součková. No a tentokrát se dámy zaměřily na fenomén Lux Maxing. Pokud jste tedy naladili Wave až v tento okamžik, tak vězte, že aktuální Hotspot si už teď můžete poslechnout buď to u nás na webu, nebo taky ve všech podcastových aplikacích, ale od Hotspotu zpátky k našemu playlistu, protože teď už na vás se vyčkává americké duo Ear, které prorazilo na scéně asi zhruba 2 roky zpátky. No od té doby se z nich staly docela indie hvězdičky, které baví publikum svým takovým velmi nonšalantním přístupem k hudbě i životu. My si teď tedy pustíme ukázku jejich aktuální tvorby Ne plus ultra, skladba, která míří k vašim uším. Are you videoing me right now?

Ve čtvrtečním odpoledně na Radio Wave ladíte taky hudebnici Nilüfer Janiu se skladbou The Dealer. Je čtvrtek 28. května, což je den, kdy slaví svátek všichni s nádherným jménem Vilém, takže pokud některý z vás poslouchá a třeba vám ještě náhodou nikdo dnes nepopřál, tak já budu první a přeju vám všechno nejlepší, doufám, že máte hezké jmeniny. No a neobejde se to taky bez dárků, protože na vás vyčkávají v playlistu Wave hned dvě skladby. Bude to domácí hudebník Matýsek a taky formace Wetlag z Británie s energickým trackem Angelica, tak já doufám, že si je užijete. No a že Vilémové, pokud fandí hokej, tak se možná radši zatím spíš nekoukají na aktuálně probíhající čtvrtfinále, ve kterém po první třetině prohráváme o dva góly.

0: Red Nice. Festival, co není střední. Seno, sláma, pivoňky, pivo, víno, limonáda a spoustu muziky. Mojmír Papalescu and the Nihilists, Athena Chlebová, modulární synťáky i lokální folklor. Zažijete kokořínský temno i jarní romantiku. Pohodu na louce, taky skate contest, sítotisk workshop z Knedlo Zelber,
1: či divadlo pro děti,
0: kousek od Mělníka, kousek od Prahy, statek Střednice, 29. a 30. května. Střednice, festival, co není střední, víc na sítích statku Střednice. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Starter. Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Praze usazená slovenská hudebnice, která se ukrývá za pseudonymem Waterbased, teď na vlnách Rádia Wave. Tohle byla její skladba Episodic Memory, intenzivní kousek, takto chvilku po 17. hodině odpolední. 17 hodin 7 minut k tomu, konkrétně v tento okamžik. Vy ladíte dnešní odpolední on air stále s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Jak už jsem načrtla před pár minutkami, předtím, než jsme se přehoupli přes 17. odpolední, připomínala jsem vám, že pokud sledujete aktuální mistrovství světa v hokeji, tak hrajeme zásadní zápas právě v tento okamžik v rámci čtvrtfinále s Finskem. Aktuálně po první třetině prohráváme 0-2, takže pokud vás to zajímá, už za malou chvilku bude startovat druhá třetina tohoto zápasu, tak můžete fandit. No a třeba právě to, že se zapojíte do toho fanouškovství, tak pomůže našemu týmu. Kdo ví, každopádně pokud nemůžete sledovat s videem třeba na České televizi, tak rozhodně doporučuji přímý přenos v rámci radiožurnálu Sport. Je to zážitek poslouchat hokejový komentář třeba ve sluchátkách, když jdete městem, párkrát jsem si to vyzkoušela a je to neuvěřitelná disciplína, kterou si sama jakožto moderátorka pořadu Let vůbec nedokážu představit. My už teď na Waveu ale míříme za další muzikou, tentokrát do Nashvillu. Indie rockové duo Howdy pro vás připravilo aktuální novinku u nás v playlistu. Try, try, try.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Smog nevidím, pouze slyším. V tomto případě skladba s tímto zněním právě dozněla na vlnách rádia Wave. Indigo de Souza za ní tedy v tomto případě. No a my společně míříme za poslední várkou kulturních tipů na dnešní večerní čas. Tentokrát prozradím nějaký ten tip na divadelní představení. Třeba brněnský prostor Terén dnes od 9. hodiny večerní nabídne performance Malý pohyb v lávovém poli. Johana Šulík-Bártová, autorka této performance, se vlastně inspiruje formátem cestovatelské dia show. Vychází ze záznamu cest na Island, kde trávila čas na uměleckých rezidencích. Opakovaně prý přitom prožila strach v blízkosti s tušenými obyvateli ostrova. Taková praktická informace, místo setkání je v tomto případě u pokladny Centra experimentálního divadla před začátkem performance, a to na Zelném trhu. Brno, Terén, 9. večerní. Přesun do Prahy, Alfred ve dvoře, místo, kde dnes ve 20 hodin večer můžete zažít inscenaci Rychy. Zažíváme konec globální éry. Jak se připravit na to, co přijde, nebo jak žít v technofeudalismu? Je politický aktivismus stále k něčemu dobrý, anebo se musíme raději připravovat na konec světa? Ať už bude výsledek jakýkoliv, jedna věc je jistá. Všichni jsme už z této situace velmi unavení. Nepříliš optimistická anotace aktuálního divadelního představení, které můžete zažít osobně naživo. Alfred ve dvoře, 20. hodina večerní.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Dvojice amerických rapperů, které pokud budete mít někdy možnost slyšet naživo, tak rozhodně doporučuju. Mně se to osobně povedlo na loňském line-upu festivalu Pohoda. Joey Valens a Bray, teď na vlnách Rádia Wave s trackem Live Right. No ať už žijete správně podle vlastních představ nebo ne, tak myslím, že bude výtečné, pokud si napravíte třeba i kredit tím, že se vypravíte na některý z eventů Rádia Wave v následujících měsících, třeba ještě teď na konci května, totiž můžete stihnout budějovický Malá Majáles, respektive ten startuje 31. května a potrvá až do 5. června. Rádio Wave bude opět na místě, stejně jako v loňském roce, no a tentokrát se můžete těšit na naši vlastní stage. Pokud se nepletu, tak naše vlastní stage proběhne v rámci Majálesu 2. června, no a rovnou se překlopím k dalšímu festivalu, který můžete zažít se začátkem června, a to je festival Kamenice, kde nabídneme hned několik živých formátů. Bude to starter živě, podhoubí živě a opět taky stage Rádia Wave. Léto pak bude patřit dalším festivalům. Zajít si můžete třeba na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, kde bude 9. července živě náš podcast Čelisti. Pak se můžete vypravit třeba na festival Colors of Ostrava, kde 17. července můžete zažít naše buchty, a to v tamní aule Gong. No a v průběhu léta se zapojíme i do letní podcastové scény. V rámci července to bude s Casablancou 14. července, pak s herním podcastem Quest 23. července. No a v srpnu vás čeká taky živě podcast Chudáčci, konkrétně 6. srpna. No a pokud si teď říkáte, to bylo hodně dat, já vlastně vůbec nevím, nepamatuju si ani jedno z nich, tak to vůbec nevadí. Vypravte se hned na úvodní stránku našeho webu wave.cz a najdete tam krásnou přehlednou tabulku, kde se na všechny eventy můžete podívat.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
1: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na Rádiu Wave.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny. Yeah.

0: Devil in the water.
1: Action Bronson, tenhle rapper a taky track z letošního roku, Olympic Vince Carter, teď na vlnách Rádia Wave, chviličku po 17:30 odpolední. No a my už společně zamíříme, jak tak míváme zvykem v tento čas ve čtvrteční odpoledne, za novou epizodou podcastu Studovna. No a do Studovny tentokrát zavítal Jakub Niederle, který studuje biologii na Oxfordu a právě se vrátil z terénního výzkumu na Borneu. Prozradil, jak vypadají přijímačky a co všechno je potřeba zařídit vlastně před nástupem na prestižní zahraniční školu. Nový díl Studovny právě teď, no a to znamená, že já se s vámi pro dnešní den loučím. Mějte krásný zbytek dnešního čtvrtečního odpoledne.
2: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Rádiu Wave.
3: Jaké může být studium na Oxfordu a vypadá to skutečně jako v Harry Potterovi? To probereme s mým dnešním hostem, kterým je Jakub Niederle, který na Oxfordu studuje biologii. Vítej ve studovně.
4: Ahoj.
3: Jsem ráda, že jsi na nás našel čas, protože ty jsi přiletěl teď do Česka z Oxfordu, ale předtím jsi byl na Borneu v rámci studia, tak k tomu se určitě dostaneme. Co přesně studuješ a čím se teď zabýváš?
4: Já studuju teď druhý ročník bakalářského studia obecné biologie na Oxfordu a v rámci studia se vlastně zatím zabývám tak nějak všemi oblastmi biologie, ale postupně dostávám víc a víc možností si zúžit ten svůj záběr na ty oblasti, které mě víc zajímají. Takže já, ač jsem teď strávil 2 týdny v pralese, tak spíš tíhnu k té laboratorní práci a postupně směřuju k buď oblastem imunologie nebo třeba výzkumu v oblasti mikrobiomu.
3: Měl jsi to tak vždycky, že tě bavila, zajímala biologie?
4: S biologií to tak vždycky bylo. Nebyla to vždycky ta, my biologové říkáme bílá biologie, ta laboratorní. Byla to často právě ta zelená, neboli ta terénní. Ale byl jsem vychovávaný k tomu, abych měl rád přírodu a rád jsem vždycky chodil do přírody a měl jsem to štěstí, že jsem vlastně na gymnáziu našel takovou skupinu kamarádů, se kterou jsme jezdili po Česku i po světě právě za přírodou a to mě k tomu nějak přivedlo.
3: A to bylo v rámci nějakého předmětu nebo jen tak?
4: Nebyl to přímo předmět, ale byla to vlastně skupina lidí, která se utvořila kolem projektu Biologie v praxi, který založil můj bývalý učitel biologie, který potom sice se posunul na jinou školu, ale tak nějak ten kolektiv tam zůstal stále stejný.
3: Jak jsi to měl s rozhodováním ohledně vysoké školy? Tápal jsi nebo jsi už věděl, že to bude ta biologie i díky těmhle zkušenostem?
4: Tušil jsem asi delší dobu, že to bude biologie, ale co se týče toho místa nebo té destinace, tak to jsem, nechci říct tápal, ale byl jsem vlastně asi dost přesvědčený o tom, že to bude tady v Česku, tady doma. A až na poslední chvíli, co se týče nějaké té časové osy toho přijímacího procesu právě na zahraniční univerzity, tak až na poslední chvíli jsem se rozhodl zkusit to právě do té Británie.
3: No a co tě přesvědčilo?
4: To je těžká otázka. Asi vlastně z jedné strany to, že vlastně vycházely ty výsledky ve škole dost dobře na to, abych měl vůbec tu možnost se o to pokusit, protože to je jedna z těch podmínek, které jsou k té přihlášce vyžadovány. Jednak to bylo i to, že jsem vlastně měl na svém gymnáziu ten příklad toho, že i někdo, koho já znám a kdo nemusí vyhrávat ty největší mezinárodní soutěže, se může na tyhle přední světové univerzity dostat. Takže já jsem měl ty příklady těch svých bývalých spolužáků, kteří se třeba právě do Ameriky nebo do Británie dostali.
3: Zmínil jsi ty známky, takže ty jsi musel udržovat nějak konstantně dobré a potom ještě třeba záleželo na výsledcích maturity, nebo jak jsi to měl?
4: Na výsledcích maturity jednoznačně záleží, ale vlastně to není ta podmínka, na základě které se studenti přijímají na univerzitu. Často to bývá nějaká predikovaná známka, takže to je vlastně známka, kterou vaši učitelé založí na vašich průběžných výsledcích třeba za poslední 2 roky studia. A vlastně zadají tuhle známku do systému, který potom ta univerzita vidí. A je to jenom odhad toho, jak vlastně dopadne nakonec dle vašich učitelů, dle jejich názoru, vaše maturitní zkouška. Na základě té předpokládané známky, tak může univerzita vám nabídnout podmínečný offer, podmínečné přijetí. A potom je třeba vlastně splnit na nějakou úroveň, kterou ta univerzita stanoví, i tu samotnou maturitní zkoušku.
3: A na českém gymnáziu to probíhá tak, že musíš předem obejít všechny vyučující a domluvit se s nimi na tom, nebo jsou na to zvyklí? Jak jsi to měl na svém gymplu?
4: Já jsem to měl na svém gymplu vlastně tak hodně předpřipravené, protože já jsem chodil na mezinárodní školu tady v Praze, na Nový Pork. A tam je ta škola hodně zvyklá na to, že se studenti na zahraniční univerzity hlásí. Učitelé jsou předem připraveni na to, že budou studenti obcházet právě kvůli těm predikovaným známkám nebo kvůli doporučujícím dopisům. Zároveň ne na každém gymplu tahle infrastruktura je a proto je pro spoustu lidí těžší si tímhle procesem projít. Zároveň tam není právě ten precedens toho, že tam má člověk ty starší spolužáky, kteří se třeba na ty univerzity dostali.
3: Takže by se doporučil třeba kontaktovat někoho, kdo už si tím procesem prošel?
4: Myslím, že to je určitě nejlepší tip najít si, určitě se to po internetu všude dá, přes sociální sítě oslovit někoho, kdo tím procesem prošel. Určitě můžou mít spoustu skvělých rad. Zároveň nesetkal jsem se ještě s tím ani z vyprávění od svých spolužáků, že by některý učitel třeba byl neochotný k tomu, nějak tomu studentovi víc vstříct. Akorát je opravdu potřeba velmi dobře vysvětlovat to, co od něj člověk potřebuje, protože ty podmínky třeba právě těch doporučujících dopisů bývají hodně specifické a dost na tom záleží, jaký obrázek si o vás ta univerzita udělá.
3: Co ještě všechno dalšího obsahovaly ty přijímačky a kdy se to musel začít řešit, jak dlouho dopředu?
4: Tak to samotné rozhodnutí o tom, že to člověk chce zkusit, by mělo přijít ideálně tak na jaře toho ročníku, vlastně ještě před maturitou. To znamená, že v mém případě to bylo v septimně, což je ten předposlední ročník na střední. A tam je potřeba udělat rozhodnutí, jaký by to měl být obor a ideálně nějaká univerzita nebo minimálně nějaká destinace, co se týče třeba právě Spojeného království nebo Spojených států. Protože některé univerzity mají ty první deadliny už třeba v říjnu, to znamená hned na začátku toho maturitního ročníku a do té doby je potřeba sestavit nějaký personal statement, což je takový krátká esej o vlastně vašem zájmu, co vás na tom oboru, na který se hlásíte, baví a něco prostě o vás, aby si ta univerzita o vás udělala nějaký obrázek, abyste nebyli jenom ty statistiky, jenom ta čísla a ty známky. A zároveň je potřeba právě obejít všechny učitele, oslovit je, co se týče doporučujících dopisů. A samozřejmě ten proces se velmi liší, když se člověk hlásí právě do Spojeného království nebo třeba do Nizozemska nebo do Spojených států. Každá ta země má svoje vlastní náležitosti.
3: Zmiňoval jsi esej, tak co zaznělo v tom, co jsi odevzdal ty a co bys třeba doporučil někomu, kdo podobný text bude psát?
4: Já musím říct, že já se k tomu hrozně nerad vracím a je to taková univerzální odpověď všech mých spolužáků, že to nejtrapnější, co se dá vlastně někomu udělat, je předčíst nahlas jeho personal statement v přihlášce do Anglie.
3: A proč? Jakože se neradi chlubíme? Nebo?
4: Protože se tam právě musí člověk zkusit trochu prodat a to je prostě většině lidí dost nepříjemný. Není to třeba právě v případě té Británie až tak intenzivní jako do Ameriky, kdy člověk mluví hodně i o svojí osobnosti, o svých zájmech. Ten personal statement do Anglie, ta esej je hodně akademická, ale zároveň nejde tam prostě chodit okolo horké kaše už jenom tím, že ten rozsah je poměrně krátký a je tam potřeba, jak to říct, naládovat prostě co nejvíc svých úspěchů a svých zájmů do velmi krátkého textu. A zároveň to musí být něčím zajímavý, což je taky poměrně oříšek, protože ti hodnotitelé čtou těch esejů stovky a stovky.
3: Aniž bych tě chtěla jakkoliv strapňovat, nebo aby se cítil trapně, chceš nám prozradit něco, co jsi tam měl, něco jako takový ten tip, čím to právě odzvláštnit, čím udělat ten text jiný než těch stovky dalších?
4: No, je potřeba mít úderný nějak ten začátek, ten počáteční paragraf a já jsem měl to štěstí, že jsem se právě v rámci toho projektu těch terénních expedic, o kterém jsem mluvil, mohl podívat na Galapágy, což je vlastně souostroví v Tichém oceánu, kde mimo jiné Darwin formoval svoji teorii evoluce přirozeným výběrem. A to je pro jakéhokoliv biologa, což ti lidé, kteří četli tu moji esej, to jsou biologové, kteří se mohli stát potom v budoucnosti právě mými profesory, tak to je pro jakéhokoliv biologa prostě automaticky věc, která přiláká nějaký zájem. Takže jsem se zmínil o tom, ale zároveň to nebylo formou byl jsem tady a viděl jsem tohle, ale je potřeba to nějak navázat na nějaké koncepty nebo na nějakou linku, která potom protíná vlastně celou tu esej a na kterou se navazují ty ostatní aktivity. Aby to vypadalo, že to celé mělo smysl, že to není jenom náhodná sebranka nějakých aktivit.
3: Takže sice to rozhodnutí o to ucházet se o takovou univerzitu si říkal, že je tak rok a kousek dopředu, ale vlastně ono je to mnohem díl, protože ty musíš prokázat nějaký jako dlouhodobý zájem o ten obor. Je tam i něco, co se týká dobrovolnictví? Jsou to taky takové ty body navíc, že když třeba někde dobrovolničíš a zmíníš to tam, tak to je ta zajímavá věc, kterou tam můžeš přidat. Co ještě dalšího by se tam dalo dát?
4: Dobrovolnictví je určitě jedna ze skvělých věcí, co mít, tak říkají, v tom arzenálu, zvlášť právě třeba do Ameriky, možná trochu víc na to koukají tam, než v tom Spojeném království. Zároveň bych neřekl, že to je o tom, že musí člověk, když nastupuje prostě do prváku na gymnáziu, mít jasnou vizi, že teď bude 4 roky života formovat na základě toho, aby se mohl dostat na Oxford. Myslím si, že je potřeba tam mít ukazovat nějaký dlouhodobý zájem, ale zároveň by ten zájem ideálně měl být upřímný a mělo by to být něco, co člověk dělal, aniž by vlastně u toho přemýšlel nad tím, jak to potom prodá v nějaké eseji na tu univerzitu. Takže to byl třeba můj případ. Já jsem se o biologii a nějaké biologicky tématizované aktivity zajímal dlouho, ale zároveň to vůbec nebylo s myšlenkou toho, že bych to mohl někdy využít v nějaké eseji při přijímačkách.
3: Z čeho jsi maturoval? Ohlížel ses i na to, že se budeš hlásit na Oxford při výběru těch maturitních předmětů?
4: Tady byla moje situace zase trochu specifická, protože já jsem vlastně v rámci toho mezinárodního gymnázia skládal i mezinárodní maturitu, která se jmenuje IB a je ve většině ohledů jiná než český maturitní ročník, tedy kdy si člověk potom vybírá nějaké 3 předměty většinou. Tak já jsem už vlastně poslední 2 roky studia studoval 6 předmětů, z nich jsem potom ze všech maturoval. A je potřeba ty předměty určitě uspůsobit tomu, ať už je to česká maturita nebo ta mezinárodní, je potřeba uspůsobit tomu, na jaký obor se člověk chce hlásit. Jelikož univerzity často vyžadují nějakou kombinaci oborů, které nějak přirozeně vyústí potom v ten váš zájem na tom univerzitním, na té univerzitní úrovni studia. Takže já jsem měl třeba podmínku přijetí takovou, že musím na vyšší úrovni v rámci té maturity, když si člověk ještě vybírá 3 předměty na vyšší a 3 na nižší úrovni, tak na vyšší úrovni jsem si musel vybrat biologii a jeden další předmět z výběru chemie, matematika a fyzika. Takže to potom pro mě znamenalo právě velké překopávání mého rozvrhu v tu chvíli, kdy jsem se rozhodl, že bych na Oxford chtěl směřovat, protože matematiku jsem si původně vybral na nižší úrovni. A musel jsem tím pádem vlastně téměř celý první ročník toho 2letého maturitního studia dohánět tu vyšší úroveň matematiky, kterou jsem si zvýšil v ten moment, kdy jsem se rozhodl, že se chci hlásit. A obnášelo to několik týdnů večerů samostudia.
3: Jak jsi to měl s angličtinou?
4: S angličtinou jsem opět měl to velký štěstí toho, že jsem vlastně i na základní škole, i na gymnáziu fungoval v poměrně mezinárodním prostředí, takže jsem skládal takové ty standardizované zkoušky z angličtiny někdy ve 13 letech a potom vlastně tu nejvyšší úroveň tuším v 15 nebo v 16. A opravdu to vidím jako hodně velký přínos, protože ta angličtina pro někoho je velikou překážkou a pro mě minimálně takhle jsem si to myslel, když jsem se do Británie chystal. Myslel jsem si, že angličtina nemůže být nejmenší problém, že to bude vyřešené. No. Realita byla potom trošku jiná. Ale...
3: A čím to bylo? Těmi odbornými výrazy? Nebo...
4: Nejenom odbornými výrazy, protože já jsem právě třeba i biologii jako předmět ve škole studoval v angličtině, ale naopak spíš takovou tou každodenní realitou toho, že člověk funguje ještě navíc v té Británii, kde naprostá většina lidí kolem mě jsou rodilí mluvčí a používají takové ty slangové výrazy a různé idiomy, kterým jsem ze začátku vůbec nerozuměl. A ať si člověk myslí, že ho angličtina sebe lepší, tak když přijede do země, kde převládají rodilí mluvčí, tak zjistí, že se mýlil.
3: No tak pojďme na to, co jsi musel zařídit předtím, než jsi tam odjel a taky se budeme věnovat tomu samozřejmě, jaké je to studium samotné. Jak jsi to řešil s těmi praktickými věcmi, když jsi dozvěděl, že půjdeš teda na Oxford, předpokládám, jaká byla reakce?
4: Reakce byla většinově úžas a tak nějak nedůvěra v to, že museli něco pokazit. Zároveň tohle už bylo po tom, co jsem prošel jedním předkolem toho přijímacího procesu a byl jsem pozván na pohovory. Po nich jsem měl už docela dobrý pocit z toho, ale stejně to byla naprosto nereálná chvíle, když jsem se to uprostřed hodiny španělštiny ve škole dozvěděl. A bylo to tedy někdy v lednu, tuším, toho maturitního ročníku. Takže to bylo téměř 3/4 roku předtím, než jsem se do Oxfordu poprvé v životě podíval.
3: Nebyl jsi tam nikdy předtím.
4: Nebyl jsem tam nikdy předtím. Ale zároveň ta nejhorší práce vlastně pro mě začala až v ten moment, kdy jsem dostal to rozhodnutí o přijetí, protože takové ty reálie, ať už praktické, anebo hlavně co se týče financování toho studia, tak to bylo rozhodně tou větší překážkou, než ten přijímací proces samotný.
3: No tak pojďme na ty praktické věci.
4: Praktické věci se přiznám, že jsem začal řešit až hodně na poslední chvíli, jelikož vlastně celou dobu jsem nevěřil tomu, že se na tu univerzitu nakonec dostanu právě z toho hlediska financování. Ale jakmile jsem to zjistil, což bylo tuším někdy až v červenci nebo srpnu, to znamená 2 měsíce před odjezdem, tak jsem potom narychlo musel podepisovat všechny smlouvy a zajišťovat zdravotní pojištění, zajišťovat ubytování, ač tedy právě většina britských univerzit jsou přívětivé tím, že alespoň v prváku nabízí studentům kolejní ubytování, čímž opadá takové ty starosti, co se týče schánění vlastního ubytování, komunikace s nějakými těmi majiteli a podobně.
3: A předtím se teda musel vyřešit ty finance, ještě než jsi začal řešit ubytování, nebo to bylo naopak?
4: Ubytování jsem začal řešit až úplně na poslední chvíli. Ty finance, ty se se mnou táhly asi tak toho půl roku až vlastně do léta. Ten proces vlastně obnášel žádosti k různým dobročinným nadacím tady v České republice i žádosti o stipendia na univerzitě samotné, ač tedy tam těch příležitostí pro evropské studenty teď po Brexitu je opravdu málo. A to školné je tam opravdu astronomické a napálené pro ty mezinárodní studenty, už jenom proto, že vlastně školné britských studentů nepokrývá ani výdaje univerzity na jejich vzdělávání a proto univerzita to musí vlastně financovat právě ze školného mezinárodního. Takže moje školné je asi 6x oproti Britům.
3: A jak to probíhalo, co to obnášelo? Nějaké formuláře, e-maily, schůzky?
4: Spoustu formulářů, spoustu e-mailů a spoustu schůzek. Nejprve jsem teda se věnoval těm oficiálnějším cestám, právě třeba žádostem k různým nadacím, jako je Kellner Family Foundation nebo Bacala Foundation, kde právě v jedné z nich u rodiny Bacalových jsem uspěl a byl jsem pozván do finálního kola pohovorů, které se odehrávají někdy touhle dobou, takže v červnu. A potom jsem vlastně dostal od Bacala Foundation příslib k financování části toho školného. Nicméně to nepokrývalo ani celé školné, tedy každoročně a natož pak ty opravdu vysoké náklady na život v Británii. Takže potom už jsem se uchýlil k takovým netradičnějším formátům schánění financí, jako třeba obepisování různých potenciálních sponzorů a nakonec mi to takhle neoficiální cestou vyšlo. Sehnal jsem ještě jednoho velmi štědrého sponzora a tím se mi podařilo poskládat vlastně finance jak na celé školné, tak i na velkou část ubytování každoročně.
3: Máš nějaký tip k tomu pohovoru, jak jsi zmiňoval?
4: No, taky se to hodně bude lišit v různých institucích, v různých nadacích. Pro mě nejlíp zafungovalo to, že jsem do toho šel pořád s takovým tím pocitem, že nemůžu nic zkazit, protože v současnosti je situace taková, že prostě tam stejně nepůjdu. A jenom kdyby se to povedlo, tak by to byla vlastně taková příjemná náhoda. Takže s tím jsem do toho šel, to mi pomohlo nebýt před tím pohorem třeba tak nervózní. A potom v té porotě seděli opravdu odborníci, kteří jsou sami biologové, a měl jsem s nimi velmi podnětnou konverzaci vlastně o věcech, co mě baví, takže když se mi podařilo se nějak uvolnit, tak už potom to bylo vlastně jenom příjemné posazení. Stejně tak vlastně samotný přijímací pohovor na Oxford.
3: Jak jsi to měl tedy s tím ubytováním? Byl jsi na té koleji ten první rok?
4: Já jsem první rok bydlel v kolejním ubytování, bydlím v něm teď pořád a na příští rok, ačkoliv mi kolej ještě nabízí možnost ubytování, tak pravděpodobně budu žít mimo kolej. Vlastně v prváku minimálně na Oxfordu se očekává, že budou studenti na koleji žít. Ono to buduje takovou takovou komunitu tam zároveň, protože kolej na Oxfordu není úplně to, co si člověk představí pod pojmem kolej třeba tady právě v Česku. Není to jenom místo, kde se bydlí, ale je to vlastně taková jednotka právě, jak jsi zmiňovala na začátku, je to takový nebelvír.
3: To jsem se chtěla přesně zeptat, to je první samozřejmě představa, která mi vyvstane, když se řekne Oxford a kolej, tak jestli to je jako z toho Harryho Pottera.
4: Do velké míry vlastně jo, je to taková, je jich teda mnohem víc než 4, je jich asi 30 tuším, ale každá má vlastní osobitou identitu a hodně na výběru koleje právě záleží to, jakou zkušenost si z Oxfordu člověk odnese. Že ty koleje se liší tím, co studentům poskytují, tím, jaká je tam komunita těch studentů. Každá kolej si trošku má trošku jiný profil toho studenta, který si třeba vybírá z toho půlu těch přihlášených. Zároveň se hodně liší třeba, kolik právě stojí ubytování nebo stojí jídlo v těch kolejních jídelnách, které opravdu jsou tak jako z Harry Pottera, takové ty velké společné komunální prostory, ještě většinou architektonicky gotické. Ale od toho výběru koleje se opravdu hodně odvíjí ta zkušenost z Oxfordu.
3: A co nabízí tvoje kolej? Co jsi zažil?
4: Moje kolej je jedna z těch větších, což je výhoda v tom, že v každém prvním ročníku tam nastoupí třeba 100 až 120 studentů, jestli se nepletu. Opravdu to člověku naskytne hodně příležitostí se tam seznámit s lidmi napříč obory, což je taky velká výhoda, protože snídá a večeří se spolužáky, co studují fyziku, anebo třeba historii nebo politologii, což hodně poskytuje prostor pro zajímavé konverzace, ale zároveň je moje kolej jedna z těch chudších, což je jedna věc, na kterou já jsem třeba vůbec při výběru nekoukal, ale hodně to ovlivňuje, jak bych tak řekl, kvalitu mého života, jelikož třeba nemám ve svém kolejním ubytování dostupnou kuchyni. Ačkoliv je ubytování drahé, tak já nemám vůbec přístup k tomu, abych si mohl někde vařit. Takže...
3: Tak to se ti taky asi potom prodraží zase ty náklady na stravování.
4: To se prodraží, tam je jako nastavené to očekávání tak, že budou studenti třikrát denně jíst v té kolejní jídelně, která ale bohužel právě protože je kolej chudá, tak je to jídlo poměrně drahé, takže to já si opravdu nemůžu dovolit, tak jsem fungoval minimálně v prváku s toustovačem a s mikrovlnkou, teď už si trošku zlepšuji jídelníček třeba tím, že navštěvuji nějaké kamarády, abych si u nich uvařil, ale...
3: Takže vás to taky aspoň v něčem spojilo.
4: Je to tak. Má to svoje mouchy a každá kolej se opravdu hodně liší v tom, co studentům poskytuje.
3: A teď uvažuješ o nějakém spolubydlení?
4: Příští rok to vypadá, že by se mohlo podařit spolubydlení s přítelkyní, která se bude do Oxfordu stěhovat. Zároveň to je všechno ještě ve hvězdách.
3: Měl jsi nějaký kulturní šok, když jsi nastoupil?
4: Neřekl bych, že by to byl jeden velký kulturní šok, ale je to spousta těch malých, které se tak nějak postupně poskládají. Ještě stále dnes se mi stává, že mě často něco málem přejede v Británii jenom kvůli tomu, že tam prostě jezdí na té špatné straně silnice, ale zároveň právě třeba to, že v Británii mám hodně velké potíže s tím schánět nějaké normální jídlo. Není to jenom kvůli tomu, že nemám přístup ke kuchyni, ale třeba čerstvé pečivo se tam prostě schánět vůbec nedá. Zároveň další věcí je i právě nějaká souvislost s tou angličtinou, právě s tím, jak moji spolužáci, kteří jsou teda z většiny Britové teď po Brexitu, tak jak spolu mluví rychle, mluví s přízvuky, mluví právě idiomaticky a to mi trvalo minimálně půl roku, než jsem si zvykl a teď se mi moji kamarádi tady v Česku smějí, že chytám od nich ten britský přízvuk, ale no, takže tak.
3: Hostem studovny je Jakub Nýdrle. Díky za dosavadní povídání, za tvé tipy. A v rozhovoru budeme i pokračovat, a to v následujícím díle studovny, kde navážeme na to, jaké to je studovat na Oxfordu a taky se dostaneme k tvojí aktuální zkušenosti z Borna. Tak se budu těšit.
4: Já taky.
2: Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Rádio
3: Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
3: Čelisti.
4: Ponor do rozbouřených filmových vod.
1: Čelisti.
4: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: kulatý nesmysl zase. Tři muži v offsideu.
1: Ty jsi to odpálil.
0: Pane bože. Lepší stejta Jiřina, ale v tom.
2: To tak, ta dává.
0: Ten amfora!
1: Jak za amforu!
0: Jsem amforář!
1: Žena v offsideu.
0: Kriste Ježíši, to je zase začátek. Dobrý večer, filmově kritický magazín Čelisti. Dneska v komplet fotbalovém pozval jsem si dva největší sportovní experty, samozřejmě Tomáše Stejskala.
3: Dobrý večer.
0: To je pivní striker a náš oblíbený záložník Martin Pleštil.
2: Krásný večer, dneska Martin, to bude hodně takový balónní.
0: Bude takový balónový, Martin, jsi spíš jako útočnej, obraný, jak jsi jako laděnej dneska?
2: Já jsem útočnej. Útočný, ale jako v malém fotbalu tak hraju v obraně, ale jinak vždycky útočím.
0: Ale v malém fotbalu.
2: Ale v malém.
0: Protože vás Martin dneska dostává výhrušky smrti, protože zrecenzoval film Jana Svěráka 5 čvestek a dneska si to tady s Tomášem zopakuju a pak budeme dostávat výhrušky smrti všechny.
3: Mě to čeká brzo taky.
0: Tomáši, červená.
3: Můj text už taky visí.
0: Je to tak, bude to červená, ale jinak vás čeká spousta zelené dneska, jo. My budeme mít vlastně tak jako velký fotbalový speciál, blíží se mistrovství světa, takže jsme oprášili svoje jako poslední znalosti fotbalu a pustíme se do toho dneska po hlavě, ale dočkáte se všeho možného, ale napřed samozřejmě se dočkáte novinek, jo, který já teďka musím nahmátnout, protože jsem si je chytře schoval tady, ale my tady máme dvě velké rybky, prosím vás, jo. Ta trošku jako menší, ale přeci jenom táta pracujících, tvrdě pracujících, Richard Falber, jaký jste taky měli vztah, kluci, k Richardovi?
3: Já žádný.
0: Neměl, jo.
2: Čičina taky ne, já jsem říkal, že tady budete jako, že tady potaháte.
0: Je špatný, to my jsme měli s Alešem, my jsme dokonce zavedli prvek práce, který jsme měli jako jedna falbra, jo. To bylo, když si vykazoval tak 3 falbry denně, tak to bylo dobrý. Dneska mám tak 1,5 falbry. A ten druhý, jako ta druhá rybka, ta mě opravdu tíží. Jan Hraběta nás opustil, tenhle ten velký univerzální ptakopisk, nádherný docent přes nesmysly. Já jsem měl opravdu moc rád, teda musím říct.
3: No to ten mě... u toho Honzy Svěráka hostitelně chyběl tenhle ten cimranovský touch.
2: Jo, on je nádherný, vždycky tam měl takový to jako lakonický, miloučký jako komentování všeho okolo a já ho zbožňuji, když jsme u toho fotbalu, no, tak pojď. Jako můj oblíbený film Kožené slunce od Karla Kacheni, tak tam hraje právě docenta fanouška, který tam ty jako vesnický chlapáky tak jako mentorsky pozoruje a vždycky ty tribuny jako klidní, je takový ten pan mentor. A moje nejoblíbenější scéna s ním je jako strháku, kde on tam běží při té velké reviální scéně, má na sobě masku býka a křičí: "Lidičky, lidičky, nebojte se, já nejsem bík, já jsem váš agronom." To je nádherný.
0: Martine, no. Ty bys se živit herec. Že tebe je na tu kritiku škoda, akorát ti lidi vyhrožují likvidací. Nic, ale pokud tě nezlikviduje Bober, tak je všechno v pořádku. Rubrika To jest Bober aneb kriminálka Klimkovice. Tam je veselo, agresivní Bober napadl na Ostravsku psa a dívku.
3: No jako v Klimkovicích to nebylo veselý. Útočníkem teda byl Bobr, který si nárokoval právo na užívání soukromého rybníku na okraji města.
0: Jeho to je levicový Bobr.
3: No tedy jako přesně tak, no, ten ohlodal ledacos, co mu stálo v cestě. A tentokrát to teda byl ten pes a mladá dívka. Volal občan, že mají na zahradě Bobra, který je agresivní. Nejdříve napadl jeho psa a pak i dceru, popsal novinkám velitel klimkovické městské policie Tomáš Hruška.
2: Tomáš Hruška je hlavně producent Metody Markovič, takže já chci třetí sérii, doufám, že člověk, jo, já chci prostě Metodu Markovič případ Bobr.
0: Metoda Bobr, no jestli by ten seriál vyšel tak jako ten odchyt, ten se úplně nezdařil, teda povolali dobrovolné hasiče, ale Bobr takzvaně unikl, jo, hasiči se vrátili na základnu s nepořízenou. Tragédie. Rubrika Náš oblíbený malíř Oskar Předkoška. To je teda dost jako tvrdá novinka. Spousta lidí, kteří prodělali vlastně jako v obřízku, tak touží po své ztracené předkošce a volí k tomu různé metody, jak se k ní jako dobrat. Metodu cvičení, procvičování, natahování, ale i operativní metody, Tomáku, ale nejde to úplně tak snadno zpátky.
3: Nejde to, viď? Ať už transplantace kůže, speciální pomůcky, nebo roky domácích v úvozovkách cvičení, jako... Prostě nedaří se téhle komunitě mužů, který si říkají restores, dosáhnout toho teda původního stavu.
0: Tomu se přidám, restores, ano, prostě chceš se vrátit k té původní. Oni tvrdí, že to vlastně jako dodává zpátky tu ztracenou senzitivitu, já to nemůžu posoudit.
2: No, já taky
0: jako
2: ne.
3: Větší pocit tělesné celistvosti a tak dále, no ale prostě bohužel, jak třeba říká uroložka Fenua Milhouse, ceníme ze Simpsonů rozhodně, dodává jednoduše, co je pryč, je pryč.
2: No a ona tady je ta speciální metoda, jo, že to jako ne.
0: Zkuste to doma samozřejmě, pokud máte na čem.
2: Ono je to vlastně hodně jednoduchý, protože jedna ta metoda tak se jmenuje tugging, jo, to je nejčastější. A ten princip fakt spočívá jenom v tom, že si vezmete prostě váš ud do ruky a postupně napínáte tu zbylou kůži penisu tak, aby časem překryla žalud. A takhle vlastně stačí tahat.
3: A může to teda měsíce i roky, no, takže.
0: Jo, pak nasledují miliardy dalších orgazmů, samozřejmě.
3: A výsledkem navíc není skutečná předkoška Tomáku, v původní podobě, takže zklamání.
0: Tomáku, vidím, že to zaujalo, nicméně musíme zklamání. Přejít teda samozřejmě k morbidní rubrice, která se jmenuje Berla Mrazilka. Autorka dětské knihy Otruchlení, soudce v útahu ve středu za vraždu manžela odsoudil doživotnímu trestu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Ta paní zabila svého manžela, ještě byla tak chytrá, že napsala knížku Otruchlení, jak se s tím smířit. To je jako hezký příklad, hezký business model.
3: Čistá práce, no. Soudce Richard Mrazík, Richard Mrazík. Prohlásil teda, že Richinsová je jednoduše příliš nebezpečná na to, aby kdy byla na svobodě.
0: Jo, ona si vymyslela vlastně bez vědomí manžela, uzavřela několik životních pojistek, měla velký dluhy, chtěla se zároveň přesunout k jinému muži a myslím, že mu nasadila do koktejlu asi pětinásobnou dávku fentanylu a pak ještě napsala knížku, což jako opravdu tím se jako sichrovala.
2: No to je smrtící koktejl.
3: Ona měla tu vidinu, že zdědí majetek v hodnotě přes 4 miliony dolarů, ale tak teda knížkou to posichrovala a nevyplatilo se.
2: Ta knížka měla být i pro děti, aby to pomohlo jako nejen jejich rodině, ale všem, aby to poskytlo útěchu a Stuxko jako svoji knihu ještě věnovala v závorce skvělému manželovi a úžasnému otci.
0: Hele, my si to teďka předělíme, já tady mám dneska samý skvělý písničky, který se hodí k našemu fotbalovému tématu. Teď si dáme alkohol, jo? Pivo dělá hezká těla.
2: No je, je.
0: Tomáku, ty seš toho živoucím důkazem, Martin konec konců taky. Pivní fitness.
3: Vzpomínám na koncert ve Strašnicích.
0: Samozřejmě.
3: Největší zážitek.
0: Tam jsem bohužel nebyl, ale doufám, že příště, až budu alkohol slavit zase nějaký výročí, že u toho budu. Tak prosím vás, pivo dělá hezká těla. Tak si běžte zacvičit.

0: Tomáku, to je veřejnoprávní remix tohleto, jo?
1: Já nevím,
0: ale
1: no.
0: To pivo tam
1: přijde
0: zůstalo.
1: Mi to ještě unilejší než kdysi a to už tehdy jsem tuhle kapelu úplně necenil.
0: To je samozřejmě svatokrádež ve filmově kritickém magazínu Chelsea, který ještě předtím, než se ponoří do tajů švestek a fotbalu, tak pokračuje v novinkovém cyklu a zas to bude sportovní novinka, prosím vás, rubrika Smysl pro tumor, ale týká se trochu jiného fotbalu. Jo, týká se fotbalu, který sleduju především já tady. Martin jenom, když je Super Bowl a může si u toho dát několik irských černých piv, to je jako jeho specialita. Ale já jsem samozřejmě byl svědkem toho legendárního zápasu New York Giants a New England Patriots, při kterém se kicker, který má krásné jméno Younghoe Koo, jo, korejský kicker, tak trochu ukopl a u úplně rutinního kopu nakopl trávník. Jo. Většina fanoušků to teda prožívala, zejména Giants, tím, že si dala hlavu do dlaní a plakala. Nicméně jeden z přihlížejících, respektive doma přihlížející Mark Toothaker z Kentucky, dostal strašný záchvat smíchu, který ho v zápětí přišel, protože skolaboval. Jo. Ale ono to má ještě takový jako takový happy end.
1: Ono právě to bylo velké štěstí, že se mu tohle stalo, ano. Protože se ukázalo, že teda ten kolaps nebyl jako jenom z přemíry jako posměchu a radosti a smíchu,
0: z přemíry
1: ale ukázalo se, že teda má v mozku velký nádor, který naštěstí byl benigní a taky lékaři odstranili a Mark se po zhruba týdenním pobytu v nemocnici mohl vrátit domů a víceméně i ke svým běžným činnostem. Mezi něž patří třeba starost o rodinnou farmu a chov koní. To je prostě já úplně se
0: tam takže fotbal ve všech podobách a formách jako léčí, to je důležitý.
2: Tak a Vítko, prosím tě, sázíš jako na to NFL-ko aspoň? Hele, ty prodáváš ty
0: já
2: koruny.
0: Jsem sázal ze začátku, jednou mi to vyšlo, jak jsem se toho lékal, už jsem to přestal dělat, jo.
2: Protože vsadit se na to, že někdo kopne do trávníku, na to by byl velký kurz.
0: To by byl samozřejmě.
1: Kdyby byl vypsaný teda.
0: Teď už podle mě vypsaný bude, jestli to stane znovu a jestli to zase někomu zachrání život. Tak kdo teda rozhodně život nikomu nezachránil, bylo stádo krav v Tyrolsku v rubrice Ty krávo, tam napadly krávy, prosím vás, manželský pár a žena zemřela, ale zdá se, ty krávy mají spadeno teda zejména na důchodce, podle týhle novinky.
1: Tohle obytí byla teda 67 letá žena, ale v tom východním Tyrolsku a v okolí se tyhle případy jako dějí poměrně často. No. Teda zatím teda přesný průběh je předmětem vyšetřování, jak napsala policie ve spolkové zemi Tyrolsko. Žena zemřela na místě, jejího manžela převezl vrtulník se závažnými poraněními do nemocnice v Innsbrucku. Na pastvině se tou dobou nacházelo několik desítek krav, ale
0: a všichni
1: ono to nekončí. No. Loni v září zemřel v rakouských Alpách po útoku stáda krav. 85-letý turista z Vídně a jeho 82-letá manželka byla zraněna. A v roce 2024 zemřela za podobných okolností turista se dvěma psy, přičemž další smrtelné útoky se odehrály také v letech 2017 a 2014. Hrozný ty krávy, pamatujete si tu reklamu na nejmenovanou čokoládu? Jistě. To už tehdy vypadaly zhrůdný
0: ty krávy. Tomáku, ty dneska nenávíš úplně všechny, včetně kráv, to se mi líbí. Pojďme na velmi příjemnou rubriku Kamil Dermatofila, aneb časy jsou zlé, Kamile. Dešťová hniloba se objevila v Evropě, projevuje se vyrážkou v genitáliích. To mě teda nedělá jako radost. Rainrot se to jmenuje anglicky, prosím vás. Fuj, tajbl. V čem to spočívá, jako tohleto? Martine, ty jsi to určitě měl někdy, ne?
2: No právě, že ono je to specifický v tom, že to zatím postihuje právě jako spíš zvířata, jako jsou ty koně a ovce, o kterých se asi stará právě ten NFL-kový hráč na té své farmě. A teďka už byla zdokumentovaná nákaza i u lidí. A byť je to vzácné, tak se to právě jako vyskytuje buď jako po kontaktu s nemocnými hospodářskými zvířaty, ale právě mezi těma nakaženýma, tak byly i homosexuálové.
0: No a
1: ono jako právě to jako souvisí s tím, že jako by se mohla ta vyrážka jako souviset s nějakým pobytem v lázních saunách a takových těch místech, kde teda se oddávají tomu nevázanému sexu. To mám pocit, že jsme se vrátili někam do 80. a do teda jako dění.
0: To by se ti líbilo,
1: nemoci, to má jako být. Ani ne, no, zarážíte teda tenhle.
0: Já teď samozřejmě hledám sample, kdo z vás nikdy nesouložil s kozou, ale bohužel nenajdu. Takže máte velký štěstí, že ty tomuhle nevkusu uniknete. Výborně, takže jsme se dostali až k nakažlivým chorobám. Prosím vás, zatím to bylo zdokument v Barceloně, v Lyonu, v Paříži, Bordeaux, Saint-Étienne a v Annecy. Vokán tady nic nepíšou, jo, ale vůbec bych se tomu nedivil. Mám takový divný svrbění.
1: V Annecy ty animované filmy, to je nebezpečný, že jo?
0: Jo, to je pravda. Ty animované filmy obecně jsou nebezpeční. Prosím vás, a nebezpeční jsou taky Oasis, jo. Já jsem si tuhle kapelu nevím, proč jsem přemýšlel o fotbalovém buranství, tak první, co mě napadlo, byl album Wonderwall od Oasis, tak si dáme Don't Look Back in Anger, snad se kluci na mě nebudou zlobit. To je to krásná písnička, já mám opravdu rád.
2: No, ty řezníci jsou něžní,
0: Pavle, vy jste řezník.
1: A teď to brácho, aby se nejradši pobili, no.
0: To víš, jak
1: na fotbale, no.

0: To je číslo, to je zina. Se taky neohlíží zpátky.
1: No, škoda, že nehrál v těch pěti švestkách.
0: No, jasně.
1: To by bylo...
2: Tak přátelé... Ona bych hrála všech pět, ale...
1: To by bylo důchodcovství ve své vrcholné formě.
2: Ona by to zvládla.
0: Než dáme ty švestky, jo, tak si...
3: Dobrá, zapínáme pásy!
0: Tak chlapci, zapínám...
3: Bože, se nebezpečně v samoloči, zapínáme!
0: Zapínáme?
3: Zapínáme pásy!
0: Hele, vy jste takový švestky dvě, jo. Budu dneska povidla z Jana Svěráka, jsem pochopil, pět švestek očekávaná. Česká novinka, Jan Svěrák vlastně překvapivě, tak nějak jako z ničeho, se vynořil se svým novým komediálním filmem a pochopil jsem, že pro mnoho lidí to byl slušný waterboarding, vás jako nevýmaje teda.
1: Já nevím, co si to jako usmyslel, takzvaně na stará kolena natočit jakousi jízdu 2.0, ale tentokrát tedy jako s důchodci, tedy s lidmi z generace jeho rodičů. A za tím filmem je nějakým způsobem asi cítit jako nějaká ambice toho typu, takový ten feel good film o seniorech, který se tak trošku zepřou systému a místo toho, aby někde v institucích prostě zobali ty prášky a měli řád a prostě byli jakoby... tak, aby jako jejich děti oni nemuseli mít strach, tak se teda rozhodnou vyrazit na poslední velké dobrodružství na moři jako za mladá. Olda Kaiser prostě napne plachty a vyjedou teda na Kykládech naposledy na loď prostě kvůli tomu, že jedna z těch hrdinek, která zjistí, že jí čeká závažná operace a hrozí, že bude ve vegetativním stavu, tak se teda partička pustí teda do tohoto nevázaného dobrodružství, kde teda nejde jen o to, že prostě budou mít osmdesátníci trošku problém tam tahat za ty lana a řídit ty jachty v Řecku, ale zároveň Jan Vlasák je vybavený ještě jako mnohem větším dobrodružstvím ve své taštičce.
4: A ty miliardy se, dalších no, orgasmů.
1: Tak.
0: Prožije.
1: A prožijou, no, ale oni se u toho teda rozhodnou.
2: On má to dobrodružství nejen v taštičce teda mimochodem.
1: No, ano. On jako má různé své rázné vlastnosti, kromě toho teda, že je plný zármutku, protože ho opustil jeho mladší přítel, tedy aby jsme si to řekli otevřeně.
0: Tak
1: Jan Vlasák hraje geje, který má piercing na pindourovi, aby se asi zalíbil svému ex-boyfriendovi a to je tak asi jako jedna ochutnávka toho, jaký humor tam může vznikat. A opravdu je hodně bizarní pozorovat, jak se Svěrákovi tenhle ten nápad na, řekněme, film o nějakým mezigeneračním smíření a smíření jako s těmi prostě posledními chvilkami života pomocí radostného dobrodružství rozpadá do úplně infantilní komedie, kde prostě převládají vtipy typu já jsem kakala a kde teda kdybychom si to měli zkusit převyprávět, tak je to film o tom, kde teda partička důchodců unese jednu dementní paní prostě, která s těma kdysi kámošila z pečovatelského domu pod záminkou, že jedou do lázní a tam jí teda podávají různé psychedelické a jiné substance, aniž by to věděla a pak dokonce dojde k tomu, že třeba Jan Vlasák se pod vlivem nejspíš MDMA, ono to není úplně jisté, jak ty substance fungují, ta
0: zjistí,
1: že má erekci a pak dojde k takzvanému legračnímu znásilnění této senilní paní.
3: A má kila lubrikáč.
0: No, má?
1: Já nevím, jestli má, ale ti ostatní důchodci toto okýkem šmíruje a říkají, to je znásilnění, pak zjistí, ne, ono je to celé radostné a konsensuální.
0: Radostné znásilnění!
2: Takže je to koncent, zahlásí Petr Kostka.
1: Takhle to jako probíhá ten film.
0: Takže
1: jako...
0: tady vidím koncent mezi váma dvěma. Martin, ty taky konsenzuálně koukám, si se cítil znásilněn v tom kině.
2: Je to strana Honzy Svěráka absolutní rezignace na jakýkoliv kreativní ambice. Ono už Betlémský světlo dopadlo, jak dopadlo, ale ty jeho pozdější filmy vždycky tam cítí nějaký nápad, něco svěžího, s tím se dá dobře pracovat, což přesně jako parta seniorů, který si otevírat nový pohled na svět jako drogama, to je Ježišmarja, to je bomba. Ale
0: a docela
2: bohužel...
0: to teď frčí ve světových kinematografii, tyhle příběhy toho probuzení ke stáru, jo.
1: Je potenciál na jako dobrý film, kdyby jako ano. Jo, prostě vlastně to jádro je jako zdravější než třeba, nevím, filmy typu Teorie tygra, které jsou jenom jako odporný, rochní se ve stereotypech, tady z toho by teoreticky mohl být dobrý film, ale bohužel není, no.
2: Ne, jako všechny ty motivy, ať už to jsou ty vážný, přesně jako ztráta nějakého životního smyslu, to stárnutí, že to vaše tělo už nefunguje, vlastně vaši kamarádi jako odcházejí a vy tak jako stagnujete, jste těží pro tu svoji rodinu, tak to jsou strašně důležitý témata, které je třeba otevírat, ale tady já necítím v tom žádnou upřímnost, já to cítím jenom nějakou položku, kterou my si odškrtneme, abychom mohli dělat troškovskou žachandu. Ten humor opravdu stojí na tom, že se tam chichotáme chichotajícím se jako seniorům, který hulejí trávu, nebo se jako chichtáme jako Janu Vlasákovi, který imituje homosexuál, nebo nějakou jeho představu o homosexuálovi. Je to fakt film, který svým humorem i pojetím působí jak z 90. let, využívá to takovou tu jako pohlednicovou estetiku toho azurového jako modrá, toho těch jako krásných moříček a tak dále, ale z toho filmu ani z toho obrazu není cítit žádná křehkost. To je to fakt takový jako katalogový vyprávění jako o partě seniorů. Přijde mi hlavně smutný, že člověk, který měl tak jako vycizelovaný cit pro to vyprávět, jo, i ty epizodický scénáře Zdeňka Svěráka jako vlastně přebarvit a jako organické propojit s nějakým hollywoodským motivem těch velkých emocí, těch velkých příběhů.
1: No a tak tady na nějakým druhým, třetím plánu to moc českých režisérů vlastně neumí jako v rámci ty jednotlivé scény uměl něco províst. Tady vlastně jak kdyby rezignovali, jasně, natáčí se na ty jedné jachtě, která má jako omezený prostor, ale tím se to neomluví, no.
2: Jo, a hlavně tady není ani žádné jako cit pro rytmus toho vyprávění. To je fakt tak jako podivně zaciklený, pořád se tam jako na sebe balamutí takový zvláštní jako nevypointovaný nebo obludný gegy. A jako je cítit, že ten Jan Svěrák prostě je bohužel ve stínu svého otce Zdeňka a měl by se na to psaní prostě vyprdnout, protože tohle je fakt jako laciná napodobenina toho, co ten Zdeněk umí nejlíp. Prostě epizodický pásma pospojovaný do sebe, kde máme nějakou jako iluzorní pocit kontinuity, kde nám to někdo spojuje. Tohle je fakt jako rozblemcená věc, která jako si opravdu nezadá daleko s tím trošku nebo s pozdníma filmy Marie Poledňákovy.
0: No, už tady máme první reakce od posluchačů, jo.
5: Nula. Všichni jste
0: nuli. Jo, chlapci, ale tak něco pozitivního, Tomáku, ty jsi říkal, že jsi měl nějaký jako lehký záchvěv sympatii k tomu, který ten film teda vždycky zadupal v zárodku, ale něco takového jako...
1: Já vlastně jako jsem se pokoušel jako vtělit do toho, co chce vyprávět a třeba jako je fakt, že když jako oni začnou teda užívat látky typu MDMA nebo LSD, tak tam opravdu postupují jako, že se tam čtou takový ty návody jako z psychedelických průvodců o tom setu a settingu a tak to trošku vypadá jako... že by v tom filmu mohlo něco být, ale až do té chvíle, než jako teda pozorujeme ty postavy, co se jim jako reálně děje a všechno je to tak jako jalové asi, takže na LSD se chviličku hýbou skály, což je poměrně jako věrný prožitek na nastupujícího účinku té substance, ale pak už tam kamínky mrkají očičkami, jak někde u Kukyho a je to úplně jako vlastně nesourodá směs jako esteticky, vizuálně a vlastně to rozhodnutí teda jako standemu tatínek syn jako to tak zase posunout jako o generaci dál na tatínek syna nechat teda točit jako svého chlapce prostě, co nikdy nic nekamerovala, nechat ho stříhat, což asi teda nějak asi trochu
0: podnik.
1: Umí. Jiný rodinný podnik, ale prostě i ty poslední scénáře, které si dejme tomu psal sám, tak byly podle pros jako tatínka, jo, a tady prostě tohle je jeden jako snad kromě Kukyho možná jeho jako jediný samostatný scénář, jako který je úplně jako bez nějaký předlohy, no a je jako vidět, že tam teda je velmi bezradný. Tohle není bezstarostná jízda, ani jízda 2.0, to je opravdu bezradná jízda.
0: Tam prostě chybí Král Luděk, jo, protože
3: ty ty roky cítíš.
0: Takovýhle scény, jo.
6: Já se cítím dobře, ale je mi špatně.
0: No potom to je, ne?
1: Já myslím, že kdyby tam byl Král Luděk a dal by si LSD, tak by to byla úplně jiná podívaná.
0: To musíme natočit my, ale to čeká jenom na nás. Ale co tam máme?

0: que pasa el bien. No. Y mi hijo te unió a este. Y me conec.
1: Filmově kritický magazín Čelisti, život je takovej. Jako v Čelistech.
2: A jiný nebude.
1: Nebude, viď. Asi už ne.
3: Tak každopádně, že jo, na té Kroasetě.
1: Kroasetě? No. Na té Kroasetě, tam je vždycky krásně, tam zbytečně moc lidí, samozřejmě letos krásný počasí, jo, trefilo se to, nepršelo, nebylo příliš velký horko, ale hlavně mě teda vlastně hodně mile překvapilo, já většinou tady mluvím o nějakých takových těch jako skrytých objevech a perlách, když se vrátím z festivalu v Cannes, o kterém teď bude řeč. A vlastně mě docela těší, že můžu teďka pozitivně mluvit o tom, jak rozhodovala letošní porota, jo. Park Chan-wook si to teda jako zrežíroval pěkně, musím říct, tu palotu letos.
3: Ono se o té soutěži mluvilo, a to se ostatně mluvívá často, že je to zase ta main competition, že je to teda přehlídka těch jako řekněme dinosaurů, těch zasloužilých umělců, a zároveň tentokrát to byli zasloužilí umělci typu Zvjagince,
1: Vši,
3: Munžu, takže vlastně ta očekávání byla poměrně veliká.
1: Nesmrdělo to tolik tou starobou, někdo namítal, že tam chyběly pecky, jako byl loňský Sirat, nebo jako pro některý teda Substance, samozřejmě takovýhle jakoby výrazný film, tam chyběl nějaká takováhle velká jako stylistická provokace, ale vlastně se sešla jako řada pozoruhodných filmů, které třeba nejsou tak jako výrazný svým provedením, ale o to nějakým způsobem byly pozoruhodnější na nějakou diváckou analýzu a na nějakou jako kohabitaci, jak se teď říká. Jo? Vlastně jsem prožil s tou soutěží jako pěkných pár příjemných chvil. Já to možná tady vemu podle těch ocenění, když už teda jsme tady chválili porotu, tak herecký ceny vlastně dali dvěma hercům z filmu Lukase Donta, Cowards, Babilec, Emmanuel Macchia a Valentin. No, to je hezký jméno, Kampaňšár. Kampaňšár, nevím, jak se to vyslovuje. Tohle drama z první světové války, musím říct, já jsem docela fanoušek Lukase Donta, v tomhle případě se mi zdá, že trošku jako předčasně přešel do té svojí fáze klasika. Pokusil se o jakoby výpravný film, který je zasazený do zákopu. Je to film v něčem jako inovativní, tím, že líčí tu první válku jako nejenom místo jako krutosti, ten film je velice tvrdý, násilný, ale jako místo, kde ty muži mohli být sami sebou. Vlastně nějaký projevy té křehké maskulinity tam měly svoje místo. Je to film, kde se střídají takový jako něžný a tvrdý momenty, ale musím říct, že z toho hrozně čouhá to, co mu některý vytýkali už s filmem Blízko, a to je takový ten jako režijní kalkul. On jako ví, jak udělat působivou scénu. Na mě už v tomhle filmu jako kalkuluje až příliš, po takový jako až jako midkaltový závěry, ke kterým dochází, je to trošku předvídatelný, ale řekněme, že ta herecká dvojice jako byla pozoruhodná, ten výkon byl jako velice náročný a určitě si jako zasloužil nějaký zviditelnění. Velký téma letošní soutěže byly jako historické látky, bylo tam hodně filmů o válkách, z historie. Asi nejpozoruhodnější zástupce bral cenu za nejlepší scénář, to byl Emmanuel Maré a jeho film Man of His Time.

0: Heim, nebo Notre Salut, což znamená, myslím, jako naše naděje, nebo něco takového ve francouzštině. A je to jako portrét jeho dědečka, který byl vyšistický funkcionář, poměrně jako oddaný devotní nacista, velmi schopný manažer. A ono vlastně v tomhle filmu, který si hraje s takovou jako hodně stylizovanou formou, občas vypadá jako dobový dokumenty, někdy z 50. let, takový to přímý svícení, někdy je tam naopak používaná moderní hudba, takže je tam pěkná hajlovačka, vyšistická ze zvuku Life is Life, což je jako hodně sympatický. Ale ten film je jako velmi náročný, má skoro 3 hodiny, což byl taky trend letos Cannes, ale je vlastně velmi dobře vystavený, ta postava hlavní je fascinující, je to prostě takový ten jako sympatický kolaborant, člověk, který to všechno dělá s nějakým přesvědčením, je velmi výkonný manažer, ty židovský transporty si hezky přepočítává na naftu a nákladňáky a myslím, že to je takový jako opravdu jako autentický portrét toho, jak může být jako praktikovaný nacismus a nacionalismus hlavně v tomhletom případě ve Francii, jakým způsobem jako může přežívat a jak vlastně může i v docela dobrých lidech jako zapustit kořeny. Další 3hodinový film, samozřejmě opravdu to bylo jako, letos to bylo náročný.
1: Mělo tam něco po 2 hodiny v té soutěži?
0: Mělo Pavel Pavlikovský, jo. Tomu se dostanu velmi stručně, protože jsem ho bohužel neviděl, ale viděl jsem film, který vyhrál cenu Poroty, německá režisérka Valeška Grisbach, od který jsme chválili její předchozí film Western, což byl takový jako příjemný film o německém dělníkovi, který odjede do Bulharska a vybuduje se tam takovou jako identitu novodobého westernového hrdiny. Teď má nový film The Dream Adventure a ten je zase takový jako ženská perspektiva, je to trošku taková gangsterka z Bulharska. Pohraničí, je to hodně hluboký ponor do proměn jako bulharského venkova, takový ty různý jako vyprávěnky o tom, jak zločin prodůstá tou společností, je to asi film velice pomalej, velmi jako humanistický, civilní, realistický, musím teda říct, že ty 2 hodiny 40 na tu valeštinu metodu, která jako je extrémně pomalá, metodická, tak to bylo jako docela záhul dokoukat, ale je dobře, že vlastně tato jako jedna z mála výrazných žen v té soutěži dostala ocenění. Dostáváme se zase k krásnému dlouhému filmu. Nejlepší režii si rozdělili Pavel Pavlikovský za film Fatherland, který jsem neviděl, určitě ho tady mít budeme. Budeme o něm mluvit ve Varech, v našem živáku. Tak cenu za nejlepší režii získal Pavel Pavlikovský a španělské duo Javier Calvo a Javier Ambrosi. Jo. A oni natočili takový jako opět téměř 3hodinový queer epos, který mapuje vlastně 3 dějové linie, 3 časové linie, 3 queer muže ve španělských dějinách. Dotýká se jako úzce tématu španělský národní identity, přesně zase kolaborace s fašismem. Velkou roli tam hraje Garcia Lorca a jeho ztracená divadelní hra, která se jmenuje La Bola Negra, což je název toho filmu. Musím říct, že to je film, který má jako disponuje nějakou jako režijní explozivitou. Trošku tam cítím jako Alexe de la Iglesia se v těch nejlepších momentech. Samozřejmě ty jako tu tradiční španělskou jako cituplnost, jo, takovou tu jako vychernatost, ale bohužel je to film, který v poslední půl hodině přepne do takového tvrdého midkaltového modu, jako recitace, velmi zjitřené obrazy, velký dojetí. Trochu tomu rozumím, trochu bych tomu chtěl fandit, ale absolutně to neberu. Byť, jak říkám, ta cena za reži, asi chápu, některé ty scény jsou prostě jako hodně odpálený teda a chápu, že se to Porotu zaujalo. Film, o kterém tady určitě taky bude řeč, to je cena za nejlepší herečku Virginie Efira za film, jak se jmenuje, Ryusuke Hamaguchi a jeho 3hodinový film Olof Sat, o kterém bude taky řeč ve Varech, neviděl jsem, takže si to necháme na potom. A teď tady máme ty 2 hlavní ceny a samozřejmě to byly takový ty jako highlighty, jo, symbolický. Návrat Andreje Zvěgincova, dojemná dejchačka pro mě, tenhle člověk, který bohužel byl téměř už na hraně smrti po long covidu, kdy byl vlastně upoutaný na vozík, téměř nemohl dýchat, tak se rozdejchal zpátky do formy s filmem Minotaur, který bral Grand Prix, čili tu druhou nejvyšší cenu. Já jsem k tomu filmu zůstal trošku pocitově chladnej, protože po Leviatanovi a konec konců i Nemilovaných se mi zdá, že mu tady trvá asi hodinu, než se dostane do té své běžné provozní formy. Tenhle film měl asi 2,5 hodiny jenom, jo, takže kraťas vlastně. Je to takový portrét země, kde vám prostě projde i vražda, je plný velmi jako unlikable figur, takový studený ruský oligarcha, který odhalí nevěru své manželky, inspirace francouzskou kinematografií. Film zase prostě pomalu metodicky budovaný s takovou tou nepříjemnou zvěgincovskou tenzí, nádhernýma dlouhýma trajektoriema kamery. Musím říct, že mě ale nezavalil tak, jak jsem čekal na konci. Jo? Tam čekáte něco, jako je v tom Leviatanovi, takovou tu jako tíži existenční. Tady i vzhledem k tomu, že to je film hodně jako bezútěšný a nemá příliš jakoby kladných postav, ke kterým byste se mohli upnout, tak to možná trochu vyzní dostracena pro mě ten závěr. No ale co teda nevyznělo dostracena, pro mě vítěz Cannes, Zlatá palma, Christian Mungiu a Fjord. Christian Mungiu přeplul do takový svý nejdiváčtější polohy, nejenom proto, že obsadil vlastně hvězdný herce Renata Reinsve a Sebastiana Stana. Oba jsou fantastický, hlavně teda Sebastian Stana, já musím prostě smeknout pleš, jo, on se jako krásně se oplešatil, změnil se absolutně k nepoznání a toho jako ortodoxního křesťana, křesťanského otce rodiny, která se ocitne pod palbou Barnevernetu, hraje skvěle. Christian Mungiu natočil film, který bude hodně hejtovaný a už je, protože on jako v něčem zaujímá vlastně v tom rozporu té konzervativní křesťanské tradice a progresivistický severský společnosti dost konzervativní stanovisko, ale to vůbec neznamená, že tenhle film by byl nějak jako jednostrunej, že by jako někoho obviňoval z něčeho, že by byl nějakou karikaturou Norska jako země, kde funguje nějaký progresivistický bezpráví. Je to prostě Mungiu v tom nejlepším slova smyslu.
1: A tak na tom ty filmy vždycky stály, ať už Graduation, nebo to, že nestraní nikomu a že prostě nechávají ten otevřený prostor pro zkoumání situace.
0: Tak. Tady trošku cítíš, že to je film dělaný proto, aby jsme se malinko chytli za nos a zamysleli se nad svýma hodnotama, nad tím, co vlastně hlásáme. Ta rodina, kterou sledujeme, určitě v něčem sporná, vlastně tím, že vychovává své děti v tradici jako tvrdýho křesťanství, v té jako doktríně, zakazuje některé věci, je velmi restriktivní, ale prostě Mungiu je skvělej v tom, že vám vždycky ukáže tu situaci tak plasticky a v takových jako vrstvách, že vlastně nikdy nejde na někoho ukázat prstem a nad někým se pohoršovat. Čehož si strašně cením, ten film má skvělý rytmus, je jako strahující, je to vlastně soudní thriller z jedné poloviny a jak už u Mungiua bývá zvykem do posledního záběru skvěle vystavěná záležitost. Hrozně jsem tomu tu palmu přál, což jsem jim zase už nějakou dobu nesvasil. Loni se mi to stalo s Panahim, takhle to se to zopakovalo, takže zlatý palmy konečně mě zase začínají dávat smysl. Je to dobré. Přátelé, více dozvíte ve Varech, samozřejmě, kde to všichni dokoukáte, Aleš pak řekne se ve všem pletu, to nevadí, ale prostě já to vidím takhle. Jo. Bylo to krásný.
1: Krásně to vidíš.
0: Bylo to krásný, bylo toho dost, já už kolem sebe stavím takovou jako Wonderwall, jo. A když vidím filmy, tak už je vidím jako za zdí všechny.
2: Jo. Já se jdu chytit za ten nos teda.
0: Když se chytit za nos, prosím tě.
1: Já jdu k táboráku někam.
0: Ale ty děti plácejte opatrně, jo. Martine, ty ne, ale Tomáku, opatrně. Ještě ho neberou. No. Ježišmarja.

0: tak, nuly z filmově kritického magazínu Čelisti pokračují ve svém jako gumování, ale teď možná budeme i trochu pozitivní. Zaměříme se na fenomén Marvel univerza, který nás už všechny asi trošku jako opustilo, ale přeci jenom jsou takový jako ostrůvky pozitivní deviace, jako třeba postavy Daredevila a Punishera. Tomáku, my jsme si dali ten takzvaně Marvel Special, se to myslím jmenuje, hodinový speciál Punishera. Co jsi tomu říkal, tyhle ty krvavý jednohubce?
1: Já jsem byl vlastně dost spokojený, no. Ono, vlastně oni tyhle dvě postavy vlastně ne, že úplně začínaly jako pospolu už té tradici toho komiksu, a když to psal Frank Miller toho Daredevila, tak to tam vlastně proti sobě tak trošku stavil jako ty dva modely toho jako rozdílného přístupu k tomu vigilantství, zatímco ten Daredevil to přece jenom jel, jak co by slepý právník, tak trošku sociálně citlivějíc, tak ten Punisher tak toho vždycky modeloval jako toho Batmana bez slitování, jak on říkal, protože on samozřejmě autor těch proslulých velmi vlivných komiksů o Batmanu, a tady ho vidíme teda opravdu v tom asi nejkravějším a nejbrutálnějším, co kdy Marvel natočil. No. Vlastně se mi líbila ta jednoduchá linka, že napřed čekáme na hrdinu, jak trpí, a pak je prostě jenom 20-minutová akční řeš, která se odehrává v jednom bytovém komplexu, podobně jako třeba film Zátah. Ne, že by to byla až taková invenční orgie, ale je to teda jako velmi pozoruhodná akční scéna, jedna prostě myslím z nejlepších za poslední dobu. A líbí se mi, jak se tam pracuje, prostě podobně jak v tom seriálu s nějakou i tou jako křehkostí té postavy, že to není nějaký mačo zabiják, ale že se tam jako vlastně poměrně uvěřitelně ten Bernthal to na sobě jako furt nějak nese tu přesvědčivost. Jako fanoušci Punishera si nedostanou nic nového, nic to by neznali. Samozřejmě, je to bonus, je to speciál, je to drobnůstka, ale já jsem si vlastně užil.
0: Jo, on zopakuje takový to své best of, to znamená včetně té dojemné říkanky o pletínkách nebo houskách, zopakuje svůj bolest. Jako nejčastější je tam takový to jako citoslovce vsteku, kdy opravdu jako vsteklej buvol proskakuje různýma věcma a krvácí. Jako nedá se od toho čekat nic víc, než prostě kvalitně odvedená akce se zajímavou hudební dramaturgií. Já jsem ocenil tu HCčkový finále, New York HC v plným jako zátahu, tam to jelo krásně. A samozřejmě ten stále se opakující příběh o tom, že to je především člověk, který si nedokáže sám odpustit, že neochránil své děti. John Bernthal je prostě tak dobrý, že to člověk může vidět jako stokrát a vždycky ho to znovu dojme.
1: Dobře zachycený ten Riot v těch ulicích, jo, se tak nějak pohybuje v té kapuci a vlastně to nějak jako, a stejně Riot se mu odehrává v hlavě, když prostě dělá miliardu z chybů prostě do krve a chlastá.
0: A zapítovým vysourem, je to krásný. No. Já musím říct, že Martine, ty jsi to viděl nebo ne?
2: Ne vůbec, ne. já už jsem na to zrezignovala. Ignoruju tyhle věci.
0: Tak v tom případě můžeš teďka vypnout, že já ještě krátce pochválím vlastně finále seriálu Daredevil Born Again. Musím říct, že to vlastně do značné míry jako naplnilo to očekávání, které jsem od toho měl po první polovině. Velmi pochválně jsem tady vlastně mluvil o tom, jakým způsobem Marvel dokázal to svoje jako dospívání opravdu dotáhnout ad absurdum. Ten seriál je vlastně jako strašně zralej, strašně vážný, je hrozně ambivalentní v těch významech, nedává jako příliš záchytných bodů, dobro a zlo už se tady jako smívají, stejně tak ta spravedlnost je vlastně neudržitelná a až do toho hořkého finále je to prostě především strhující duel naprosto famózního Wilsona Fiska, jedno jako z nejlepších záporáků, a právě Daredevila, který vlastně se superhrdinou stává tím, že ještě najde vůli v sobě být právníkem, jako v jedných chvíli být zase zpátky tím Mattem Murdockem. Je to krásně jako udělaný, je to vlastně dojemný a mě hrozně mrzí, že tomu jako klesají ratingy, ale strašně to chápu, protože mám pocit, že Disney tady jakoby tvrdě nadcenil své publikum, který si jako úspěšně jako zblbnul a otupil, a ty tajnou po nich chce, aby se jako napojili na tenhle ten jako velmi vlastně komplexní, velmi rozbolavělej, velmi seriózně působící svět, který jako jednoznačně komentuje současnost a nedává jako příliš mnoho nadějí. Já to nicméně strašně cením, že tady ta odvaha byla, ale ten seriál prostě říká jako jedinou věc, přátelé, lepší časy. Ty už asi nepřijdou. Filmu je kritický magazín Čelisti, teď konečně dojde na ten fotbálek, Martine.
2: No jo,
0: tak
2: já
0: asi,
2: beru šoupy, natahuji kopačky
0: a jdem. Už si to natahuji.

0: přijdou, já si myslím, že přijdou, ale já cítím prostě.
1: Cítíš ten fotbálek, Martine, co?
2: Cítíš to v nártu.
1: Já to taky cítíš.
0: No, zatočíme to do Šibenice dneska.
1: Filmový kritický magazín Čelisti v offsidu, takzvaně dneska, jo. My se teďka pustíme do toho, co Netflix dělá ve velkým, to znamená chrlí dokumenty o fotbale, protože se pochopitelně blíží mistrovství světa v Kopané, takže máme vlastně hned trojici dokumentů z našeho oblíbeného cyklu Neslýchané Untold, ale pozor, je to Untold UK a je to trošku asi jiný Untold, než jsme zvyklí, možná vypráví ty příběhy, které byly told už so many times, ale vůbec se nevypráví marně. To platí určitě o dokumentu Jamie Vardy.
2: To tak, je takový příběh, který leží na zemi a stačí ho jen zvednout a pořádně to vykešovat, protože to je příběh, který byl napsán sám a je to opravdu bez přehání jedna z nejkrásnějších sportovních pohádek, kdy Leicester City, klub, který se potácel v nižších soutěžích, tak roku 2016 vyhrál nejvyšší anglickou ligu. Tam se to v tom dokumentu krásně zmiňuje, že byl na ně kurz vypsaný 1:5, přičemž šance, že žije někde Elvis, tak byla 1:2, jo. Takže to byl opravdu šok a ten film se zaměřuje teda na toho hlavního strůjce toho úspěchu Jamieho Vardyho, který tehdy získal fotbalový rekord v té anglické lize za největší počet zápasů, v kterých kontinuálně vstřelil gól, měl zlatou kopačku tehdy a ukazuje to vlastně chronologicky hezky kariéru tohohle toho fotbalového dříče a bejce, který právě byl vždycky outsiderem, začínal ve fabrice, ještě ve 21, ve 22 neměl žádný profesionální kontrakt a ukazuje to tenhle ten jeho raketový zestup, ale zároveň jako oddanost k tomu klubu. Myslím, že to dost vkusně jako ukazuje tu jeho osobnost, která se nemění na hřišti, ani se nemění v soukromí. Hezky to jako pro chronologicky načrtává ten jeho přesně jako sportovní výkony, ale i v kombinaci to jako dotváří třeba ten jeho osobní život, kdy on tam má takovou partu jako příjemných kamarádů, s kterýma chodil kali do té hospody.
1: Takže pil pivko během natáčení ve velkým.
2: A furt se s nima vlastně baví, pak je tam do toho přivedena role té jeho ženy, která ho takzvaně jako uklidnila. Je to vlastně přesně jako by the book zodvyprávěný, ale je to svěží a hlavně to jako sedí na sympatiích toho Jamie Vardyho, který je prostě prostořekej, co na srdci to na jazyku. Je to člověk, který vždycky, když se optal, jakou má tu sportovní rutinu, tak říkal, já si dám ráno kafe, dva Red Bulli, hodím do sebe omeletu a jdu prostě všechny jako nabombit. A tohle ta energie z toho seriálu jako, nebo z toho filmu jako krásně srší a vlastně s tím, že to je konformní, nemám problém, protože je to takový jako hezký.
1: No, je to ta klasická síla Untold, to, že toho člověka dostane před kamerou, obvykle je to člověk, který má takzvaně dvě tváře, dvě stránky, jednu jako kreativní, druhou destruktivní, což samozřejmě platí i o Vinnie Jonesovi, což je jeden z mála fotbalistů, který ho uznává i Tomáš, že jo, to se málo ví. No,
3: ten už teda jako tady nelemtá, protože už asi 13 let nemá. 13 let
1: abstinuje,
3: viď? Ale jinak teda to měl taky podobně, večer pivka místo tréninku a ráno tam všechny na bomby. A on jako milovník skluzů, tak to já jsem docenil ty archivní záběry skluzů, tak to jsem moc líbilo, protože já samozřejmě znám až tu jeho filmovou kariéru a jakožto ne velký fanoušek a znalec fotbalu, tak jako znám to, jak Guy Ritchie jeho a dalších prostě pár týpků z ulice, včetně Jason Stathama, objevil a proslavil, tak povedlo se to i s Vinnie Jonesem, který teda od té doby je prostě už hollywoodská star, ale zase ten dojemný příběh někoho, kdo kopal v nějaký pralesní lize a makal někde na stavbě a najednou se dostal do toho Wimbledonu, což jsem ani nevěděl, že je fotbalový klub.
1: Ale se trošku podobně jako Jamie Vardy jako by zvednul nebo udal identitu klubu svým výkonem a svojí zarputilostí, tak Vinnie Jones vlastně hrozně zvedl Wimbledon, že když tam přišel jako hráč a jako diktoval mu takovou tu oldschoolovou fotbalovou energii, která už se dneska fakt nenosí, to, co jako dělá na hřišti. Se zajímají se na to člověk dneska dívá, a říká, to by bylo jako konec kariéry.
2: Přesně, jako to je na čověcky redka a týpek mu vždycky jenom jako mávne, to na to je dobrý, jako uklidni se, jo.
1: A trenér dělá, prosím tě, už to nech, jo. Ale zajímavý, jak se ten fotbal proměnil, ale samozřejmě taky jedna krásná vzpomínka v seriálu Neslýchané, vlastně ten dokument o Liverpoolu, jo, ten jeho fotbalový zázrak v Istanbulu, který měl výraznou českou stopu, nastoupil tam Milan Baroš, Šmicer takzvaně dával gól.
2: Pro mě proměnili penaltu.
1: Pro mě je to jasně. Pro mě je to jako asi jakoby nejslabší z těch dokumentů, protože v něm vlastně není právě ten jako antagonista. Nicméně zase je to prostě jakoby solidní, chronologická, jako hezky odvyprávěná bajka o naprosto podceňovaném Liverpoolu, který měl teď jako rupnout 0-3, prohrával po prvním poločase a pak se stal zázrak.
2: To taky příběh, který je napsaný, takzvaně stačí to zvednout, ale mně se na tomhle dokumentu líbí, jakým způsobem tam jsou jako do kontrastu postavení ty dvě fotbalové filozofie. Tam ten jako španělský strateg Rafa Benitez, který tam přichází, má takový hodně odměřený pragmatický přístup k fotbalu, který se má odpoutat o těch emocích, má být jako precizně na milimetry vyměřený. A do toho tam jsou ty jako angličtí bíci, jako prostě Jamie Carragher, jako je Steve Gerrard a tak dále, který vyznávají právě ten emoční fotbal, který je prostě jako impulzivní, kdy spíš hrajou tím srdíčkem a tak dále. A je vlastně hezký, jak tyhle ty dvě složky spolu komunikují a pak jako tam dochází do takové vzájemné koexistence. Takže minimálně tenhle ten nosný motiv tak pro mě byl vlastně zajímavý. zajímavý a jsem rád, že jsme tam viděli takzvaně něco navíc, jo? Že to bylo i o té taktice, i o tom, jak ty kluby třeba fungují, jak spolu ty hráči komunikují, že to bylo jako snětý z toho právě nějaká ta pomyslná maska tohohle toho sportu, kde se ty zázraky dějí a bylo jako potřeba ukázat, že ty zázraky se sice dějí, ale vždycky je zatím spoustu práce, spousta taktiky.
1: Pokud chcete krásný dokument o komunikaci ve fotbale, o důležitosti vztahu trenéra a jeho týmu, dejte si film, který není z rubriky Untold, neslýchané, ale mohl by být Francouzská fotbalová vzpoura, nový dokument o té slavné kauze na mistrovství světa 2010, kde se Francouzi rozhádali se svým trenérem a realizačním týmem tak, že odmítli trénovat, jo. Ale tohle je opravdu jako krásná mapa toho, jak Francouzi se neumí ani vzbouřit, tak neumí ani udělat tu revoluci, aniž by přitom nepůsobili všichni totálně směšně a tragicky. Dokument je hrozně cením, že se jim povedlo rozpovídat trenéra Raymonda Domenecha, který v celém tom příběhu působí snad jako ještě větší idiot než předtím, ale hrdě o všem mluví a nabít jim své deníky. To jako cením, tohle to otevřeno.
2: Všechny deníky, no, je to film, který má zdaleka největší možnost nějak jako kontextuálně rozvětvit ten fotbal na nějaký širší společenský přesah, ať už je to, jak funguje jako bulvár, jak obecně funguje ta francouzská identita, jaký tam to fanouškovství a tak dále. Myslím si, že se mu to daří tak napůl, spíš se jako volí takovou tu komfortní, tu nejvíc jako lákavou cestu, kdy právě jako vynáší ty velké soudy, ty velké vzpomínky, takové ty dlouhé chvíle ticha, kdy ty hráči jako koukají a vlastně vzpomínají, ježiš, to se fakt stalo a tak dále, ale furt to jako dokáže šlapat, jako pořád má to nějakou jako dobrou dramatickou výstavbu, ale vlastně cítím tady u tohohle, že tam bylo daleko víc prostoru pro to s tím udělat něco víc, udělat nějakou větší nástavu než jako typický televizní fotbalový dokument.
1: Se postava toho PR-isty francouzský fotbalový reprezentace, který to absolutně nezvládl, ale dneska přednáší o krizové komunikaci, to jako nejvíc francouzská věc v dějinách, podle mě vůbec ten dokument je jako velice francouzský, je to taková jako pronikavá sonda v něčem do francouzské mentality a do toho, jak problém, který se asi dal vyřešit vlastně velice rychle, tím, že by třeba se trenér neschovával, když s ním chtěli hráči mluvit, tak se nafouk do celonárodní kauzy. Nádherný národ, my to zakončíme stylově dneska, jo? Já už to takhle pomalu vytahuju. Chlapci, co?
3: A to je jaký nádherný národ.
1: Heligonka, ježišmarja, Ostrava.
2: Baníček se zachrání, pozor, jo. Oni hrajou s tím Táborskem, teďka bude poslední kolo a oni to zvládnou, oni tu první ligu dají.
1: Taky rajš,
2: zdravíme Viktora Paláka.
1: Doživotě, prosím vás, to je doživotní fotbalová župa Martin Pleštil.
3: Ahoj.
1: Velký pivní striker Tomáš Tejskal.
3: Dobrou noc, hlavičku dostanete všichni.
1: No, a víc šmart samozřejmě. Doufám, že se vám tenhle fotbalový special líbil. Fotbal je prima. Vidíme se na stadioně, samozřejmě.
2: Ne, ježišmarja, teďka
1: na Zubaníku.
2: V Americe a v Mexiku se uvidíme, doufám,
3: na
2: mistrovství.
3: Na Bohemce, samozřejmě.
1: Fuj, všichni se stupujete!

ty mlč, ty páprdo. No ty v tom báloňáku, fotbálu rozumíš, jako za nákaňáku. Být tebou tak nežvaním a radši mažu, jinak se neubráním, pak ti ukážu. V neděli po fotbale, kdo ubí, ten ubí. Hej, vrchní seš pomalej, 6-0 na ruby. Já bych jim ukázal na šachtu s nima. Dobrý den, sportu zdar, fotbal je prý.

0: Věrozvěsti Cyril a Metoděj přinesli do našich krajů knihu. Jak jinak oslavit jejich svátek, než na knižním jarmarku?
1: Stop, knihex je v červnu.
2: V červnu. Cyril a Metoděj, jasně. A Jan Hus se asi narodil kdy na Ježíška, vidíte.
0: Knižní jarmark Knihex. 16. ročník 5. a 6. června v zahradě Muzea literatury Peleova 22. Více informací na knihex.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radio Wave.
2: A pomláska asi je, když padá listí, vidíte.
3: Stage Radia Wave.
4: Stage Radia Wave.
5: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
3: Stage Radia Wave.
5: Každé pondělí o 9 večer na Radio Wave.
6: Radio Wave.
3: Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
5: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
5: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Radio Wave.
8: Ahoj.
9: Tady je Pavel.
8: A tady je Kája a podcast Psycho. Víš, co je Psycho?
9: Když najednou zjistíš, že ses ocitla v kultu.
8: Jak to zjistíš?
9: No právě, že to nezjistíš, jo. Ty jako ze začátku jako vlezeš do nějaký skupiny lidí.
8: Jo, jo.
9: A s nějakým jako dobrým prostě, že buď to tam hledáš nějaký v tom vyšší smysl nebo nějaký společenství. A najednou se ocitneš někde na plantáži a někomu prostě zadarmo sloužíš.
8: To je blbý. No, my jsme si dneska připravili teda epizodu o sektách, o kultech, protože je to docela teďkon žhavý téma díky kutnohorský sektě, která se teďkon řeší. Chceme odkázat teda právě na podcast Českého rozhlasu o kutnohorský sektě.
9: Ten byl výborný, já jsem si to poslechl. Jo, bylo to jako bavilo mě to, bylo to dobrý. No.
8: Takže vás chceme jako tady pozvat k poslechu český dílní série Stoupenkyně, což je krásně jako sestřihaný podcast o té kutnohorské sektě, kde jednak vypovídají bývalí členové, ale i odborníci. Mm-hmm. Takže tam je to hezky zpracovaný.
9: No ale my se nechceme dneska bavit o kutnohorské sektě, přeci jenom jako to je docela dobře pokrytý právě s tím pořadem, o kterém jsme mluvili.
8: Nás napadlo, že možná je taky fajn se podívat stále i na ty zahraniční sekty. Ono je to docela zajímavé, že ty principy fungují v podstatě všude dost podobně. Mm-hmm. Jak jste v Čechách, v Japonsku nebo někde v Americe. Takže já jsem našla na jedné streamovací platformě takový dokument, jak se stát vůdcem sekty. Mm-hmm. A je to, jako, můžu to fakt doporučit, je to docela vtipný, protože jednak to dabuje Peter Dinklage.
9: No, to mě zaujalo. Já jsem to teda sice neviděl, ale jako ten Peter Dinklage, to by mě k tomu přilákalo.
8: A jako je to, což to je Tyrion z Hry o trůny, kdo by nevěděl, a je úplně úžasný. A je to hlavně nadabovaný takovým stylem, že to není takový ten klasický dokument, kde jenom vypovídají ty oběti, odborníci, ale ještě třeba kromě toho, že to doplněný samozřejmě o fotky a různý videa z té doby, tak jsou tam udělaný k tomu jako hrozně krásný animace. Takže to mě jako zaujalo a on to vypráví opravdu, že je to jako příručka. No, takže, další bod. Tady se, to nevadí, že vám umřeli vaši stoupenci. Můžete to udělat jinak. A popisuju tam opravdu třeba zajímavé věci ohledně těch vůdců, těch sekt a toho, jak se vlastně k tomu dostali od jejich dětství. A mají tam vlastně rozebíry jednak Charlesa Mansona, Jima Jonesa, Jamesa Gomeze, a pak Marshall Applewhite, to byla Heaven's Gate. Mm-hmm. A Shoko a Asahara, to je ten Om Shinrikyo, omlouvám se všem japonštinářům. Ale to, ty dělali ty sarinové útoky v tokijském metru.
9: Jasně.
8: A pak ještě teďkom jsem zase korejštinářům, Sun Myung-moon, a ty byly ty Moonies, ta pořád funguje, ta církev.
9: Jasně. Česky mluví jenom asi, já nevím kolik, 10, 11 milionů lidí, takže jako vždycky budeme mrvit nějaký jazyk.
8: Jasně, jo, tak doufám, že to někoho pobaví aspoň. No. Nicméně tyhle ty Moonies, tak myslím si, že ten jeho syn se oddělil od toho a ty tam uctívají, že tam mají zlatý AKčka jako zbraně. Jo. Totální
9: wow,
8: bizár. Totální bizár. Ale
9: Sacha Baron Cohen, to by měl být jako jeho kult, ne?
8: Hej, jako totálně to diktátor. No tak to je jenom taková jako vsuvka. Ale musím říct, že Charles Manson je oproti kineskem všem totální žabař. I oproti teda tomu vůdci kutnohorský sekty je to totální žabař.
9: Okay.
8: Ale bylo tam právě zajímavý, že jak to je různě mezi sebou porovnávali i ty jejich techniky, psychologické triky, jak ty lidi nabalovali, tak je to přišlo zajímavý. Blíž rozebereme právě ten kult toho Jima Jonesa.
9: Okay.
8: Protože
9: když jako říká, že měli různé techniky, já to bych řekl, že asi měli vlastně, jako, že to bylo dost přeskopí.
8: Jo, jako bylo, ale vlastně vtipný, že o sobě nevěděli, ale že to fungovalo. Takhle to spíš říct, že měli právě, ty techniky byly vlastně všechny dost podobné, ale ty lidi o sobě nevěděli. A právě ten kult z toho Jima Jonesa fungoval v hodně podobné době vlastně jako Charles Manson, jo? Jim fungovali vlastně vedle sebe, což možná je dobrý si i říct, že my ani nevíme, kolik tady je sekt takovejhle maličkej, o kterých ale ani nevíme.
9: Já si právě říkám, jako, když se mluví o nějaký sektě, tak většinou se mluví o nějakém jako průšvihu, který se s tím stal, jo? Že buď to já nevím, někde někoho otráví, nebo otráví sebe, jo, ale dokážu si představit, že existuje spousta sekt, kde lidi jsou taky vlastně od zbytku společnosti nějak izolovaný, ale dokud se nestane nějaký velký průšvih, tak o nich vlastně ani nemusíš vědět.
8: Jo, přesně tak. Ale proč jsme si, teda, nebo já jsem si vybrala to Jonestown a mě to zaujalo, protože jsem taky zrovna ten týden viděla seriál, jmenuje se Antracid, doporučuju. A začíná to tím, že to je právě hromadná sebevražda v té sektě. A myslím, že to bylo kyanidem, což tady i v tom Jonestown tam zemřelo přes 900 lidí otravou kyanidem.
9: A počkej, tak možná zkusme si to nějak přiblížit. Kde se to jako zhruba, to bylo v Americe, předpokládám.
8: Bylo to v Americe. Ten Jim Jones, on byl vystudovaný kazatel na vysoký, v 50. letech to vystudoval. A vlastně si založil vlastně nějakou svoji odnož jako církve. Jmenoval se to People's Temple a co bylo tam zajímavé, že on byl velmi otevřený právě myšlenkám třeba Martina Luthera Kinga, jeho podporoval akt Rosy Parkový, která nepustila sednout Bělocha v autobuse, že bylo to hrozně důležitý. Takže on byl hrozně otevřený takovým sociálním otázkám, takže jeho častým právě naštěvovateli jeho kostela bylo černošské obyvatelstvo. Což je pak jako docela důležitý, protože on vlastně podporoval právě jakou tu sociální rovnost. A on vlastně založil tu církev a jezdil s ní po celý jako Americe. Pak se to velmi rozrostlo, on byl velmi charismatický. Dokonce to došlo do toho bodu, že vlastně v Kalifornii, v nějakém městečku, tam měli tu svoji osadu. On dokonce tam byl ředitelem výboru nějaký bytový komise, takže jako fakt byl velmi vlivný, velmi bohatý. A dokonce to vlastně, on byl takový ten zakladatel těch megachurch. Jsou to opravdu obrovský kázání, jak v O2 aréně, jo. Ale tam máš akrobaty, koncerty, srší oheň, jo. Něco jako když má prostě, když Erika Kirk byla na pohřbu svého muže, tak nějak takhle to
9: vypadá. Něco mezi rockovým koncertem, novým cirkusem a...
8: Přesně tak. Ale je tam do toho kázání o Bohu, do toho jsou tam ty léčení, že jo, a je to obrovský. A to on začal prostě, že nakoupil strašně autobusů a ty lidi vozil po celý té Americe a hledal zhruba kde by jako to bylo nejvhodnější, protože oni fungovali nějak v Indianě, tam už se to ten lidem nelíbilo, takže se přestěhovali do Kalifornie, protože oni říkali, to bylo hrozně energický, bylo tam to léčení, že jo, samozřejmě diagnostikoval lidem nemoci, který neměli a pak je zázračně vyléčil. A do toho tam vlastně byly ty kázání hrozně jako jiný než u jiných kazatelů, který byly vlastně ve své podstatě dost nudný. To taky bylo v tom dokumentu, to mě zaujalo, že on si už od malička hrál na kazatele. Že všechny děti vždycky chtěli být jako vlastně doktor, že jo, nebo pilot a podobně. A on chtěl být kazatel, že kázal už jako malej na pohřbech zvířátek, kázal pro slepice. Taky nebyl moc oblíbený. ale byl jako velmi, velmi už od malička zdatný manipulátor, že třeba svý bratranci přesvědčil, aby za něj dělali jako špinavou práci násilnou cestou, ale takže to mě jako tak jako zaujalo. No nicméně, pak si vlastně po nějaký době on jednak začal být dost paranoidní a jak to bývá u všech vůdců kenlanských kultů, tak se v tom samozřejmě objevovaly jako drogy, jo, protože on byl závislý na amfetaminech a různých sedativech, takže přesně, aby zvládal ten nápor.
9: Asi nebude charakteristika všech.
8: Ne, ale bylo to tam právě docela častý, že v nějakou chvíli většinou ten vůdce nezvládá ten nápor.
9: Že to prostě jako nezvládal ten, řekněme, pracovní nápor?
8: No. Ono totiž, já jsem se koukala na ty jeho kázání a oni jsou strašně energický, on do toho musel fakt dávat jako strašně moc, takže si myslím, že to byl i ten důvod, ale z toho začal být samozřejmě paranoidní. Taky byl problém ten, že oni vlastně žili v té Kalifornii, tak tam ta komunita jak fungovala, ale už si nějaký lidi na ně začali stěžovat. Že nějaký novináři začali psát o nich články a on začal být paranoidní. A takže se odstěhoval na Guyanu, což byla v tu dobu, jako měl jako velký ekonomický problémy a on měl hodně peněz. Takže možná jasně, přijeďte, dělejte si, co chcete. A on tam přijel asi s 200 lidma třeba. Přesvědčil je, že hele, tady bude ten ráj na zemi, jo, tady bude ta komunita, bude žít tím komunitním životem, všechno patří všem, opravdu může, pro děti tady bude škola, budeme tady bydlet, tam byla i ukázána ta reklama, to bylo opravdu ráj na zemi, všude rostlo čerstvý ovoce, že jo, prostě nemusel by si chodit do práce, že jo, opravdu by si tam jenom pracoval na tom svém políčku pro všechny. No ono to pak tak nebylo, protože ta půda byla neúrodná, nic tam nebylo.
9: No jo, ale tu představu tu chceš, že jo?
8: To jako, no, ale tam, tam nalákal ty lidi takhle. Takže ty tam otročili vlastně zadarmo. A pak tam ještě v jednu chvíli přivezl asi dalších 700 lidí, jo. Jenomže pak si začali rodiče vlastně těch svých dětí stěžovat na to, že hele, prostě to je divný, moje děti se mi neozývají, když s nima volám. Jo, a samozřejmě sebrali jim pás, peníze, všechno. A neměli ty lidi, hlavně neměli přístup, byli úplně odtržený od reality, od světa, co se děje. A on jim říkal, že prostě hrozí ta jaderná válka, prostě teď nás tady všechny zabijou. A jediný způsob, jak přežít, je Jonestown. Protože my jsme od všeho odtržený. Zakázali jim samozřejmě rádio, noviny, takže oni vlastně věřili jenom tomu, co jim říká on.
9: Jo.
8: A
9: izolace, to je důležitý
8: takže
9: prvek.
8: Takže izolace je důležitý prvek. A ty rodiče těch dětí vlastně najednou začali říkat, hele, prostě já třeba, když jsem s nima volala, tak jsem slyšela, že mluví divně, monotónně, slyšela jsem, že vlastně jim tam někdo napovídá ty slova. Na žádost těch rodičů a novinářů se tam vydal kongresmen, který tam přijel a vlastně tam je takovou jako press conference, jo, že hele, všechno tady boží, skvělý. Ale nějakým lidem se kenlanským novinářům a tomu kongresmenovi povedlo podstrčit lísteček, že hele, prostě potřebujeme pomoc. No ale oni tam postříleli všechny a do toho, a to on už ten Jones jako tam říkal těm lidem, že jediný, jak se z tohohle dostat, je opravdu prostě ta smrt. A oni mysleli, že to myslí jako obrazně. A on je teda otrávil a bohužel se ukázalo, že to nebyla sebevražda, že spoustě lidem to bylo vnucený. Nehledě na to, že matky si musely koukat na své děti, jak umírají. Nějaký lidi, asi myslím, že nějaká paní, který byl 76, to přežila, ale bylo vidět, že prostě když odvážely ty oběti, že tam byl jako násilně jim to vnuceno. A do toho, takže
9: vlastně... Tož asi jako nutně nemusí být jako charakteristický prvek, zase, že jako spousta lidí to může, že spousta lidí to asi jako může podstoupit na základě nějakého svého přesvědčení, který vzniklo.
8: Ono to ze začátku asi taky bylo. Jo, ono to asi ze začátku bylo, ale vzhledem k tomu, že smrt Kiaridam je velmi bolestivá, tak jasně. Myslím si, že pak když viděli, jak trpí, tak prostě do toho nechtěli jít, jo.
9: Mě teda vlastně, tak koukal jsem se na nějaký články z psychologické literatury, který se tomhle věnujou. Zaujalo mě, že vlastně poměrně známý jméno, kdo se tím zaobíral, byl Zimbardo například, to jsem vůbec jako netušil, tak to mě překvapilo. A vlastně taková jako hlavní teorie, kterou lidi vždycky zmiňujou, tak je právě Pera Zimbarda, ještě teda jeho spolupracovníka. A jak si to představit, je to poměrně jednoduchý, jo? Jako to, co často ty články říkají, je, že nikdo jako nevstupuje do sekty s tím, že se chce stát sektářem, jo? Ty nechceš někde prostě k charismatickému vůdci, který tě bude nutit zadarmo pracovat.
8: To je jasný.
9: Jo? To jako lidi nechtějí. Ale že tam jako vždycky vstupujou vlastně, že jako nevědí, do čeho jdou. Jo? a že vlastně to se vyvine až v průběhu
8: času. To právě připomíná jako to domácí násilí, že? Jak jsme se o tom bavili, že taky nikdo není znásilným člověkem, protože to nikdy nezačne fackama a házením nábytku po sobě, ale začíná to hrozně drobnýma věcma.
9: No obecně jako člověku, jeden okamžik je člověk zaplavený nějakou jako přízní, láskou, péčí. Jo, a že tam máš, že nejdřív máš nějaký kontakt, že s někým se jako seznámíš, pak máš právě tuhle tu jako, ne, jak to nazvat, nějaký jako honeymoon toho, tohohle procesu, že tě teda někdo...
8: Cítí se výjimečně.
9: Někdo tě opravdu jako cítí nějakou tvojí důležitou potřebu. No. A pak teda to přejde do jako další fáze a tam už po tobě je chtěný nějaký závazek. Jo, a vyžadovaný vlastně nějaký závazek, aby vlastně zůstalo to, co člověk měl předtím, jo, ten jako příjemný pocit z toho, že já nevím, tě někdo vidí, někdo tě uznává, někdo tě chápe, tak tomu se dostaví nějaký závazek a tvoje vyjádření toho závazku a často, kdy je právě potom nějakým způsobem poměrně extrémní. Jo. A i z toho důvodu, že když ty do toho půjdeš, tak je to vlastně pro tebe, jo, kdyby se z toho chtěla nějak vyvázat, tak už jsi tam vlastně zaplatila nějakou cenu. A to potom jako člověk si má tendenci omlouvat, že to, co se děje dál, je v pořádku. Právě i krz toho, co vlastně už jako do toho jakoby vložil.
8: Mně tam právě přišlo třeba zajímavý, že jedna z těch věcí je třeba Manson-Gall iniciační rituály skrze jako velký dávky LSD. Ale jsou to i takové drobnosti, že změna vzhledu, protože když ty lidi působí uniformně, je to vlastně nějaký braní té identity. Jo, třeba se oslovování ne vlastně jménem, daným jménem, nebo nějakou funkcí. Jo, už tam, jo, takže vlastně to sebrání té vlastní identity postupný je, je další.
9: No, sebrání vůbec, jako, ta, jako hra s identitou je tam důležitá, že jo? Tak sebrání identity, to neznáme jenom ze sex, že jo? To je něco, co známe z jiných kontextů, když člověk vstoupí do armády, no tak taky dostane mundur, no. Tak co,
8: jo, přesně,
9: co to
8: dostane
9: je, jako...
8: číslo, mundur a hodnost.
9: Ano, ano.
8: A vypadá to všichni stejně, což tam je právě pro nějakou dobrou věc, ale tady... ta individualita ti pomůže se ze všeho vymanit.
9: Je to tak, no, a nebo zpochybňovat věci, ale to není jenom tvoje individualita, ale i individualita ostatních, takže tom jako další techniky, jak vlastně z někoho udělat sektáře v uvozovkách, je mu vykreslit zbytek světa jako to jsou ty špatný, nebo to jsou ty, který nechápou, to jsou ty, který...
8: My versus ostatní.
9: Jo, jo.
8: My jsme tady ty, co se chtějí zachránit. My jediný tady přežijeme tu apokalypsu, co přijde.
9: Nějakou výjimečnosti to dává, to je taky důležitý. Jo, že to vlastně jako vyzdvihne ten tvůj status.
8: Taky in-group, out-group efekt. Jo?
9: No, jo.
8: Jo, což takže... vlastně je zajímavý, že i třeba jsem taky četla právě nějaký článek od jedné psycholožky, která se zabývá i extremistickýma skupinama. Právě co ty kony v Americe a ono je to vlastně hrozně podobný. Jo, že vlastně tam ty mechanismy toho, jak se do toho člověk dostane, jsou vlastně strašně podobný.
9: Taky jsem našel jeden článek, kde ten člověk srovnával teroristické organizace a rekrutování do teroristických organizací a rekrutování do sekt a nacházel v tom logicky
8: velmi podobné věci.
9: Velmi podobný mechanismy.
8: Ty vůdci všichni mají velmi narcistní rysy, jo, disociální nebo antisociální poruchy
9: osobnosti. Všichni jsou podle Pavla Šebesty klasický primární psychopaté.
8: Ano, přesně tak. A jsou opravdu, to myslím, že pro ně, pro všechny typický, že mají velmi výrazný charisma. Zajímavý bylo, že většina z nich nebyla moc oblíbená ve škole nebo tak. Ale za to byli výborní šikanátoři. Takže už se to tam ukazovalo. Mně tam taky přišlo, že většina z těch vůdců nebyla vlastně v ničem moc úspěšná, ale najednou tohle to se jim začalo dařit. A ty lidi, kteří byli v té sektě nějaký, tak i tam byla právě paní, která byla opravdu v tom People's Temple. Měla tam právě hodně jako lidí jako z černošského obyvatelstva, ale samozřejmě v tom nejvyšším kruhu byli jenom bílí, že jo. A ty věděli o těch podvodech, ty věděli, že Jim Jones, že si tam tahá svoje farníky na nějaký obří groupen parties jo, a podobně. Takže ty věděli o všech těch podvodech, ale vy ale nepráskli to, protože oni se, to je ten vyšší smysl. Že?
9: To ale tohle to, jako četl jsem zase od dalších autorů, že to je vlastně poměrně charakteristický, že to jsou často schopní i ty lidi, kteří jsou v té sektě jako přijmout, že teda ten vůdce té sekty je prostě natolik výjimečný, že si může dovolit i to, co si nemůžou dovolit ostatní. Jo? Že si prostě může dovolit ty jako morální prohřešky, protože...
8: Protože on to dělá pro vyšší dobro.
9: Ano, to dělá pro vyšší dobro. Takže to, je jako...
8: to je taky důležitý, že oni musí působit hrozně tajemně. Jo? Jako, že oni mají, ten, mají to vyšší myšlení, oni jsou ty lepší. Mě se tam třeba byli fakt ty lidi přesvědčení, že ten Atik, aby ho... Jo, ten Šoko Asahara, Sarinový útoky v metru, tak prostě měl fotky, že levituje. Lidi byli přesvědčeni, že levituje. A je to vidět prostě ještě to z 80. 90. Jo, takže moc photoshopu tam nebylo. Ale jasně, prostě on fakt ty lidi přesvědčil, že levituje. Jo, a já si říkám vlastně jako Steve Jobs, to je dost podobný, jaký působil záhadně, byl to psychopat. jako měl taky, jsi...
9: Jo, tam by klidně mohl se jako zřídit sektu jako na první se... dobrou, no.
8: Ale
9: no.
8: Že třeba té paní jedna taky říká, když viděla toho vůdce, že jako viděla, já nevím, ty lidi klekli k nohám a ona prostě byla okamžitě okouzená, protože myslím si, že a to je hrozně dobrý, co jsi řekl s tím, že už jsou trošku předizolovaní. Oni hledají něco jiného. A tak ona říká, já jsem se najednou viděla cítěná, viděná, slyšená, někdo mi dával 100% svý pozornosti.
9: Jasně.
8: A to nemusíte chodit k vůdci sekty, stačí jít ke koučovi jako dobrýmu. Ten no, vám dá jasně. taky 100% vaši dobrýmu terapeutovi, to je úplně stejný.
9: Jo, že ty, vlastně všechny ty důvody a techniky, řekněme, vycházejí z něčeho, co je legitimní. Ale když se to poskládá dohromady a s tím, že chci teda někoho zneužít, to je sekta.
8: Přesně tak.
9: A v tomhle tom mi jako hrozně přijde super jedna studie, jedna Španělky z roku 2007, která ukazuje jako jednu věc. Lidi, kteří jako nikdy nebyli v sektě, jako mají tendenci se dívat na to, jo, jako jak asi vypadá takový člověk, který by vstoupil do sekty, určitě má nějaké své osobní problémy, problémy ve vztazích a tak dále. A tohle to docela jako hezky právě ona podchytila v té své studii, že tam měla za A lidi, kteří byli v nějakých sektách a dostali se z nich, a ona s nimi potom dělala rozhovory a potom dělala rozhovory i s lidmi, kteří byli v nějaké organizaci, která není jako sekta, jo, třeba u skautů, v nějakým sportovním klubu, divadelním a tak dále. Jo, prostě organizace, kde taky je nějaké jako souručenství lidí, ale zároveň se nejedná o sektu. A potom ještě svým studentům dala za úkol si představit, jako kdyby byli v té sektě a dostali se ze sekty, tak si představit, jaký byly ty důvody, že tam teda, že tam se trvávali, jo, nebo jestli tam se jako dostali do té sekty. A bylo hrozně zajímavé vidět ten rozdíl toho, co říkali lidi, kteří byli jako reálně v těch sektách, a třeba ty studenti, kteří a ty lidi, kteří jako nebyli, že v sektě, jo, jaký mezi nimi byly rozdíly. Důvody pro vstup do sekty nebo do, já nevím, těch jako do skauta, do nějakého sportovního klubu, tak vlastně byly dost podobný. Jo, tam jako v tom nebyl velký rozdíl v těch odpovědích, ale byl rozdíl třeba u těch studentů, kteří se představovali, že vstoupili do sekty a jaký asi k tomu měli důvody, tak často kdy tam uváděli, nebo častěji uváděli, že to bylo určitě proto, že měli nějaký jako osobní nespokojenost nebo nespokojenost v osobním životě, nespokojenost se vztahy, takže to jako byl ten důvod. A ty lidi, kteří přicházeli se, udávali jako výrazně jako menší důvod. Jo? Nejčastější důvody byly hledání nějakého jako smyslu, nějaký jako smysluplnosti, nějakého ideálu, a nebo teda hledání nějakého sebezdokonalení. Jo.
8: Já si myslím, že právě takový ty moderní jako kulty, jako třeba kolem sociálních sítí, že to je právě hodně, nebo jako i ty Andrew Tateové, jo, podobně. Je to vlastně všechno o takým tom self-improvement, jo, taky jasně. sebezlepšování, sebekoučování, což si myslím, že dneska se takhle posouvá.
9: A zase, že to je něco, co jako spousta lidí naprosto legitimně má potom jako nějakou,
8: to dobře, že jo,
9: jako touhu, to? Jako, proč by se člověk neměl sebezlepšovat, ale zároveň to prostě může být ta achilová pata, přes kterou vás dostane nějaký psychošmejt. No, ale ještě, co tam jako, jaký, že ten zásadní rozdíl byl, proč oni se jako do té sekty vlastně dostali, tak číslo jedna jako důvod uváděli jako manipulaci ze strany té sekty nebo toho vůdce té sekty. Pokud byste si chtěli udělat představu, jak to může probíhat, tak je na to úplně nejlepší film Klub Zero za mě.
8: Jo.
9: Jo, zhruba asi před rokem to běželo v kinech, teď je to, jako dá se to prostě že najít po internetech. A tam je to ještě o to zajímavější. O takhle, mě hrozně pobavilo tehdy, když jsem si na to četl nějaký jako kritiky, tak to všichni jako měli tendenci dávat do souvislosti, já nevím, špatný vztahy tam vykreslují, co tam mají v rodinách a především do souvislosti prostě s poruchama příjmu potravy a dnešní kulturou blabla a tak dále. A vlastně tam jako nikdo nezmiňoval z těch kritiků, že se jedná o náhled na to, jak to vypadá, když člověk vstupuje do sekty. Mm-hmm. Jo, a tam je to právě jako to specifický, že se to týká právě jídla, nebo jídla.
8: Jo, tak to zkus popsat, jako o čem to je, jak navnadíš.
9: Zkusím, ať
8: jak navnadíš.
9: Teď jako omlouvám se za drobný spoilery, pokud byste za to takhle jako považovali. Tam jde o to, že vlastně ta sekta vznikne na základě toho, že přijde nová učitelka do výběrové školy, a kterou tam ještě pozvou jako rodiče těch studentů, jo, že si vyberou, že teda tohle by bylo fajn, bo to by to chtěli jako rozšířit to vyučování. A ona tam učí mindful eating, jo, jako
8: vědomé jezení.
9: Vědomé jezení.
8: A to je mimochodem jako trend, jako jo, velký. Jasně, jako, jo. Že, ale ona mi to učila moje terapeutka, když jsem chodila, protože jsem řešila nějaký problémy s jídlem, tak něco, taky vědomé jezení je hrozně důležitý.
9: Něco, co existuje, pravděpodobně je to jako nějakým způsobem legitimní.
8: Jo, jo, zase, takže už jsme zase u toho. Legitimní, existuje to.
9: A takže ona tam takhle učí teda tohle jako mindful eating, tohle vědomé jezení. A je docela jako zajímavý třeba se tam podívat potom, jo, tam mají ty jednotlivý studenty, tak mi tam jako říkají v tom prvním kolečku, jaký mají ty důvody, že tam teda jdou na tenhle ten kurz. A vlastně každý má trochu jiný. Jedna holka chce chránit planetu, že když teda bude jíst prostě míň nebo nebude jíst jako ty jako nevhodné potraviny, tak tím bude vlastně jako chránit planetu. Někdo se chce jako zlepšovat v něčem. Jeden kluk je tam jenom kvůli kreditům, aby dostal stýpko. Jo, takže jsou takovýhle jako různý důvody, který ale ona, ta učitelka, který jako se stane ta jako sektářka nebo ta vůdkyně sekty, tak je schopná s nima dobře pracovat. Ze začátku jim poskytne spoustu právě péče, má ně čas, nemá žádný jako žádnýho partnera, žádnou rodinu, takže se jim může věnovat prostě tehdy, když se jim nevěnou ty jejich rodiny, a dokáže u nich vždycky jako najít to, co na ně platí, to, co na ně působí.
8: Nějakou slabinu.
9: A postupně je takhle jako dostane i toho kluka, který říká, že jde jenom kvůli kreditům. Tohle to můžu doporučit, pokud byste jako chtěli si udělat představu, jak by to mohlo vypadat, když se člověk dostane, nebo když se člověk dostává do sekty, tak tohle je na to jako skvělý film.
8: Takže doporučení na dva filmy. Antracit, nebo to je minisérie. Klub Zero.
9: Potom ještě existuje ten Wild Country.
8: Wild Country.
9: To je taky super. Tam na to mě baví ten, protože já mám jako Oša spojenýho teda za A s tarotovýma kartama a za B je kamarádka přece svýho času, tak jako měla ráda ty jeho knížky a tak dále, právě ty taroty, tak jsem, Krsto, jsme jí říkali Ošík, jo, že to byl teda jako...
8: Chuda.
9: No. Je úplně v pořádku, v žádný sektě není, takže dobrý, jo, jako tohle to je fajn.
8: Jistý?
9: Jsem si jistý. Ale to, co mě jako vlastně zaujalo, tak ten příběh tohle z toho jako člověka, který vlastně provedl doposud největší bioteroristický útok na půdě Spojených států amerických, kdy na základě toho, že tam chtěl nějak jako rozšiřovat tu svoji prostě utopistickou jako vesničku nebo městečko a potřeboval kvůli tomu ovládnout samosprávu tam toho jako toho města, ve kterém se nacházeli, tak byl jako ochoten spolu s těma svýma spolusektářema otrávit salmonelu.

0: Pak jsem se od jedné jako společný kamarádky dozvěděl, že ona od té rodiny odešla a je pravděpodobně v nějaký jako sektě.
1: Mm-hmm.
0: Jo, a vlastně od té doby, když jsem jí třeba zkoušel jako psát nějaký mail nebo něco, tak už vlastně jako s ní nemám žádný kontakt a vlastně jako nevím, jo, jako ještě furt tam je,
1: mm-hmm.
0: není tam, co s ní je nebo není. Jo, pokud jako ta sekta neprovede něco, že na to prostě padne ta pozornost společnosti, tak ty vlastně jako nevíš. Hele, to jsi mi teďkon připomněla jednu věc, a která mě vlastně, tak jak jsem jako líbil ten pořád Českého rozhlasu o té kutnorské sektě,
1: no.
0: Tak se mi potom jako zase velmi hrubě nelíbilo. Tam měli jo, odborníka na sekty, jak mu to tam jako nějak komentoval. A zmínil tam jednu věc, že oni vlastně jako ty, ta sekta, jako ty přívrženci, že vlastně ovlivňovali svým způsobem toho vůdce té sekty.
1: No.
0: Tohle je klasický victim blaming. Jo. Tohle to je prostě.
1: To se mi taky silně nelíbilo.
0: Mluvíme o tom, že člověk se může dostat do sekty krz to, že prostě chce jít na nějaký jako kurz sebezdokonalovací. To sebezdokonalování jako takový, na tom není nic špatně. Jo? Jako to je prostě spousta lidí může si říct, hele, já bych chtěl se co líp soustředit, líp
1: může
0: a tak dále.
1: Může to být i trošku ezo, jo, dejme tomu, je to v pohodě.
0: Najít prostě jako větší kontakt se světem, blabla, a tak prostě, jo, jako tohleto všechno jsou vlastně jako legitimní potřeby, který pak ale někdo zneužije. A to je sekta.
2: Domácí úkol.
0: Hele, Kájo, řekni mi, jo, kdyby jsi měla pořídit sektu, jo, jak by tvoje sekta vypadala?
1: Ježiši.
0: Když jsi zkoukala na ten seroš prostě o tom, jak teda se stát tím vůdcem sekty, jak by vypadala tvoje sekta?
1: Já bych to měla prostě nějaký jako čarodějnický divoženky hrozně, víš? Jo, návrat k přírodě.
0: A s mečem nebo jako?
1: S mečem, s lukem, ze vším. Okay, lovili bychom si svoje zajíce prostě po lesích, běhali bychom tam bosí. Jo, tak trošku.
0: A co by se stalo člověku, který by se snažil z té sekty vymanit?
1: Smrt upálením, to je
0: jasný. Jak jinak?
1: Já bych udělal tady nějaký kult okolo Kingdom Come, že? Ne, no prostě něco
0: tak. Ale kult, to by bylo cool, to bylo dobrý.
1: To bylo hodně cool, ale Dan Vávra by tam nesměl. Ten by měl ban ode mě. Ale okay. Jako, že já bych to přesně, já jsem o tom přemýšlela, že jo, a já bych jsem říkala takový to právě to ovlivnění taky tím čarodějnictvím, přírodou, koček bychom tam měli hodně. Jo, museli by mi jako víš, že by bylo...
0: Černý kočky, nebo to by mohlo být...
1: Všechny kočky.
0: No, jo,
1: to nejsem nebyli, rasista, nejsem ano, rasista, jo.
0: Ano, nejseš kočičí rasista.
1: Přesně dobrý. Tak. Co tvůj kult, Pájo?
0: Hele... Já si tak říkám, no určitě bych tam byla za hroznýho mudrce, tak to by bylo jako klasika.
1: No, tak to je, jako já bych tam taky měla prostě.
0: Já bych byl asi takový trochu ošohadr, že bych tam seděl prostě v nějaký robě a kolem by tam jako mě
1: to
0: nábožně
1: jasný,
0: poslouchali.
1: To jasný, že by za mě dělali všechno, že jo, ty.
0: No.
1: Třeba jenom vyřizovali e-maily, to bych byla moc ráda.
0: A já bych prostě jenom tím jako tím svým hypnotickým pohledem, prostě těma X-ray očima bych to tam jako jenom a všichni by za mě mysleli a všechno by to jako dělali, abych si našel taky jako
1: ty tam jeden měl, že mu četli na dobrou noc pohádky a od knihy a to bych si taky nechala líbit.
0: Že mi četli, ne, pozor, mě by ty lidi jako třeba jako vždycky by mi udělali nějaký taneční představení na dobrou noc.
1: To měl taky tenhle. Ten by se ti líbil, to byl ten...
0: Nebo třeba operu by jeli na dobrou noc, Wagnera by mi si jeli na dobrou noc, jo.
1: To tam měl, on měl dokonce, že on byl tanečník. Ty jo, počkej, musíš se na ten dokument podívat, ten by se ti líbil. To byl bývalý tanečník.
0: Já víš co, ještě teda mě jako hrozně fascinovalo, tak je ten vůbec jako obrazivost toho, když prostě mluvíme o lídrech kultu a tak dále, tak naprosto jako můj nejoblíbenější je ten čaroděj z Barbara Conana.
1: Jo!
0: To je vlastně taky takový jako vůdce kultu.
1: Totálně.
0: A ty s tím mám prostě... těma jako pronikavýma modrýma očima, jak on přijde na začátku toho filmu a teď jako kouká na tu jako maminku toho malýho Barbara
1: Conana
0: tím jako pohledem jemným a potom jí usekne tu hlavu. No.
1: Já bych to vlastně měla takový jako a la Janošík, Robin Hood, jo, prostě vibe. Jo, samozřejmě jako o všechno všech, jo, tohle to, ale mě by samozřejmě všichni sloužili.
0: Jo,
1: jako prostě, a já bych jenom rozhodovala prostě od těch nejdůležitějších božských nadpřirozených
0: věcí.
1: Jasně.
0: To je jasný.
1: Já vzývala bych tam bohy všechny možný. A ještě se mi líbí, že některé ty kulty, že se vždycky odklonili by k tomu křesťanství, k tomu New Age, ale ten Heaven's Gate, ten tam spatlal totálně všechno, takže já bych si tam spatlala právě.

0: Právě přesně všechny ty vikanské věci a jo, víš,
1: A
0: ty...
1: mě by asi bavilo jako spatlat věci, které jako dohromady prostě nejdou.
0: No
1: jo, že...
0: jasně, já bych si tam zase spatlala přesně, já nevím, římský a řecký božstva a k tomu přidala vikingy. Víš, takovýhle bizár bych to měla. Takže... A do toho nějaký sci-fi bych šoupla ze Star Wars, nějakou blbost.
1: Aha.
0: To by mě bavilo.
1: Já bych určitě jako smíchal dohromady jako pračeta a placatou zemi, jo, jako takovýhle jako nějaký.
0: Jo, dělí nějaký takovýhle bizár, jo, přesně, takže to by mě bavilo, no. No, dobře, ne, nebudu zakládat kult, ale kdyby, jo, tak by... víte, kde mě hledat.
1: Asi by to byla zábava.
0: Jo, byla by to sranda. A já si říkám, že...
1: Stal se padouchem.
0: Já myslím, že můj jediný fakt problém je ten, že nejsem tak charismatická, víš, abych ty lidi zblbla.
1: Myslím, že to bylo dostatečně sebevědomě a prostě, že jako víš. A...
0: No. No,
1: a ono to tam bude.
0: Děkuji za radu. Třeba. Uvidím.
1: Dobře, tak to je takový náš domácí úkol. Zkuste si představit, jak by vypadal váš, vaše sekta.
0: Z čeho by to vycházelo, co byste tam dali dokupy, co by vás bavilo.
1: Vaše vysněná sekta, jak by vypadalo.
0: Tak. Tak a tím se loučíme.
1: Tím se loučí pro tento týden, tento 14. den.
0: Tento 14. den, Kája a Pavel.
1: A pořad Psycho.
2: Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
3: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr hlavně.

0: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
1: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Špína.
5: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
6: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
5: Špína.
7: Špína.
1: Pořad, který se vám zarije za nechty.
5: Špína.
3: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Krásný čtvrteční večer, posloucháte Špínu na rádiu Wave, od mikrofonu vás zdraví Judita
1: a Šamán, čau.
0: A dnešní díl nám otevřela skladba Sněď, ale ne od kapely Sněď, jak jste doufám poznali podle toho, jak to znělo, ale od nové kapely Hory. A i to slovo nové si myslím, že nám tady taky ukazuje takovou jednu jasnou věc, čemu se budeme v dnešním díle věnovat, protože uplynulo už spoustu týdnů, i bych řekla měsíců od toho, kdy jsme se ve Špíně prohrabali novinkami, které se urodily na české a slovenské DIY scéně, a tím pádem nazral čas na to podívat se na to, jako co všechno novýho vyšlo, protože teďka teda to byla extrémní úroda, já jsem z toho úplně jako v šoku i nadšená, a zároveň tentokrát i tam máme strašně moc punku a metalu, jako těším se na dnešní díl už
1: a taky
0: dopředu.
1: Vlastně docela dost kapel, který jsou úplně nový ty kapely, jo. Že to není jako nová nahrávka od nějaký starý kapely, ale prostě úplně nový kapely, z čehož mám velkou radost.
0: Takže dneska jakoby nový, super nový. Mm-hmm. A mohli bychom se vlastně začít hnedka věnovat těm horám, který nám i tady tak odpinknou takový pěkný jeden příjemný tematický blok, protože kapela Hory vznikla v rámci naší taky velmi oblíbený crew kolem olomoucký SF Mini.
1: Jo, je to kapela, kde hrajou lidi, kteří se okolo toho motají hodně dlouho. Vlastně jsou to lidi, kteří hráli v kapelách jako Gataka nebo Empty Hall of Fame, a tady tu kapelu my jsme začali dávat dohromady už před několika lety, pak tam byla nějaká pauza, že vlastně dali si pár zkoušek, pak dlouho nic, a teďka to nakopli znova, a když mi poslali tady tu nahrávku, jak jsem si říkal, wow, tak jako konečně tady někdo hraje něco, co hráli i Strange, třeba moje fakt oblíbená kapela, já mám pocit, že to tady prostě fakt nikdo nikdy nehrál.
0: Ne, ani v době, kdy to nějak, jak se říká, trendovalo, nebo bylo to prostě na nějakém výsluní zájmu, tak se vlastně o ten takový ten Estranged post-punk, který pro mě i v té době byl takovej hodně svébytný, že zatímco prostě hodně kapel mělo tendenci kopírovat Interpol, a vlastně když si vzpomeneme na Ceremony, který se vlastně tímhle s tím stylem vydali, tak i Strange to vždycky bylo prostě, no bylo tam cítit, že jsou z Portlandu a že tam jakoby je nějaký zázemí víc třeba v krastu, bych řekla, ale ne vůbec v nějakým jako pejorativním nebo jiném smyslu. A teďka najednou se tady vyloupily Hory a já si úplně pamatuju, jak jsem tady pouštěl po jednom nahrávání, a jsem si říkal, wow, no, jsem moc se na to těším, a myslím si, že to bude i skvělý naživo, protože už mají za sebou nějaký pár koncertů, ne? Jeden, dva?
1: Jo, možná. Já myslím, že mají v plánu docela dost, docela to nakopli, tak z toho mám radost.
0: Právě, a co bylo vidět, jako nějaký takový prostě maličkatý střípky nějakých záznamů, tak jsem si říkal, wow, tak výborně, těším se na Hory. Nejenom až v létě pojedu, ale samozřejmě si taky zajedu na tenhle ten band. A na SF Mini my vlastně ještě zůstaneme chvíli, a myslím si, že by bylo hezký i připomenout, že uděláme si teďka takový i okýnko pozvánkovitý, protože ne, konkrétně SF Mini tam, kde teďka je, slaví kulatý výročí, ale vlastně ten kolektiv, který se kolem toho motá a pořádá koncerty, tak letos slaví 20 let pořádání koncertů, což teda velmi gratuluju, oceňuju, protože chápu, že je to občas i těžký a náročný setrvat tady v tomhle koloběhu, a bude se to slavit 6.6.2026, přesně tak, jak by se mělo, a kde jinde než na SF Mini koncertem, kde vystoupí na boso Poskle, Tvoj postoj, Mackenzie a My o vlkoch. Takže pokud budete chtít i podpořit tady tuhle partu, tak se tam můžete zajet, a hlavně, jestli se tam nebyli, tak tam jako rozhodně musíte zajet, protože tam jsou akce fakt super.
1: Já myslím, že vlastně celý rok jde tak trošku na vlně toho výročí, že se
0: dělají pěkný. Tak 20 let není málo, to je prostě úplně bláznivý. A v rámci toho, že se tady bavíme o těch úplně nových kapelách a bavíme se právě o SF Mini, tak si teďka pustíme kapelu taky. Jakože vlastně to je docela vtipný v kontextu toho, jak se obě ty kapely jmenujou teďka, jakože po horách přijde Vichr. Takže pustíme si kapelu Vichr a track číslo 4.
1: Jo, je to úplně nová nahrávka, která ve chvíli, kdy to budete poslouchat, tak už je venku, ale my to nahráváme ve chvíli, když ještě venku není, takže nevíme, jak se ten track jmenuje. Každopádně je to právě taky kapela z SF Mini. SF Mini je hodně spojená i se skateboardingem, a stejně tak tady ta kapela.
0: A skateboarding je hlavně spojený jakoby s takýma žánrama jistýma.
1: No, nebudeme to asi protahovat, pustíme si ty Vichr, to český Electric Wizard, ne, prostě.
0: Já se na to těším, je to super, tak jdeme na věc. Vichr.
2: Špína.
3: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, tohle to byly Toluen a skladba Genesis 9.3. A my tady dneska máme ve Špíně zase klasický náš novinkový díl a věnujeme se novinkám tentokrát z české a slovenské nezávislé scény. A tady ten Toluen se nám trošičku ještě přilípává, i když ne geograficky, k našemu předchozímu povídání o SF Mini, protože v Toluen najdeme členy z kapely Mackenzie.
1: Jo, myslím si, že jo, nebo z nějakých dalších kubikovských kapel.
0: Z nějakých prostě dalších kubikovských kapel a ti právě vystupují na jedný z těch prvních oslav kolektivu SF Mini, který letos slaví 20 let, jak už jsme zmiňovali. A zároveň jsme teda taky provařili to, že se jedná opět o lidi, kteří se motají kolem trnavského Kubíku, což je taky zase další prostor, který máme extrémně rádi, extrémně mu fandíme a děje se tam toho spousta i nad rámec hudby, takže doporučuji sledovat jejich aktivity, protože tam od spousty zajímavých přednášek po různých workshopy a podobně, fakt na, nevím, témata udržitelnosti, teď tam bylo podle mě něco i jako obydlení, dělávají ten trnavský rynek, zvou tam jakoby kapely napříč žánrovým spektrem a do toho sami dělají skvělý kapely, což tohle je dalším důkazem, protože já jsem teda absolutně nadšená.
1: Jo, to je úplně výborný, já jsem hrozně dlouho neslyšel kapelu tady v tom takovým jako úplně neandertalským primitivním žánru, který ještě jako doplněný hudebně je to úplně prostě dokonalý pro mě, jako neandertalci prostě bušejí prostě kamenama do kamenu, ale ještě ty texty jsou k tomu úplně výborní, který se prostě neberou s ničím servítky a je to takový, že podle mě jestli vás něco rozčiluje, tak to prostě puste a ono se to vyplaví.
0: Jo, totálně, jakože prostě Toluen to bude jedna z těch kapel, co se budu pouštět, zvlášť když budu muset se nějak transportovat přes centrum Prahy, čím dál tím víc. Tady sezóna je samozřejmě v píku, ale ještě to bude horší a jakoby nic není lepší než repelent na turisty, když si prostě člověk pustí nějakou takovouhle totální, jakoby nějaký takovýhle totální válec a prostě jde. A má pohodu. A ještě je v klidu. Takže Toluen, to je tady naše doporučení a doporučení se je třeba taky někdy v budoucnu odchytit naživo a taky se podívat na ty texty, protože to je syrová neandertalská poezie. Asi, jak se tomu říká, naťukáno pazourkem do nějakého jiného kamene.
1: Přesně. Tak teď jsme měli za sebou tři úplně nový kapely a teď si dáme jednu naopak docela starou, který vyšla nová nahrávka a to jsou Chaos Squad z jižních Čech, který funguje už jako hrozně dlouho a teďka jim vlastně vyšla nová deska.
0: Taky, jestli nebudou taky brzo slavit 20 let.
1: Že to, měli je to klidně možný.
0: Bylo by to dobrý, že bychom tady měli nový kapely a pak jakoby výročí. No. To bylo takový prostě propojení jako, to se říká, nového se starým, vysoké s nízkým, víš co, tady tyhle pardon, to samozřejmě jsem na to nic nenarážela.
1: To je punk, ne, propojení vysokého s nízkým.
0: Přesně tak.
1: No každopádně Chaos Squad teda vydali novou desku, která vyšla snad 2 roky po tom, co byla nahraná. A asi to mě, tam byly velký porodní bolesti, ale je hezký, že oni to oslavili i turné, což zrovna u kapely, která hraje jakoby mega dlouho a podle mě jako přežila taky ty různý fáze toho, jak se jezdili turné a vlastně po covidu je to podle mě všechno jiný, tak taková oslava v formou třeba týdenního evropského turné mi přijde jako docela pompézní záležitost.
0: Je to krásný oslava metalového života. Mm-hmm. A my bychom si vlastně mohli už pustit i tu oslavu metalového života. Jo. Já jsem zvědavá a pustíme si skladbu s takovým velmi příjemným názvem. Taky se to asi bude, když tak hodit na nějaký pochodování nějakýma místama zajetelenýma turistama a dáme si Annihilate.
2: Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, teďka jsme poslouchali Chaos Squad Annihilate a hnedka na to se nám přilepili ještě Sober Side, Take a Stand a zároveň se nám otvírá další tematický okýnko a po SF Mini skáčeme přímo rovnejma nohama do zuřivýho moše a dostáváme se k
1: okénku nazvanému návrat hardkoru.
0: Přesně velký tak, návrat. Velký návrat hardkoru. On už teda samozřejmě trvá, to není tak, že bychom si toho všimli jakoby teďka v tuhle chvíli, ale takzvaně už nemůžeme, ani kdyby jsme chtěli, ale to my jsme samozřejmě nikdy nechtěli, odvracet zrak, tak teďka už je to absolutně nabíledně, protože teď bude prostě ten hardkorový čas. A vlastně i se to tak trošku, jsme to naťukli i před minulý týden, když jsme se zaobírali tím, jaký malý festivaly nás všechny čekají, tak vlastně jsme se bavili i o Unreal Tournamentu a myslím si, že je dost jasný, že název tady tohohle z toho festivalu, nebo můžeme říct akce, tady taky padne v tuhle chvíli. Ale teď se budeme věnovat Soberside.
1: Jo, tak to je taková taky celkem mladá kapela z Prahy.
0: Takže zase nová novinka.
1: Jo, přesně, vlastně první demo teďka vyšlo Soberside, který už je tuším nahraný někdy jako z poloviny loňského roku, ale vyšlo to až teďka nějak na jaře. Píšou o sobě, že jsou teda antifašistický straight edge hardcore z Prahy a myslím, že na tom zvuku to je velice poznat, že to je jako fakt kanonický hardcore ze všem všudy, co tam má být. Jako slyšeli jste ty singlongy na konci, taky ty zpomalovačky prostě. A jo, myslím, že to je jako povedení, ale je vlastně fakt zajímavý, že se vrací tady ta věc a myslím si, že právě ten Unreal Tournament má na to velký podíl, protože jako to není vlastně jenom festival nebo taková pravidelná akce. Mně přijde, že okolo toho fakt jako začíná vznikat komunita, že tam ty lidi na ty akce chodí nejenom prostě poslouchat kapely, ale tak celkově se flákat prostě okolo, je k tomu udělaný nějaký ten community run, prostě
0: kafíčka.
1: Já to
0: jsem vždycky chtěla říct, to se mi extrémně líbí tady tenhle sen. Zároveň to vždycky tak jako trochu nostalgicky, když to čtu, jakoby připomene Fluff, jak se tam jako vždycky po ránu tam běhalo, nebo že se tam dávali dohromady ty kruz, co se tam obíhali celý areál. A je to takový sympatický.
1: A je to hodně nízkoprahový, což právě. Si myslím, že je taky jako má velký vliv na to, že na to chodí vlastně docela dost těch lidí, protože když platíte jako 300 za asi 8 kapel, tak to většinou nezaplatíte ani jako za 2 kapely v Praze.
0: To si člověk ještě jakoby si řekne, za 2 kapely 300, to bylo tak před 100 lety. takže vlastně jakoby není tomu víceméně co vytknout a zároveň jako mě to přijde v pohodě, takovýhle hardkorový návrat.
1: Jo, mně to přijde super. A vlastně právě tady ta parta i okolo toho Unrealu, tak má několik kapel, který jsou vlastně dost dobrý, Soberside patří mezi ně, ale můžeme zmínit třeba Lifelike, který jsme tady už určitě hráli, Makepeace byla taková kapela, která teďka už neexistuje.
0: A taky jsme to tady, myslím, bez tak zmiňovali.
1: Je to možný. Ale právě jako z Makepeace a z Lifelike, ne, z Lifelike možná, já nevím vlastně.
0: A pozor, teď nedostudoval jsi ten hardcore dobře teďka, jakoby.
1: Tak jsou vlastně spojený Dreamworld, což je kapela, kterou budeme hrát teďka, je taky úplně nová a jsou tam vlastně lidi taky ještě z Protijedu, ze Skywalker a tak a je to vlastně jako podobný styl, ale takový víc melodický, to uslyšíte za chvilku. Já jsem byl překvapený, jak vlastně je to dobrý. Vydali teďka 2 singly a tuším, že má být EPčka na Youth to Youth Records, což je vlastně polský label, který se zaměřuje přesně tady na ten styl. A dělá vlastně takovou službu, jako dřív dělali labely jako New Eden nebo tak, že kde se vlastně
0: združovali
1: všechny kapely tady v tom stylu a vlastně jde to v tom podobném duchu i teďka prostě po, já nevím kolika, 20-30 letech.
0: Nádhera, zároveň já se úplně těším i z toho titulu, že přesně jak jste říkal, jakoby, je to jakoby podobný, ale zároveň to melodičtější, že na tom hardcore mě vždycky bavilo, že nepoučené posluchačstvo by mohlo říct, jakoby, jo, to zní všechno stejně, ale prostě tam jsou ty drobné nuance, ve kterých se to jako liší a je to strašně zábavný to proposlouchávat a samozřejmě taky zábavný jako nalítnout do moše. A do toho my teďka teda mentálně nalítneme, protože si ve studiu ty Dreamworld odjistíme a dáme si skladbu, jeden z těch singlů, který se jmenuje When Freedom Dies.
2: Špína.
3: Špína.
2: Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, pouštěli jsme si Dream World, When Freedom Dies a hnedka na to nám to tam brutálně rozsekli svým nádherným ropankem Briner Todes Marsch a skladba Zrod noční můry. A musím říct, že je to jakoby, je to z desky, je to ze Splitka, který se chystá a na který já se teda extrémně těším, protože...
1: Protože to bude Splitko s interpunkcí. Podle mě jako v aktuální době dvě úplně top kapely tady toho rychlého punku v Čechách, řekl bych i po Evropě, že to je prostě jako fakt super kvalita obě dvě ty kapely, tak... Padne to k sobě.
0: Přesně tak a vůbec mi přijde, že jakoby, nebo jak já mám ráda desky Brineru, ale musím říct, že mi vždycky hrozně sednou, když mají ty Splitka, jakože i ten, že i jakoby Splitko svole nebo tak, že jakoby tím nechce jakoby říct, že se to dá nějak jakoby vážit na nějakých jako pseudomiskách vach nebo něčem takovým, ale že prostě ten nějak jako, nebo tak jako obecně já mám hodně ráda Splitka, takže a že u nich vždycky to fakt jakoby strašně moc sedne a jsem hodně zvědavá na to, jak to bude právě ladit s interpunkcí a zároveň jakoby se i těším, že je zase někdy brzo, i jsme si to tady tak jakoby říkali, že budou v létě hrát na nějakých festivalech, tak se těším, až to uvidím naživo, tady ten Zrod noční můry, protože to je taky zároveň mega dobrá kapela naživo.
1: Jo, a já mám radost, oni vlastně teďka před pár měsícima přišli o basáka, že to mi prostě odešel, ale už mají naštěstí novýho, už jsem viděl, že už byly koncerty, takže je to zachráněný a vypadá to, že to pojede dál, takže paráda.
0: Všechno je v pořádku a můžeme se těšit na léto, na letní festivaly, pokud nevíte, na jaký máte jet, tak se ještě zpětně můžete pustit, protože ty Brineři nám tam ty růžky vystrkujou, myslím si, že hned několikrát. A když už jsme u těch Splitek, u mýho velmi oblíbeného

0: formátu. Velmi často to tady zmiňuji, ráda to tady zmiňuji a teď to tady budu moc v tomhle okýnku zmiňovat ještě milionkrát, protože si pustíme, ale předtím se o tom pobavíme, skladbu, která je z něčeho, co tady strašně dlouho nebylo. My už jsme tady potom podle mě i několikrát volali, že by bylo super, aby se tenhle ten styl vydávání splitek vrátil a konečně se tak děje, protože nás čeká ukázka z four-way splitu Čech jen Švajne.
1: Jo, to je split vlastně čtyř československých black metal punkových kapel. Jsou tam Otras, Chevalier Skrok, Bahratal a pak stejně celý to vychází na LPčku, nebo vyšlo na Into Endless Chaos Records, německý label. A myslím si, že to fakt hodně povedená nahrávka, jako po všech stranách vypadá to super, jako tady, já tu desku mám doma, vypadá to skvěle prostě a hraje to skvěle.
0: Právě, jakože totálně to a zároveň prostě four-way split, prostě já jsem spokojená, já jsem byla nadšená, jenom když jsem to viděla, že to bude existovat, zároveň i Bahratal, který si pustíme za chviličku a i skladbu Achnatonův chrám, což už jenom jakoby ten, prostě přijde to takový prostě hodně bahratalovský a velmi mě to, prostě jsem taká nadšená, v tom díle jsem nadšená i z Achnatonova chrámu, tak zároveň Bahratal vlastně když to vycházelo, tak taky dali tak nějak jakoby k dobrou informaci, že zase se tam dějou nějaký takový změny v sestavě a vlastně je to naposled, kdy na nahrávce můžeme slyšet zpěváka Marka.
1: Jo, myslím, že i dalšího člena, ale vlastně nevím, jak všechno bylo oznámený, takže přesně, necháme to být prostě.
0: Nebudeme tady jakoby dávat k dobru nějaký drby a rozlejvat tady nějaký tý, ale každopádně tohle je oficiální, to se ví. Marek odešel z Bahratalu, ale ještě si ho můžeme pustit v tom Achnatonově chrámu.
1: Jo, jako za mě to je úplně zlatý hřeb jejich dosavadní diskografie, musím říct.
0: Takže tady dokonce vidím Supreme materiál, to je přesně. Salem for Supreme. Tak jdeme na to, Achnatonův chrám Bahratal z four-way splitu Čech jen Švajne.
2: Špína. Na rádiu Wave.

0: stále ešte poslucháte Špínu na rádiu Wave a už sa taky pomaličku, ale iste blížime ke konci a teďka v cílové rovince nás obšťastnili Bahratal a jejich Achnatonův chrám a hned na to navázala další metalová metelice Morgul a skladba Serpents of Moon a zároveň stále ešte zůstáváme ve spätě Splitek, protože tady tato věc se objevila na Splitku s Nocturnal.
1: Jo, a já se omluvám, já jsem napsal Serpents of Moon, ale to je Serpents of Doom, ale tak a mně tam zůstali ty serpenti, víš co?
0: Serpenti tam jsou, omlouváme se teda Morgulům, že to nebyl Moon, ale Doom a já jsem zároveň tady absolutně, jak se tomu říká, bez skrupulí důvěřovala šamanovi. Takže víte, jak to je, ale zároveň jsem si říkala, wow, jakoby, že to je takový pěkný, tajemný, mystický název, Serpents of Moon. Říkala jsem si, jestli se třeba kluci z Morgulu začali poslouchat Dead Can Dance nebo něco takového podobného, ale Serpents of Doom samozřejmě, to je taky správný, přísný a taky dostatečně úderný. A taky skvělý. Já jsem jakoby nadšená. Já mám Morgul ráda, že? To už jsme tady, pokud si pamatujete, když měli vlastně čerstvě vydanou desku, tak jsme tady s nimi aj pohovořili ve Špíně.
1: To byl výborný rozhovor.
0: A vždycky se těším. A vždycky se těším na to, až se objeví něco novýho.
1: Jo, tak právě teďka se objevilo to Splitko z Nocturnal, kde mají nový tracky, je to celý nahraný klimem právě ze Sněti nebo z Bahratalu, takže to zase do sebe úplně to za sebe zapadá.
0: Začínili jsme Snětí, byť teda od hor. Končí to tady zase ti.
1: A já jsem třeba nadšený, že to je nahraný v tady těch podmínkách, protože podle mě jako tady k tomu žánru patří takový prostě jeskyní zvuk a ten to má a podle mě to je lepší, než kdyby to byla úplně taková ta čistá produkce.
0: Jo, taká ta čistá pompézní produkce, to jakoby to je třeba i pro mě ten moment, kdy mě to úplně, protože tak jako já to tady říkám často, že nejsem prostě úplně nějaká super jakoby velká faninka a znalkyně jako metalu, ale jsou prostě věci, které mi tak nějak jakoby cvaknou a přesně jakoby v momentě, kdy je to takový moc jako krystalicky čistý a je to taková větší pompéznost a ne prostě ta jakoby důmová, temná jeskyně osvícená nějakýma loučema a tak to zní, tak jakoby v ten moment vlastně mě to i nějak spadá do toho radaru toho, kdy mě to jakoby fakt mega se líbí.
1: To je ten jazyček na vahách, když je to ta kapela mezi black metalem a trash metalem, tak ten zvuk to stačí k tomu black metalu, což za mě na tu správnou stranu. Přesně, ale to je otázka vkusu.
0: Samozřejmě, a otázka vkusu, to je jedno. Můžete s náma polemizovat, ale tohle s tím se prostě hnout nedá. Každopádně, podívejte se i blížeji na novou desku, teda tady to Splitko Morgulu. Ještě jsme možná říkali, že to vyšlo na Dumentia Records, což si myslím, že taky kde jinde.
1: Jo, to zase tahá do toho trashe.
0: To je jak to, víš co, tarotová karta vůz, prostě to tě jakoby prostě táhne na obě strany a ty to musíš nějak jakoby prostě dohromady ten pohyb musí být někam a ten pohyb je teda naprosto výborný. A náš pohyb je zase směrem takzvaně do dveří, protože bohužel už musíme pomalu a jistě končit, ale samozřejmě vás neochudíme o poslední track, ještě si něco pustíme a jak jsme tady dneska hodně tak žonglovali s tím, že hodně nový kapely a pak kapely, které už toho mají takzvaně hodně za sebou, tak teďka to, jak jsme začínali se super novinkou, tak končíme s něčím, co už je tady s náma 16 let a dáme si Möbius.
1: Dáme si Möbius, kapelu původně ze Žiliny, ale Möbiusku. Aktuálně vlastně z Prahy, lomeno z Liberce. Vydali teďka novou desku Tenzai na vlastním labelu Analog Freaks, což je jako mega sympatický vlastně, taky, že ten label táhnou vlastně dost dlouho a že si ty věci dělají sami. A ta deska, tady v tom žánru prostě to je, že jo, to je jako instrumentální doom. A tady v tom žánru hrozně často bývají nějaký takový jakoby koncepty, ale tady vlastně k tomu je taky velký popis prostě, že jim vlastně dělá radost, že udrželi i to přátelství skrz tu kapelu takhle strašně dlouho a že se jim povedlo i po prostě turbulencích stěhování jednoho, druhýho a tak. Takže jsem podařil vlastně nahrát novou desku, co jí vymyslet a že to je super a podle mě to je fakt super, jakože pokud jako by ta kapela měla plnit i jen ten účel, že to udrží jako takovýhle jakoby silný poutu mezi dvěma lidma, tak podle mě to je jako už mega úspěch a já k tomu gratuluju.
0: No to je to krásný, zároveň já jsem se teďka úplně jenom zarazil, že si říkám, že opět ten díl končíme takovým jako milým a takovým až jakoby jo, stylem takovýho, prostě takový ten pozitivní konec špíny, jak se nám to občas tady podaří, tak se nám to podařilo i tentokrát. Já možná jenom ještě dodám, že si pustíme skladbu Unity a na ní hostuje naše další velká oblíbenkyně Adéla Mede a zároveň na té desce můžete taky narazit například na experimentátora Petra Vrbu.
1: Jo, a ještě vlastně můžeme, než to úplně zakončíme, pozvat na křest tady té desky, který bude 6.6. taky, stejně jako ty oslavy SF Mini, ale tentokrát v Punktu, kde jinde.
0: Takže kdybyste to měli blíž do Punkta, nemohli jste dorazit na SF Mini, tak můžete se jít mrknout sem na křest nový desky Möbius. A teďka už ostře do poslouchacího problému a my se loučíme.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Margo.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
2: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
2: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
2: na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čau, Bel Rytíři, my vás vítáme u našeho historicky prvního dílu pořadu Excalibur.
2: Scéna z Opakem Disu skončila, je tu nový rapový rytířství, do kterého dneska dorazil.
3: Děkuji moc za slovo, Jakube, dorazil rapper Pain.
2: Máme od něj hodinovou selektu britského zvuku a po první hodině našich skladeb vás čeká od 10 večer rozhovor s Painem.
1: O desce cíl. Yeah!

0: Dale.
1: Thank you.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Nějaký rapper, který aktuálně nerepuje, prostě nevydává, ale ty bys ho mohl kouzelným proutkem probrat.
2: Opak, kde jsou, kámo? Já jsem trošku hledač talentů, kámo. Jakoby není to zálove nic, ale už jsem takhle objevil spoustu lidí, kteří teď znají lidi, takže fakt jako nakoupenou selekci a vždycky, když mám někde hrát, tak poctivě si jdu nakupovat nové věci a jsem si to představil, že každý den si prostě od 11 do 3 sednu k hudbě, ale prostě to takhle nefunguje, ten kreativní proces.
3: Takže všichni pozvedněte meče
1: a vytáhněte svůj Excalibur
3: a budeme v kontaktu.

0: rytíře na rádiu Wave.
1: Čago Belo rytíři.
2: Čago Belo rytíři.
1: My vás zdravíme.
2: My se jmenujeme Excalibur.
1: Excalibur.
2: Nejostřejší rapová show v éteru. Je potřeba vás přivítat, protože je to pilot.
1: Je to pilot, je to první díl.
2: A možná je dobrý říct, kdo jsme, kdo by nevěděl, kdo jsme. Tak
1: tohle mě hodně lidí neví.
2: Tohle je Dominik. Já jsem Jakub.
1: Jakub,
2: je tady s námi i Stanislav.
3: Čau.
1: Širá eminence.
2: Možná nás znáte jako Opak Disu, Scéna s opakem Disu. 9 let jsme vysílali na rádiu Wave každý čtvrtek, zelený čtvrtek. Máme za sebou stovky dílů a to celé se teda přelilo do našeho nového, do naší nový show, do našeho
1: pořadu.
2: Nového pořadu. A budeme se potkávat jednou za 2 týdny, vždycky ve čtvrtek v 9 večer. Budete nás moc vlastně poslouchat normálně v živém vysílání na rozhlasu na Waveu, kde vždycky pojede i hodinovej doprovodný takový playlist.
1: Playlist k tomu, co bude vlastně zrovna téma.
2: Přesně, budeme tahat normálně tracky od hostů a budeme taky k nalezení ve všech těch podcastových aplikacích na YouTube s videem, kámo, konečně, we did it.
1: Konečně máme
2: YouTube. A taky nás budete moc poslouchat na všech takových těch třetích stranách, takže ve vašich oblíbených aplikacích najdete nás všude a kámo.
1: A finally budeme mít Instagram.
2: Je to tak, už teď můžete dávat follow Excalibur / Radio Wave. Je v plánu tam dávat výtahy z těch dílů, klasický reelska, top 3 desky a tak dále a tak dále.
1: Bude to nabitý.
2: Chystáme toho hodně. Jinak obecně budeme navazovat vlastně na to,
1: co jsme dělali doteď.
2: Přesně, takže rapoví hosti.
1: A jenom vyvolení vytáhnou meč ze skály.
2: Yes. Je potřeba možná říct, proč se jmenujeme Excalibur a proč Dominik na začátku říkal Čago Belo rytíři, protože rytíři byli naši nejvěrnější posluchači.
1: Přesně tak. Takže pokud ještě nejste rytíři, nabíhejte na náš Instagram, kde se tvoří nová komunita.
2: Nová komunita je tady, ano, ano.
1: Rytířů, takže všichni pozvedněte meče.
2: A vytáhněte svůj Excalibur.
1: A budeme v kontaktu.
2: Je to tak.
1: Budeme s váma komunikovat, takže není problém, jsme teď noví kámoši.
2: Hele, možná ještě zmíním jednu věc. Excalibur v originálu má jedno R, my máme dvě R. Kdo by nevěděl, Gucci Mane má takový legendární adlib.
1: Brr.
2: Soldier Boy Flexin a tak dále. Brr je legendární Gucci Maneův adlib, když je něco hard nebo když je to too cold, takže to je přesně náš.
1: No spíš hořící.
2: Jako hořící, prostě fire. Excalibur, jak říkám, nejostřejší rapová show široko daleko.
1: Ano, tak. Takže proto dvě RK.
2: Yes sir. To je asi tak na úvod.
1: Přesně tak.
2: Je potřeba říct, dneska tady máme našeho prvního oficiálního
1: prvního
2: hosta.
1: Velectěného hosta, a to je Pain.
2: Yes, sir.
3: Děkuji za pozvání, hoši.
1: Čau, kámo.
2: Rapper, producent, jeden z top MCs, milovník matematiky a pražských ulic.
1: Náš dlouholetý kámoš.
2: Je to tak 5 let zpátky, 6 let zpátky, jsme ho měli na rádiu Wave, ve scéně s opakem Disu. Dneska na to trošku navazujem.
1: Ano.
2: Dík, že jsi došel.
3: Tyjo, já děkuji za pozvání, hoši.
2: Ty jsi taky jeden z těch lidí, co úplně nikam moc nechodí, o to víc my jsme rádi vlastně, jako by, že jsi dorazil.
3: No jasně, tak jsme kamarádi, takže věřím, že pokud bude dobrý.
2: Probereme desku, probereme nějaký speciality,
1: nějaké pikantnosti,
2: nějaké pikošky a musíme zároveň taky začít tradičně, to bude v každém Excalibru, nějaký newsky hnedka ze
1: co starku. Nového ve světě, co nového v ulicích.
0: Novinky z bitevního pole.
2: Hele, jak říká náš host v intru desky, čau, píp, vezu dobrý zprávy, my máme nějaký dobrý zprávy, kamo, klidně to vykopni.
1: Mám to nakopnout.
2: Dneska je to tematicky vlastně jakoby k Anglii, takže
1: jo, dáme něco ze západu. Na konci dubna dropuje Lancy Fuchs svoje album.
2: The Time of Our Lives.
1: Yes, tak, jelikož tentokrát hodně přetáčíme.
2: Už to bude možná venku asi.
1: Tak, vlastně. Jestli se koukáte, tak už to bude venku.
2: Yes.
1: Takže
2: je na to asi cover, možná je to cover. Těším se hodně na Lancyho, posloucháš Lancyho?
3: Znám nějaký tracky, nemám to úplně v playlistu jako celýho projektu, ale určitě si to poslechnu, až to vyjde. No.
2: Zároveň další deska, která bude vycházet, to je možná artist, který je rozhodně v playlistu Casablanky, a možná
3: sure.
2: I tebe. Khan's Deep Medi bude vydávat
3: Hezky.
2: Teďka nový projekt.
3: Pod celý
2: Deep
3: album Medi. Vlastně.
2: Celý album.
3: Hezky.
2: A na to se hodně těším, to je docela podle mě po dlouhý době.
1: 15. Května vlastně zahrál v Ankali.
2: Mm-hmm. Správně? Jo, je to tak, je to tak. Bylo to pecka dobrý podle mě. Rozhodně jsme všichni byli. A něco máme i z Tuzemska?
1: Yes, bude vlastně, vydal už EP vlastně Smack s Milly Majorem.
2: To vydal s Milly Majorem a oznámil ještě novinku.
1: A oznámil novinku, že bude vydávat album, tady máme cover.
2: Jo, on napsal jakoby na Instagram něco, že první album, a zároveň je tady jakoby title, že Smack One, takže nevíme. První album jeho to jakoby není. Zase slovní hříčky víme.
1: Vyšel single vlastně s Brucem.
2: Je to tak? Je to tak? To jsi, dával jsi to?
3: No, jsem s Magentou znám.
2: Aha, yes. Magento, vy už jste se párkrát viděli, že?
3: No, jasně.
2: No, já si myslím, že zrovna tady u toho nemusíme moc to jakoby řešit. Posvítíme si na to.
1: Posvítíme si na to, mrk, co kdyby.
2: Je to tak. No a podle množství snippets to vypadá, že za chvíli začne deskou hrozit i Dave. Máš Davea v playlistu?
3: Mám.
2: To jsem typoval.
3: Boss.
2: Takže ten asi taky vydá desku. Desky. No. A je něco, co jsi třeba ty viděl, že má vycházet, nebo nějaká novinka v tvém životě, když jsme v té novinkové sekci?
1: Musí to být ani hudební.
3: Tyhle, asi ne, kámo. Nebo nějak si teď nevybavím, jsem tady před tabulí, takže...
2: venku je rozhodně už několik týdnů nová deska, o který se dneska budeme bavit. A tohle jsou věci, které vyjdou vlastně jakoby soon. A já bych skoro řekl, že to můžeme poslat do té naší hlavní fáze, do fáze rozhovoru.
4: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
1: Pain, cíl, taky novinka vlastně.
2: Je to velká novinka?
1: Ne, horká, ale furt stále žhavá.
2: Je to
3: hezky,
2: tak.
3: Hezky.
0: Hip-hop je mrtev a žije Excalibur.
2: Kamo, ty 13 let rapuješ, jsem spočítal. Možná deal?
3: No, nějak tak 13, 14.
2: Za chvíli možná. To bude možná polovina tvýho života, no, jakoby rapování. A včera jsem koukal na Genius, že ty máš venku třeba 12 projektů.
3: Mm-hmm.
2: To je docela dobrá workflow, co rok to projekt to vypadá. Tak se vlastně možná tak na start chci zeptat a říct rovnou takový disclaimer, úplně nebudeme řešit taky ty DJ Vičovky, jakoby všechny
1: jak se dostal k
2: rapu. Jak se dostal k rapu, to už no, jsme řešili v éteru. Já se ti možná rovnou zeptám, jestli vnímáš nějakou třeba svoji desku, že to byl ten zlomový moment, že jsi řekl prostě hej, jdu si vydělávat prostě rapem, jakoby leave job.
3: S tímhle, s tou tvojí poslední větou, jdu si vydělávat rapem, tak to asi přišlo s ksichtem, no.
2: Jo.
3: Že to byly takový první koncerty jako za vejplatu a tak, takže...
1: Což je rok 2020?
3: Jo, přesně 2020, no.
2: To je to naše poslední setkání vlastně.
1: Pamatuju, běžel jsem pro ní přes Žižkov.
3: Jo, ty jsi vlastně se mnou i obíhal, jsem dělal ten Vanil Hunt, že jo?
1: Nice, ale nice, nestěl nice. Jsem, nebyl jsem první, ale i tak mě jí pain dal, takže kámoce, mám jí doma.
3: Super, ty ocením, že jsi to se mnou oběhal.
1: Musí být.
2: Takže pět let živnostník.
3: No, 6, no.
2: Jo. Hele, tak to možná se rovnou zeptám. Jestli je něco, co jsi v sobě musel třeba nějak přenastavit, když jakoby leavels job, pravidelný příjem, jestli jsi to nějak řešil, jakože...
3: No, tak asi... Já jsem teda ještě makal, i když už jsem se jako vydělával v pohodě s tou hudbou, tak jsem normálně pracoval třeba do roku 2023.
2: Jo.
3: Nebo vlastně teď to budou druhý rok, co nemakám. A asi hlavně ten mindset, no, nebo protože já jsem byl prostě zvyklý od jakživa na takový ten režim prostě klasický školský, pak pracovní, že jo. Chápu. Že jsem se snažil držet v normálním životě, jako, tak pak prostě, když najednou tam nemáš tady ty povinnosti, že někam musíš vstát a tak, tak jsem z toho byl hrozně nervózní první měsíce, no, že jsem měl furt pocit, jak kdybych zatáhl školu, vole, nebo něco, no. Takže hlavně tohle jsem musel jako přenastavit, abych se jakoby cítil dobře, protože jsem si říkal, že lívnu ten job a budu se cítit nejlíp a první dva měsíce to tak úplně nebylo. No. Jsem...
1: A co ti pak jakoby nejvíc pomohlo, nastavil jsi jako nějaký režim, že OK, tak v tenhle čas budu něco dělat.
3: Jako snažil jsem se takhle fungovat, nebo s tou hudbou, hlavně jsem si původně to představil, že každý den si prostě od 11 do 3 sednu k hudbě, ale prostě to takhle nefunguje, ten kreativní proces, takže asi nějak spíš jsem si musel uvědomit, že vlastně nikam nespěchám, nikde nemusím bejt a že to je v pohodě a že samozřejmě nemůžu celý den jenom doma sedět na gauči a to a musím nad tím přemýšlet prostě, abych se nějak uživil, že nemůžu nic dělat. Protože v tomto zaměstnání je jistota, tam prostě stačí přijít, odejít a dostaneš vejplatu. No, ale asi nic jako úplně zásadního, spíš ten mindset, no, že jsem se na to musel zvyknout v hlavě, že to tak je a nebejt z toho nervózní. No.
1: Máš třeba nějaký hack na nějakou tvůrčí krizi, když si jako, když ráno vstaneš a řekneš si OK, tak teď mě fakt nic nenapadá a něco, co ti v tom jako nějak pomáhá?
3: To je asi úplně ne, kámo, nebo jsou takovýhle tvůrčí krize docela často u mě, ale že bych na to měl nějaký hack, asi úplně ne, spíš prostě jít i přesto, no, prostě zkoušet i přesto, že to nejde, tak tomu zkusit věnovat ten čas a ne 20 minut, ale zkusit tomu fakt dát vždycky aspoň tu hodinu, protože dost často i v té tvůrčí krizi se po té hodině snahy jako
2: něco stane.
3: Objeví nějaká jiskra, která to probere, jako no, takže prostě věnovat tomu čas, to je takovej můj jako...
2: To, zároveň no. To jako někdy přijde samo, že? Jako... v nějakém rozhovoru, co si dával teďka v minulosti, a ne, že jich bylo jakoby hodně, si říkal, že ti někdy napadne věc v autě jakoby za jízdy,
3: no,
2: nahráváš hlasovky si prostě, nebo si děláš nějaký notes jako bokem.
3: Všechno, co řeknu, hlasovky, nebo si píšu podle toho, jakou mám, v jaký jsem zrovna situaci, ale všiml jsem si, že já nejlíp funguji jakoby večer, no, že občas jako i přes den to jde, ale nejvíc mi ta tvořivá situace jde, když prostě celý den nějak normálně funguje a večer už máš takový ten klídek, hej, tak to se to ve mně nějak probouzí. Jako no.
1: Nebliká ti tolik telefon,
3: no,
2: nevolá. To je svatý čas, jakoby ten večer v tomhle jako ohledu. No.
3: Jo, no, bohužel jako občas, no, nebo třeba když jsem chodil do práce ještě, tak to bylo takový, to že prostě tě to najednou přepadne prostě v 11 večer, potřebuješ 7 vstát, no tak jsem to stejně lámal, prostě jsem na to kašlal a byl jsem vzhůru do noci a pak druhý dne boleli. No. A bylo to
2: Shadow deficit, každý ho máme.
1: A všechno kolem toho rapu, jakoby, co se týče vydávání tady těch věcí, zastřešuješ si to jak...
2: jak Lukas Doup, maestro Rocketino.
1: Nebo máš ještě třeba, vím, že máš e-shop, staráš se i sám jakoby o e-shop, nebo...
3: Hele, já jsem to dlouho měl, takže jsem měl jednoho externího člověka na ten e-shop. Jinak se vlastně asi o všechno se starám sám, jinak mám booking manažera, na bookingy mám prostě člověka, ale jinak si vlastně asi všechno řeším sám, tu distribuci mi pomáhá Warner Music. A jinak asi všechno sám, e-shop mi teda teď dělá moje máma.
2: Nice, zdravíme mámu.
3: Zdravíme mámu, a protože mi to dělal ten člověk a já to vůbec nehrotím ten e-shop a tak, takže tam nedoskladňuju, takže to logicky moc nejede. A platil jsem za to člověkovi měsíčně prachy. Jo. A vlastně jsem
2: teď
3: na tom
2: to jde víc, do rodiny.
3: No přesně tak, tak jsem si řekl, že to dám radši mámě, která vlastně nemám.
1: No a balíčky dělat. Jsou aspoň zabalený s láskou.
3: Jo, přesně, ona to fakt dělá mega poctivě, viděl jsem už.
1: Kupujte, dobrý servis.
2: No to je zrovna náročná věc, tady to dělání, jakože věřím, no není to nic úplně zábavného.
3: No jasně, no, ale tak mamka z toho má radost, že se může zúčastnit a já z toho mám taky radost.
2: To je dobrý. Já bych možná zůstal u té desky. Zeptal bych se tě, jestli se třeba nějak jakoby za tvoji dobu, co těch prostě 13 let jakoby se věnuješ music, 13 a víc, jestli se nějak třeba změnil nějaký tvůj jakoby muster nebo proces toho jako nahrávání, jestli nějak...
3: Jako myslíš...
2: Jak funguješ prostě, když děláš jakoby hudbu, nahráváš se třeba sám nebo předtím schodil třeba do studia, jak to máš teďka?
3: Hele, asi jak já jsem odekřeval, já už třeba v roce 2013, když jsem začínal podle mě, tak jsem si už koupil domů mikrofon, že jsem si jako měl představu, že si to všechno budu dělat sám. První projekty takhle nějak vznikaly, ale od roku 2016, co jsem udělal Nezajímá EP, který byl vlastně taky takový průlomový pro mě
2: jo,
3: v té době. Jako.
2: To je Sklety jsem vlastně.
3: Jo, přesně, to je Sklety jsem. Tak jsem si řekl, že vždycky každý takovýhle důležitý projekt budu normálně nahrát do Profi Studia, zaplatím za zvuk a tak, protože jsem slyšel fakt obrovský rozdíl v tom, jak to zní, když to uděláš ty nebo tvůj kámoš, co to dělá rok, anebo když to dáš profíkovi za prachy.
2: Jo.
3: Takže vlastně odekřeva to mám takhle, no, že ty důležitý projekty prostě nahrávám na studiu. Profi Studiu.
2: Mix master, takový věci, máš na to svý lidi, nějaký stálý koně prostě.
3: Jo, přesně tak, to mi teď na těch posledních deskách mi to dělal Gaex.
2: A zdravíme.
3: A takže s ním jsem mega spokojený, vždycky se dostaneme k tomu, co chci. A občas nějaký singly jsem si třeba i udělal sám, jako ve finále docela úspěšný singly, nebo jeden třeba z mých nejúspěšnějších singlů.
2: Jako ono, co si budeme, jako my jsou lidi, kteří to uslyší a pak je spousta lidí, co to pustí na nějakých peckách. A...
3: No jasně, přesně, ono jako normální lidi vlastně v tom ty rozdíly za stolik nevidějí. Jako.
2: Já zase můžu říct, že když se posílají masterový verze, tak já už dávám jako ruce pryč, říkám dobrý, to je.
3: No jasně, taky v tom už moc pak nedokážu se ještě urat. No.
1: Lost in the sauce, tak
3: přesně.
1: Ty vím, že jsi v rozhovoru jiným říkal, že jsi dělal vlastně dřív beaty, než se rapoval.
3: Jo.
1: A teď i, že se vlastně jako dost věnuješ produkci. Mm-hmm. Plánuješ třeba nějaký producentský projekt? Nebo že bys třeba jak se Houseovi dělal desku, takže bys někomu udělal jakože desku
3: to produkče? Už se teď vlastně děje, jako no, nebo
1: okay.
3: Asi to můžu líknout, nebo jeden rapper z Hradce FTH si říkají takový grimeový uskupení a jeden z nich Donny D, tak teď vlastně má nahraný projekt do mých beatů.
1: Okay.
3: A jako vzniklo to totálně přirozeně, že tady měl nějaký školení jako v Praze a spal u mě a nějak jsme prostě dělali věci a...
2: Shadow školení.
1: Já jsem právě, že možná viděl nějakou ukázku do takového boom-bapovýho beatu.
3: Jo, jo,
1: jsem byl vlastně překvapený, že vždycky dělal grime. Že teď se vlastně docela i dost vrací, jakoby vlna, nechci říkat ani boom bapu, protože to je takový
2: handy. Je to tak Griselda, ne?
3: No jasně.
1: A Griselda víc.
3: Jo, přesně.
1: Vnímáš to taky, jako že budeš hodně dělat takovýhle věci teďka, nebo?
3: Tak asi ne úplně na základě tady té vlny, ale já to prostě od jak živa to mám rád, tak vždycky jsem poslouchal prostě různý odnože toho rapu a tady, jako tady to tempo prostě to hiphopový, tak to je, mám to rád prostě, takže dělám i takovýhle beaty dost často a tak, takže jsem s tím v pohodě, ale určitě to není tak, že bych čekal na to, že teď bude ta vlna, tak to, to budu dělat spíš tak přirozeně podle pocitu v tu chvíli, no.
1: Což vlastně o tom mi hodně vypovídá to tvoje album, že je takový hodně jakoby multižánrový, že každý beat je tam úplně jiný. Přemýšlel jsi nad tím tak jako záměrně, že jsi řekl OK, jako namíchám to co nejvíc, nebo to tak vzniklo jako přirozeně?
3: Hele, vlastně asi přirozeně, no, jako možná jsem chvilkama jsem nad tím přemýšlel, že jsem třeba měl tam je vlastně docela dost i těch jako boom-bapových věcí, že jo. A vím, že v jednu chvíli jsem si řekl, že musím udělat už i něco jiného, jako, ale jinak jsem nad, nějak jsem to nekalkuloval, prostě vždycky podle pocitu. Já to takhle mám i jako s výběrem beatů, že nevím, jestli jdu dělat drum and bass nebo grime nebo něco, prostě si jdu pustit složku a co mě zrovna sejme v tu chvíli, tak to udělám.
2: Srovno možná zeptám, jak to máš právě jako s beat, seš takový ten, že ti lidi posílají beat, nebo hledáš třeba ještě nějaký nový, nebo ty Magenta zavalí prostě za sobou?
3: Dokážu být, můžu být i zavalený, ale je to tak, že prostě přesně ten tvořivý proces je tak složitý, že já od něj mám třeba složku z 20 beatama, všechny jsou skvělý, ale jdu si sednout ve chvíli, co jdu dělat věci a nezrovna mám náladu na ty věci, tak dost často se stane, že i normálně brouzdám na netu nějaký Beatstars.
2: To jsem se chtěl zeptat právě, no, jestli jdeš Beatstars nebo jako dneska je docela jakoby už rozjetý taky to, že producer si dělají vlastně jakoby přes Type Beats jako promo na svý Beatstars. Takže
3: tak jak kdy, no, jako hledám to primárně přes YouTube, ale pak vždycky mě to dostane nějaký ten Beatstars.
2: Ty veš hledat YouTube, musím to říct znova, no. Je to studnice velká, no.
1: Vím, že ty se věnoval, nebo věnuješ, nebo věnoval víc DJingu, že jsem tě viděl hrát různě jako sety. Pamatuješ si, kdy jsi poprvé někde hrál, nebo za jaký jako příležitosti to bylo, kdo tě k tomu jako dostal?
3: Jako v klubu nebo i doma třeba jako?
1: Třeba jakoby v klubu, jo. Nějaká první akce.
3: Tyjo, nejsem si jistý, ale mám v hlavě jednu z prvních, že Surfree, že on tehdy pořádal takový akce, snad každý pondělí nebo něco ve Váku, ve Vršovicích, v takovém baru malém.
2: Ano, pamatuju.
3: A zval tam právě i lidi, co třeba nikdy nehráli a tak, a myslím, že to, tam byl jeden z mých prvních jako setů, co jsem dal na veřejnosti, ale jinak jsem zkoušel už třeba v roce 2011, my jsme jako byli hrozný grimeheads, že jo, a do toho prostě ty sety patřili, takže jsme hned měli kontroler a prostě jsme se to učili a fakt jsme jako vlastně byli docela dobrý, nebo jsme míchali i, že jsme měli nastahovaný čistě a kapely a míchali jsme jako beaty do sebe, do toho nějakou a kapelu ještě, že jsme to fakt jako kombili docela.
2: Nice. Ještě postaru, jakoby.
1: Máš to v plánu i do budoucna, jako vyloženě hrát jako DJ?
3: Jo, tak vlastně už teď za poslední rok už jsem měl třeba 5 bookingů nějakej.
2: Já jsem viděl, že teď v dubnu jsi někde hrál, vlastně ne?
3: Přesně, teď taky budu někde za měsíc v Plzni hrát, že občas se někdo vozve, tak když někdo bude chtít, tak rád zahraju, no, jako jsem takovej poctivej, že mám fakt jako nakoupenou selekci a vždycky, když mám někde hrát, tak poctivě si jdu nakupovat nové věci a
2: to tady maestro Casablanca velmi oceňuje.
3: A to mě vlastně na tom je hrozně baví, když se mi takhle někdo ozve, jakože skrz to objevím spoustu nových věcí, že jo, protože normálně si jen tak nesednu a nejdu digovat nějaký prostě ty portály, kde si kupuješ ty tracky, ale když mám jít hrát ten set, tak fakt tomu dám poctivou přípravu.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, no, jestli máš přesně nějaký svý takový jakoby stránky, když hledáš new music, protože dneska už spousta lidí vsází na algoritmus a dej mi prostě co nabídneš?
4: To je prostě šílené.
5: Já jsem byl právě i překvapený, že jsi řekl, že si je kupuješ.
3: No jasně, pro mě
2: to už moc lidí nedělají dneska, ne?
5: Jako, já sám si rád občas track koupím, ale i furt jako brouzdám ty fóra a ty stránky, kde se to dá stahovat.
3: Já jsem v tomhle takový poctivý, že mě prostě tehdy někdo řekl, prostě když chceš někde hrát v klubu, tak si kupuj tracky prostě.
2: To bych možná i věděl, jaký klub v Praze to ti to řekl. No, to taky už takhle pár lidí řeklo.
3: Ale přesně jsem jako zastánce toho, že prostě si koupím ty věci rád, no, že tak si jedna věc stojí většinou 25 korun, že jo, tak.
5: To je další věc, že vlastně není to tak drahý. No,
2: indies economy,
5: jako koupit si písničky vlastně dost jako easy.
3: Jo, ono jako když nemáš žádnou a když si jich nakoupit na ten hodinový set, tak to možná v tu chvíli něco stojí,
2: to
3: ale když
2: ta výplata, no.
3: No, když si jako koupíš prostě vždycky před tím setem 15 nových věcí, tak to, to dáš 300 a vlastně mě to ani nebaví.
2: Lidi, slyšíte to? Začínající DJové.
1: Prostě jaký DJský koncesionářský poplatky.
5: Když můj kámoš, který není začínající DJ, tak si před pár dníma kupoval nový písničky a říkal mi, že zaplatil třeba 2000.
3: No, tyhle, tak
5: se jako vyloženě jako okay. Fakt jako ujel.
3: Tak to nakoupil vlastně.
1: Máš taky DJ, co hraje už 6-hodinový sety.
2: Chceš vygrantovat už potom jako no.
1: Co bys poradil začínajícím raperům, který by chtěli udechat show jako ty a nezdechnout?
4: Jste ve studiu, jaká je odpověď?
3: Hej, používat mozek a přemýšlet takový. To je podle
1: mě. Když píšeš bars, už ne asi rovnou.
3: To taky, ale zároveň ani ne, jako v těch bars, já si umím taky napsat bars, že to je fakt prostě a není tam místo, ale jsou tam jako zbytečný slova, ale a takovýhle, který prostě můžeš vynechat a vůbec to tomu tracku nevadí, tak prostě jenom se naučit pořád někdy dejchat, víš, že já to nejsem nějaký, že bych byl nějaký běžec a měl nějaký hardcore plíce, jenom je to jenom o tom, že mám ty tracky najetý a že vím, kdy se mám nadechnout a že vím, že můžu vynechat slovo ale a nebo, víš, takovýhle zbytečný slova, který vlastně jsou k něčemu.
2: Nedělá žádný dechový cvičení, kromě těch... Ne. Ne. O kterých tady nebudem mluvit.
3: Ne, ne, fakt vůbec, jako jenom prostě to mám naučený, že vím, kdy se mám nadechnout. Yes.
2: A ty jdeš live shows jakoby 100% prostě do beatu, žádnej half playback, ne, prostě stará dobrá.
3: Jo, ale občas je to asi chyba trošku, nebo občas si říkám, že bych mohl aspoň nějaký ty refrenky si tam dát, že jo, nebo něco, ale já jsem takový, že prostě, hele, teď jsem třeba měl křest a tam prostě lidi platili 600 za lístek, jo. Tak jsem si říkal, kámo, tak když už platí 600 za lístek, tak tam nebudu skákat do mých tracků, jo, a dám prostě hodinu a půl poctivě prostě a neměl jsem tam ani jeden jako back vokál žádný.
2: To bylo v Meat Factory, ne? To...
3: Jo, jo, no, takže hej, je to jenom o tom se naučit dejchat a naučit se pracovat asi s tou nervozitou, protože taky když jsi nervózní a urveš se tam hned na prvním tracku, tak máš pak sevřený jako hrudník.
1: Jasně,
3: a prostě to. Rozmyslet si to, kdy si zaskáčeš, kdy si to můžeš dovolit a kdy ne, taky víš. Vím ty situace, kdy si můžu dovolit tam víc skákat, pak situace, kdy spíš jenom stojím a fakt se soustředím na to dechání.
2: Vždycky vzpomenu na Gleba, který prostě stojí, jako fakt stojí na té stage a jede prostě kilomet.
3: Tak ten to taky jede vlastně poctivě dost, no, takže chápu, v tu chvíli totálně chápu, že tam někdo stojí jako jenom, a protože prostě to fakt nejde tam jako skákat tak? A do toho to ujet celý. No.
2: Hej. Ještě mám něco málo k té desce, tak trošku jsem zabrouzdal do nějakých komentářů na internetu. Docela dost lidí nepochopilo tu skladbu Scalp. Mm-hmm. Jakože no, tak dobrý lidi prostě.
3: No,
2: chtěl jsem se zeptat, jestli zažil jsi za poslední dobu v Praze nějaký moment, jako kde jsi fakt viděl nějaký takový bizar. Protože disclaimer, kdo by nevěděl, ten track je z tvý hlavy vlastně ty věci se nestaly, ne?
3: No jasně, no jasně.
2: Ale žiješ v Praze, tak jestli se ti stalo za poslední dobu, že jsi viděl nějaký bizar na ulici?
3: Jako se slavnýma lidma nějakýma.
2: Klidně, no.
3: Asi úplně, že bych... Tady ty situace jsou fakt vymyšlený, i když to na ty lidi sedí, jako...
2: Mohly by se stát.
3: Mohly by se stát, ale že bych... Hej, spíš, jak se ty lidi chovají, mi přijde trapný, že, než bych viděl, že jsi někde jako zakopli nebo něco trapného, jako, nebo já nevím, ale... Spíš jako tak objevuje se na těch akcích, na festiákách, kluby, backstage, sami to znáte, že jo, potkáváš ty lidi a vidíš, jak se chovají, tak kolikrát je prostě směšný už jenom to, jak se ty lidi chovají, že jo, to je takový bizár už dost často.
1: Když to měl procentuálně porovnat, tak víc třeba těch lidí ze scény tě spíš příjemně překvapilo nebo zklamalo?
3: To hrozně záleží, tak půl na půl asi, ale vlastně já to nějak neřeším, spíš jde o to, že jakoby každý, když ho potkáš a je sám, tak je v pohodě, že jo?
1: Ale
3: pak ho vidíš,
1: v tom svém kruhu.
3: Přesně, pak je v tom kruhu, nebo tam pobíhá po té backstage mezi těma lidma, mezi těma fanouškama, jak se chová k lidem, k tobě, k lidem okolo, nebo vidíš, jak k tobě se chová úplně v pohodě, protože tě nějak respektuje k dalšímu člověkovi, protože ho nezná, jak se k němu chová k odpadkům, tak hej, tak páďo na páďo, ale jako dost často jsou ty lidi relativně jako normální, jako asi, nebo spíš pak nějaký ty jako vlastnosti, jako povrchnost a takovýhle věci.
1: No jasně, no, fakt už se to jako každý má něco.
3: No, ale přesně já už jako, já se vůbec nechci jako bavit s každým, nepotřebuju, když si s někým sedneš, tak to většinou je už tak od prvních jako momentů cítíš, že to tam je jako, a když ne, tak se s nima nebavím a neřeším, no.
2: Ještě se vrátím k tomu Scalpu, já jsem se totiž na Instagramu dozvěděl, že máš jakoby malý čísla na to, abys mohl disovat lidi, tak se tě chci zeptat, od kolika followers jakoby můžeme disovat?
3: Jako? Podle mě třeba tak 75 000.
2: Že jo, já jsem si říkal, tak od 60 000 prostě, tak
1: napište do komentáře.
2: Bacha lidi, prostě, až budete mít 60 000, tak můžete.
3: Tady to je zajímavý názor, no. Jako
2: to je bizar.
3: Lidi jsou prostě pomatený, no, nebo víš, že všichni jsou dneska jak kalkulačky prostě.
2: Měří se to moc na ty čísla, no.
3: Jo, takový, no. co, no, tak asi bych neměl nic říkat, no, když mám malý číslo.
2: Jako vypínám, končíme naši nejostřejší rapovou show tady široko daleko, prostě náš Instagram, nevím kolik má aktuálně, ale těch, míříme na těch 60 tisíc.
1: Je nějaký moment třeba v tvojí rapový kariéře, který ho jako fakt lituješ, že si říkáš, sakra, tohle, to jsem jako neměl dělat.
3: To jo, asi ne, nebo nějak si takhle, jako historicky byly nějaký momenty, kdy jsem jakoby si řekl, že to, ale zpětně asi je všechno, jak být má, jako určitě v nějakých úsekách, že jsem třeba s někým udělal track a za rok jsem zjistil, že to je úplně idiot, tak jsem si říkal, no tak tohle fakt lituju, ale takhle zpětně mi to je všechno nějak jedno.
2: Akorát zmizela ta deska s tím Blakem, ne? To jsem slyšel v rozhovoru, že ex přítelkyně tě všude spamovala jako přesně, pod ty písničky.
3: Jo, jo, ale toho jsem jako ani nelitoval, tak to jsou takový...
2: To se radši smazalo, aby se nemělo kde psát.
3: No, ale hele, nějak asi ničeho nelituju, jako stojím si, já jsem nikdy jako neudělal žádný kroky, asi kterých bych měl litovat, kromě toho, že občas nevychytáš člověka, uděláš tak s někým, kdo pak zjistí, že je idiot, ale to se prostě může stát vždycky.
1: To už neovlivníš.
3: No, přesně.
2: Ještě bych zůstal u toho dělání tracků s lidma, lebo tyjo, 5 let zpátky, už je to taky docela dlouhá doba, jste fungovali jako Studio Session, to nazbíralo vlastně jen crazy čísla, když jsme se bavili o těch číslech, tak jsem jakoby, tady po větru se nám doneslo, že možná by se mohla stát Studio Sessions jakoby soon, tak se chci zeptat, můžu se toho dočkat třeba v roce 2026, nebo je to v procesu?
3: Myslím si, že jo, nebo takhle. Studio Session 5 uvidíme, jestli se povede tenhle rok. Máme to už prostě jako naplánovaný teoreticky, že by tam mohl být třeba nějaký další host jeden. Ale nevím, tady to nedokážu říct, ale teď zrovna děláme desku, takže věřím, že tenhle rok se minimálně dočkáme nějaký
2: Dáte
3: desky.
2: Studio Session z desku?
3: Jo, nebo EPčko. My už jsme jednu vlastně udělali v roce 2024, myslím.
2: A to byl vždycky Magenta?
3: Jo, vždycky všechny beaty Magenta. Tady ten projekt je fakt čistě o tom, že to je Magenta a my jako a nic navíc jako no.
1: Patří do toho konceptu.
3: No, přesně tak.
2: Pobavilo mě, že vás psali na plakáty takhle.
3: Prý. Jo, no, okay. No comment.
2: Zase ty lidi.
1: No, jo, no. Tady kapitola sama o sobě. A je možný, že vím, že jste jeli nějakou jako menší tour takhle společně, tak toho se ještě jako lidi můžou taky dočkat.
3: Jo, tak když vydáme nějaký ten projekt, tak určitě si bookneme nějaký, asi to nebude žádná obří tour, jako protože prostě nemáme zase takovou fanbase, aby jsme dělali tour po celé republice, 20 klubů, ale nějaký ty zásadní města, 5 nějakých měst dáme asi, no. Nebo věřím tomu, když uděláme nějaký projekt, tak to určitě nějak uděláme, ať toho pak nelitujeme, že jsme to neudělali.
2: Nice,
1: já se vlastně váří. Pamatuju tenkrát tu obří show na otvíráku, co jste měli.
3: Jo, to bylo super, no.
2: To tam,
3: bylo
2: m-

0: Ne, ale já jsem takový, že já se o politiku fakt bohužel moc nezajímám a tak,
1: Jestli.
0: takže to prostě není totálně pro mě v tuhle chvíli, ale hej, kdyby byl třeba nějaký, by se tady děli fakt nějaký šílený hardcore a už bych jako se o to i začal zajímat a hitlo by mě to a řekl bych si, to je fakt crazy, tak bych o tom mluvil klidně, nebo tak
1: Yes.
0: proč ne, jako, nebo hej,
1: Takže
0: no.
1: nejsou zavřený vrátka úplně to.
0: Nejsou, ale jelikož se o to nezajímám, tak zatím
1: Jasně.
0: jo, no, ale.
1: Což je zase rozumný, že spousta lidí se kolikrát jakoby vyjadřuje a
0: A
1: nikdo s
0: nezajímá,
1: tím
0: no,
1: se
0: jo. Hej, přesně tady
1: Jo
0: ten
1: no.
0: týpek nechci bejt, no, ale jinak
1: Hej.
0: vlastně, že bych takhle, že bych to jako úplně cenil, to asi se říct nedá, ale tak, když tomu někdo rozumí a chce k tomu něco říct a dává to smysl,
1: Hej,
0: tak
1: no
0: ať
1: jasné.
0: si každý dělá, co chce,
1: Jo.
0: jako no.
1: Na to bych se rovnou možná zeptal, jestli je tady něco, co tě třeba na tuzemské scéně nějak jako by vyloženě dráždí, nemusím ani name dropovat, ale spíš nějaký třeba tendence, jako.
0: Taková jako generičnost těch věcí, no, to je tak jediný, ale tak to se děje všude, to není
1: Je to
0: asi jenom u
1: tak, no.
0: nás, ale asi ne, nebo hej, možná jako třeba před 5, 6, 7 lety bych mluvil jinak, ale dneska už jsem takový, že mě je všechno úplně,
1: Vyrovnaný
0: je
1: Bane tady s
0: mi to
1: náma.
0: nějak jedno, hej, občas něco slyším a jako naštve mě to, ale ty, ne, asi mě nic úplně nedráždí, nebo nějak si teď nic nevybavím, jako možná když lidi zbytečně dělají gangstry, jako a vůbec to tak není, víš, nebo takovýhle prostě nějaký pózy, jako tohle mě jako dráždí, když dráždí mě věci, když vidím, že to nejsou ty lidi, víš, ne, prostě póza, to mě dráždí. Není
1: Jasně.
0: asi jedna konkrétní věc, ale když vidím, že to je prostě, že to tak není, to, co ten člověk mluví, tak to mě dráždí, jako no.
1: Rozumím. Máš nějaký, já třeba o tobě vím, že ty jsi takový jako člověk, který má hodně těch guilty pleasures, tak jestli máš teď nějak aktuálně nějaký guilty pleasure, co si fakt jako jedeš. Taký bizárek, to se o Nějaký. tobě ví, že máš rád bizárek. No, nějaká.
0: Hudbu, jo?
1: No,
0: Cokoliv
1: klidně
0: vlastně,
1: můžeš
0: videjka,
1: i mimo
0: hudbu.
1: hudbu.
0: Videjka, to
1: Hele.
0: jsem neřekl to slovo snad, pardon.
1: Hele, vlastně nevím, hej, já jsem tehdy třeba jsem, mě docela i hitnul ten Clash tehdy, že jsem to jako jel a bavilo mě to, ale kámo normálně už nevím, jestli furt asi mám rád ten bizárek, ale už je tam u To
0: mě
1: už se taky
0: tenká,
1: zamotalo,
0: už je tam
1: jako.
0: jakoby tenká hranice mezi tím, kdy fakt, kámo, už to nedávám prostě a to se mi teď přesně stalo třeba s tím Clashem, že ten začátek jsem docela si ještě užíval, všechny ty blbosti okolo, ale teď, kámo, na to už prostě nemůžu koukat, už je to
1: Takže
0: fakt.
1: neexistuje částka, za kterou bys tam šel.
0: Ne, nebo jako, ty vole,
1: No,
0: tak
1: to jsou
0: jako
1: jaký ty věci,
0: money
1: částka,
0: talks
1: no.
0: prostě, že jo, takže já nevím, jako, ale
1: Asi
0: asi,
1: ti nikdo nedá 50 milionů, jako
0: no,
1: no.
0: jako já bych, hej, podle mě bych to dal třeba i za 5, jako, ale to
1: Jo.
0: mi taky nikdo nedá, mě nikdo nedá ani mít, že jo, protože nikoho jako nezajímám reálně na ten potenciál pro ně, že jo, a já bych jim tam neudělal srandu, protože bych tam ze sebe idiota nedělal, takže
1: Jasně.
0: to a jinak nějakou guilty pleasure, já si teď asi nevybavím nic,
1: Třeba
0: ale.
1: middleman baví tě?
0: No jasně, to je boss.
1: Rozumím. Marko, co je třeba?
0: Jo, hej, no jako, pojďme se k tomuhle jako vyjádřit, ne,
1: Jsme tady.
0: jako v pohodě, když se to objevilo třeba tady ten Marko, jako, tak jsem si vlastně říkal, tyjo, že to je v pohodě chvílema, jako, že jsem to normálně,
1: Jo,
0: jsem si
1: že.
0: dával ty reelska, ale kámo, teď jsem viděl, on už se tam převlíká za
1: Jsem
0: nějakou
1: to viděl,
0: holku
1: no.
0: a to už
1: To si
0: ne, jako.
1: nepotřebuje, no, nějak.
0: To už ne, to už je pro mě moc, jako no.
1: Takže Marko, co je, no, budeš muset se vrátit ke starým, prostě
0: Udělal by líp,
1: ke
0: no.
1: starý Atlantě, no.
0: Udělal by líp.
1: My se vlastně dostaneme i k té muzice, jako úplně celkově. Máš ještě nějaký dotaz, jakoby, k té desce, nebo? Komu bys, jakýmu rapperovi bys dělal účetního a kterýmu ne?
0: Jo, asi bych nechtěl dělat třeba Hartlikovi účetního. Protože
1: To
0: tam
1: je
0: určitě,
1: hard, no.
0: tam budou určitě nějaký šmelíčka. A komu
1: Tam
0: jo?
1: se musí otáčet účetní, bych
0: No,
1: řekl, no, jak to všechno schovat.
0: ne, těžko říct, jak to je, ale to, ale třeba vám bych dělal účetního klidně.
1: Děkuji, děkuji. To by se nenadřel.
0: Písmo
1: Ty
0: se nevydělal. To nevadí, ale aspoň by to bylo friendly
1: Já
0: prostě.
1: bych ti
0: OK.
1: svěřil moje účetnictví, já. Tak já se když tak ozvu, no. Já se když tak ozvu.
0: A
1: ještě
0: poslední lifestyleová otázka. Je těžký se jako rapper najít holku v dnešní době?
1: Tyhle, bylo to docela těžký pro Normální
0: mě.
1: holku.
0: Jo, to je dobrý disclaimer, no.
1: Přesně tak, normální holku, je mega lehký si najít holku,
0: Ale
1: ale nevím, no.
0: normální holku, kámo, to je docela problém, no,
1: To je
0: ale
1: těžký, když nejseš rapper, podle
0: přesně, asi ono, ještě v dnešní době. Ne, ale mně se poštěstilo teď, takže jsem jakoby,
1: Gratulujem, takže jsi
0: tak
1: spokojený.
0: gratulujem, teď jsem spokojený určitě
1: Nice. Držíme
0: a našel jsem
1: palečky.
0: si normální holku, ale musím říct, že to je složitý, no, nebo hrozně záleží, jak tomu člověk přistupuje, nebo já jsem si chtěl fakt najít holku na vztah, mít normální holku a to je docela těžký, když si chceš najít nějakou holku na nějaký srandičky a tak, tak to je velice jednoduchý, ale pak to jako postrádá nějaký věci a zároveň jako mě tady ta jednoduchost moc nebaví, no, když je to jednoduchý, tak to vlastně mě moc neláká.
1: Jo. Máš ale v tom to srdíčko prostě.
0: No a hlavně, když prostě, když

0: Vidíš, že tě balí nějaká holka, ty to nedáš hned zadarmo a za hodinu už balí nějakýho kámoše
1: No,
0: tvýho, víš,
1: jasně,
0: že
1: no.
0: tak to zabalit
1: Dál.
0: radši. No a takovýhle přesně většinou ty holky, co jdou jako po tom repu, tak takovýhle jsou dost často, no, že nevidějí od tebe.
2: Plný, jo.
0: No,
1: kvituju, kvituju.
0: Je to jednoduchý, no.
2: Já bych zůstal u té hudby, my se teďka takým krátkým jinglem dostaneme do naší další fáze, kdy probereme obecně víc muziku a koncerty, takže dáváme si to right now.
1: Right now.
3: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
2: Hele, mě by vlastně zajímalo, co říkáš na aktuální britskou scénu, jedeš si nějaký ty svý jména, nebo jedeš třeba i nějaký underground jména?
0: Hele, jedu samozřejmě a vlastně krutý, děje tam spoustu super věcí, jako mega hustý. Takhle bych to shrnul.
2: Yes.
0: Určitě dobrý.
2: My tě pak určitě požádáme o nějaký tracky, takže lidi se budou moc právě dát nějaký tvoje oblíbený tracky v playlistu na streamovacích platformách a dáme to i do vysílání.
1: Nahodíme hezky. Playlist.
2: Yes.
1: Ty, co nás znají, tak ví.
2: Tak víme, ano. Mám tady takovou jednu ještě otázku speciální, kterou se chci aplikovat na všechny hosty, co tady budou. A kdybys mohl kouzelným proutkem aktivovat nějakého spícího rapera, tak jestli je nějaký rapper, který aktuálně nerepuje, prostě nevydává, ale ty bys ho mohl kouzelným proutkem probrat.
0: Opak, kdy jsou, kámo. Ale fakt.
1: Jsem si naběhli,
2: to jsme si naběhli.
1: Jste si dost naběhli.
0: Jo, nebo hej, když takhle o té tuzemské scéně, tak tak jako asi takhle, nebo a mě takhle asi nic nenapadne, no, nebo tyve, kdo třeba byl krutý jako a nedělá věci.
2: Já vím o lidech, co nerepoval, já jsem rád, že nerepujou vlastně.
0: Jo, no jasně. Tak
2: těch je dost.
1: To jako za mě kapučíno, rozhodně.
2: On by dal ale dneska jakoby ten comeback, tak podle mě jakoby to kůruje, podle mě.
1: Jako teď by to sedlo. Tenkrát to podle mě bylo těžce jako nepochopený,
0: jo.
1: Ale myslím, že už by dneska by to lidi jako byli schopni strávit.
0: Já se taky myslím, že na tenhle track, jako, tak ty vole, to by jelo.
1: No, to by jelo.
0: To by jelo, dobře. Hej, jinak fakt, ty vole, nevím.
2: Já to je zákeřná otázka trošku. No.
0: Přemýšlím, nevím. Opak, když bych dal.
2: Dobře. Rušíme otázku do příštích podcastů. Hele, dneska je taková doba, jakože lidi hodně dropou singly, ty jsi docela věrný těm deskám, tak jak to cítíš jako do budoucna? Jedeš prostě ten deskový muster, nebo?
0: Možná změním taktiku, nebo takhle, no já jsem takový, že prostě nedělám ty věci úplně rychle, že bych vlastně každý rok vydal desku prostě a tak a v dnešní době je to vlastně i docela kontraproduktivní, no, jsem si všiml, nebo že třeba teď jsem udělal tu desku, má 15 tracků a mohla mít 10 a mělo by to úplně stejný impact, že to je
2: ty
0: vlastně
2: ani nic nevydával předtím z té desky, nebo?
0: Ne.
2: Rovnou prostě deska.
0: Přesně a myslím si, že lepší taktika, nebo určitě pro lidi, co třeba potřebují nějak ještě nahnat pozornost, tak určitě je lepší taktika dělat singlet prostě a maximálně nějaký krátký EPčko, ale když jsi třeba člověk, který nemá nějaký posluchače, tak určitě ty singly, to je cesta podle mě.
2: A ty sám jedeš třeba singly nebo desky spíš, tě, když posloucháš music?
0: Ty mi hrozně záleží, jako asi singly, ale když narazím na interpretace, mi přijde zajímavý, tak normálně digu skrz celou diskografii, poslouchám všechno poctivě. Jako.
2: Jo, to je vždycky velmi dobrý.
0: No.
4: Mě napadlo, jak jsi říkal, že změníš tu taktiku i v rámci třeba těch singlů, napadlo tě někdy, jako i třeba teď jak mladý vlastně se snaží tu hudbu třeba procpat tím TikTokem. Že nemusíš jako u toho dělat vyloženě za sebe jako nějaký tanečky, ale jestli tě to vůbec jako někdy napadlo, jako říct si, OK, vypadá to, že to jako funguje, můžu to dávat i na tu platformu, anebo se ti to vyloženě jako, ne, že by se z toho příčí, tak, ale jenom jestli ti to vůbec jako proběhlo hlavou.
0: Hele, mně se příčí jenom to, když tam ze sebe lidi dělají idioty, ale jinak vlastně ta platforma prostě OK, to je v pohodě prostě.
4: Takže
0: prostě
4: jako v nějaký jako v mezi toho, kdy tam budeš dávat lidem tu hudbu, nějaký ukázky, tak vlastně ti to přijde furt jako v pohodě,
0: úplně v pohodě.
4: Než kdyby tam ze sebe začal dělat prostě.
0: Úplně jako v pohodě a teď právě jsem, když jsem vydal tu desku, tak mě přesně lidi kolem mě mi říkali, nebuď prostě blbej a udělej nějaký takovýhle kroky a udělal jsem přesně vlastně skoro ke každému tracku na desce jsem udělal aspoň reelsko jako na ten Instagram, kde prostě to rapuje, to prostě jak kousek one take klipu nebo něco.
2: Jako sedí mi to k tobě, no, jakože přesně to není, že bys tam byl v nějaký křeči, jako.
0: No přesně, tak a jako i to pro mě bylo docela náročné to udělat, protože prostě já jsem takový, prostě jsem ještě z té starší doby jako a musím se na tohle
2: to
0: ještě navyknout. No ale vlastně v pohodě, přesně když to bude mít nějaký OK formát, tak dobrý, no mě jenom nevoní, když tam lidi zase dělají idioty, že jo, nebo takový věci, ale asi je to v dnešní době potřeba tady ty věci dělat jako.
4: Já to vnímám jako stejně, taky si říkám, že to je potřeba, zároveň to teda nedělám, protože mě to...
2: Nerepuješ.
4: Nerepu a nechci, jo. Ale zajímá mě to, protože jako jsem si jako všiml, že víc lidí právě s tím začalo jako komunikovat a že je vlastně velký rozdíl, když tam jdeš sebe dělat to blbečka, nebo když si řekneš OK, tak v rámci jakoby třeba nějakého nového kontentu a nachytání nějakých lidí vlastně, tak tam můžu jakoby dávat tu hudbu.
0: Jo, jo. Tak, jo, ale všem jsem si to, já taky občas na ten TikTok jsem si ho založil, aby mi tam někdo neukradl nick a mám tam taky pár z těch reelsek, co jsem dal i na Instagram, jsem dal i jako na ten TikTok.
4: Jo.
0: A jako funguje to nějak, ale ne za stolik a jsem si 100% jistý tím, že kdybych tam dal
2: taneček
0: nebo že se takhle řeknu nějakou blbost, tak prostě tak to určitě jako může vybouchnout, no ale uvidíme, no, jako tak je blbost tu platformu nevyužívat, když to funguje.
2: A jsi tam jako pain na TikToku, nebo?
0: Jsem tam jak malej zem.
2: Pain je už asi zabraný možná na TikToku.
0: No, určitě, já jsem, no, toho zíčka jsem si tam chtěl zabrat, když jsem takhle i na Instagramu, tak.
2: Yes.
1: Co třeba, vím, že ty máš jako nějaký sponsoring, bohužel nemůžeme říct jaký, ale pomáhá ti to jakoby nějak finančně, nebo je to čistě takový support jako...
0: Vůbec, já spíš mám jakoby hadry, že, jo, že dostanu nějaký, takže vlastně to mi pomůže a já nejsem ani člověk, co by šel nějak moc nakupovat hadry, takže v tomhle je to dobrý, že prostě někdo donutí si jít někam pro oblečení nový. A takže jako určitě mi to pomáhá, jinak bych se musel, že ho koupit za prachy.
1: A můžeš si představit, že bys jakoby byl schopný udělat i třeba jako sponsoring s nějakým drinkem, jako když by plázli prostě guap.
0: Hrozně záleží, jako o co by šlo, no já prostě, já než abych udělal něco, co se mi příčí, tak bych radši šel do práce. Yes. Takže prostě, nebo hej, prachy se dá dělat tolika způsobama, že nebudu prostě dávat svůj ksicht za něco, s čím nesouhlasím. A zrovna alkohol, tyjo, jako něco bych dal, ale muselo by to být fakt dobrá značka nějaká.
1: Jasně.
0: A nebo hadry, taky nějaký, jako, nějaký dobrý značky třeba, jo. Ale abych něco jenom, že mi řeknou prachy, nebo třeba bych sdílal nějaký ty kasína, víš, nebo
2: no,
0: něco.
2: To je peklo, ne?
0: No, tak to vůbec žádný případ. Jako.
2: Shoutout ten Hades, se kterým máte věc.
0: Jo.
2: Ten to vyhlásil skvěle teďka na
0: IG. Jo, super.
1: Shoutout Hades.
0: Hades boss.
2: No a když jsme ještě byli u té obživy, tak kdybys jakoby náhodou prostě nemohl repovat, nebudeme nic přivolávat, ale dokážeš si představit nějaký job, který bys prostě dělal?
0: Hej, teď mám takový životní období, že nad tím přemýšlím a vlastně zjišťuju, že vůbec nevím, jako co bych chtěl dělat. Ale nebojím se práce, takže jako jsem
2: umí za to vzít.
0: Jsem v pohodě, no, jako chtěl bych dělat něco, co mi dává smysl. To je asi to
1: je nějaký hledač talentů, víš co, že skrz to, že skrz to, že děláš produkci, tak vlastně dneska tuhle funkci plní ideál.
0: Jo, vlastně ano.
1: Že ten vlastně to teď, jo, tohle teď dost dělá.
0: Hej, tak já
1: tě v tom viděl. Jako
0: já jsem trošku hledač talentů, kámo. Jakoby není to zalové nic, ale už jsem takhle objevil spoustu lidí, který teď znají lidi. Takže to, ale hej, fakt nevím, co bych chtěl dělat. Nevím, nekápnul jsem ještě na to, ale nevadilo by mi tyhle ani prodávat, nevím, kámo, klimatizace, kdybych věděl, že to dělám na sebe, že si vydělávám pro sebe.
2: Že jsou
0: dobrý
2: ty klimošky.
0: No, víš, něco, co by mě naplňovalo nějakým způsobem, fakt to není ani konkrétní věc, prostě jenom...
2: Ty klimošky budou prosperovat, jak se to otepluje tady.
0: Vlastně nevím, co bych chtěl dělat. No.
2: Hele, máme tady na každého hosta takovou otázku. Chtěli bychom znát top 3 desky tvoje, klidně svět, klidně tuzemsko, tak jestli nějak... Dokážeš říct na tuhle záludnou otázku? Jsme jako obeznámeni s tím, že to není lehká otázka.
0: Jo, ze všech žánrů lze.
2: Můžeš úplně jako oddechovky po rap.
0: Hej, tak určitě all time deska, to už jsem někde určitě říkal, Dizzy Rascal, Boy in the Corner, to je prostě jedna z mých nejoblíbenějších.
2: Velká věc.
0: A pak bych zvolil Red Hot Chili Peppers, Californication, to je taky jedna z mých nejoblíbenějších desek. A pak bych mohl jmenovat dalších 80 desek, ale abych tam dal třeba něco aktuálnějšího, tak třeba D-Block Europe, PTSD.
1: OK.
2: Nice. A máš z Česka nějaký oblíbený takový desky?
0: Třeba Ice Cream Mixtape 2, nebo Rock Psa, nebo já ani nevím, jestli nějaký nový, jako to asi úplně ne, protože od určitý doby to tak jako napůl ignoruju, nebo poslechnu si všechno, co vyjde, ale už to neposlouchám jako pravidelně, ale asi třeba Rock Psa, jako.
2: Yes.
0: Nebo Toxic Funk, takovýhle, jako to je takový klasický, no.
2: Diguju.
4: Tu vytahuješ úplně jako jammy,
0: no.
4: Legendární.
0: Tak to jsou pro mě jako takový nejzásadnější desky, no, nebo...
2: Jo, no je to nějak vědecky jakoby dokázaný, že jako v tady té době, kdy se formuje tvé osobnost, jako, tak ty desky hrajou fakt velkou roli.
0: Jo,
2: já mám stejnou éru jakoby časový na časový ose.
1: Jo, teď už my mileniálové začínáme vzpomínat, že? Jo. Tráva byla zelenější.
2: Ale tráva nebyla zelenější, čtvrtek...
1: On nemá rád tenhle výraz.
2: Čtvrtek s Excaliberem je jenom zelenější a zelenější.
1: Přesně, u nás to je naopak.
2: Každý čtvrtek jednou za dva týdny je extrémně zelenější.
1: Chodíš mimo své akce na koncerty, jako se zajít podívat?
0: Jo, jako ne moc, musím fakt jít, jako když mě něco fakt zajímá, ale když jsem měl období, kdy jsem fakt jezdil furt koncerty, tak jsi rád, že jsi doma, že jo, ale když tady je nějaký jméno, co tě fakt zajímá, tak jdu mega rád.
1: Byl jsi teď někdy v poslední době na něčem?
0: Kámo, byl, ale já si nespomenu. Ale byl jsem určitě na něčem.
1: A máš plánu třeba teď do budoucna?
0: Hej, teď na Rock for People jsou Gorilla, smysl.
2: Mm-hmm. Yes.
4: Limp Bizkit.
0: Jo, no.
1: Teď je tam jako tvrdý line-up.
0: Jo, no. A tak jsem taky měl mezi ty all-time desky říct něco od Gorilla, nebo to jsou tam
2: hrozně. Přidáváme.
0: Ale no, tak třeba tam bych se šel podívat, no, tam je ten line-up nabitej zle.
1: Šel bys na Kanye Westa, kdyby byl v Praze?
0: Asi ne. Nebo já jsem ho nikdy neposlouchal, takže kdyby mi někdo řekl, pojď se mnou, dal mi lístek, tak bych tam klidně jako se šel podívat.
2: Radši ty dostihy.
0: No, ale já jsem tohle fakt nikdy neposlouchal, já jsem od toho týpka neměl snad nikdy v playlistu více jeden, dva tracky, no, takže...
1: Rozumím, to je jenom, že teď je to takový hot topic. Tak.
0: Jo, že mu všude zakazují vystupovat.
2: Jo, no, Bůh ví, kde skončí nakonec, no. Uvidíme, no.
1: V Lipčicích nad Vltavou.
2: Máme tady klasický léto nebo zima, buď a nebo, takže...
3: Rytířský rozstřel.
2: Je to rychlejch takových 6 věcí, dáme to na střídačku a...
1: Klidně začni.
2: Klidně začni ty, ať na tebe vyjde ta třetí.
1: Já tam bydlím. Vršovice nebo Žižkov?
0: Vršovice.
2: Střechy nebo vlaky?
0: Vlaky.
1: Jít do resta s restem nebo jít na meditaci s ideou?
0: Jít do resta s restem.
4: Do lesa. Do resta,
2: ono, to bylo, ono to bylo jít do lesa s restem.
4: Jo, to tak těšil na tu otázku.
1: Jít do resta? No.
4: Ty jsi řekl jít do resta.
0: Že jo, že jsi to řekl.
1: No, rest for the rest.
2: Jo, rest, jasně. Forest, do foresta.
1: Rest for forest.
0: Stejně bych šel do lesa s restem.
2: Yes. Nahrál bys raději do Maniac Type Beat nebo Refuse Type Beat?
0: Hoši.
2: Víme, těžký.
0: Ty jo, nevím, asi radši Maniac Type Beat.
1: Yes. A špatný beat nebo špatný feed?
0: Bych si vybral, jako co bych spíš dal?
1: No.
0: Spíš bych dal špatný beat.
1: OK.
2: A tahle taková hodně jakoby abstraktní trafika. Měl bys radši trafiku pod oknem nebo restauraci před kinem? Jakoby, já jsem to chtěl odstranit, ale
0: trafiku pod oknem.
2: Yes. Tohle bylo naše buď a nebo, tohle bude v každém Excalibru.
1: Prošel jsi dobře.
2: Jak já rád ještě tady zmíním, nejostřejší rapová show široko daleko. Zdravíme všechny rytíře, rytířky.
1: Já nevím, co na to ten ideál, zdravíme ideu.
2: Zdravíme. Meditace s ideou je taky dobrá volba.
1: Taky. Jo. To bych chtěl zkusit zase já.
0: Hezky.
1: Popravdě.
3: Excalibur. Tier list.
2: My tady úplně na samotný závěr máme ještě tier list.
1: Top tier list.
2: Tím, že ty máš rád jakoby UK rap, tak jsme si připravili z velké většiny britský artist, ale víceméně jde o nějaký jakoby zvuk, tobě možná blízký, možná vzdálený. A funguje to tak pro posluchače, kdo by nevěděl, S je to nejlepší, F je vlastně největší flop a Bčko je takový mid vlastně, takže máme tam nějakých 15 artist. Hele, je vlastně asi čistě na tobě, koho vezmem.
4: Jsem si právě říkal, jestli to chceš jako randomly si tahat, nebo jestli třeba já můžu ze srandy randomly tahat.
0: No, klidně to můžeš ze srandy random vytáhat.
4: Tak
0: no,
4: já bych začal třeba tím Dizzy Rasklem, že to bude pro mě hodně jako těžký.
0: Tak jako...
2: To je možná jasný.
0: Pro mě je Dizzy S-tier určitě.
1: Yes.
2: To jsme říkali, no, ale legendary.
0: Hej, tady to je těžký, protože jako většina těch men jsou vlastně hrozně dobrý a je milý to je dávat někam jiným.
1: No, ono je to tak vlastně takže to budu muset se rozhodnout, že? No. Aby to nebylo tak.
2: Já ještě rovnou řeknu jakoby na začátek, že jsme hodně těch artist tam nedávali, protože jsme věděli, že to bude prostě za tebe S-tier.
0: Jo. Tyve, no, ono jich hodně bude... S-tier.
2: Asi jo, no,
4: tak
2: asi
4: třeba,
2: jo.
4: Co třeba Slouta?
0: Slouta je rozhodně S-tier za mě.
2: Mně je docela škoda, že dlouho nic nevydal, on byl vlastně trochu cancelnutej.
0: No jo, jo, za nějakou prej, co se...
2: Já nevím, jestli to, jak to dopadlo, jestli to nakonec no, dopadlo v jeho prospěch.
0: Dopadlo to v jeho prospěch, ale stejně to furt, jako furt
1: ale
0: mlčí.
1: Ale stejně
0: jako,
1: no. Mu to podle mě trošku jako...
2: Velká škoda, no, jasně, že on no, mezi těma jménama byl fakt unik. Jako, no.
0: Jo, hej, to je Slouta mě hrozně
4: baví. Podobného vlastně i ten Octavian, ne? To mě taky zajímalo, kam by si jeho
2: tam
4: zařadil.
2: Byl taky nějaký allegations, nebo jak se to říká anglicky?
0: Já nevím, toho bych dal třeba do Ačka, jako je mega dobrý, jako, ale nemůžu dát všechny do Sk.
2: No, je to tak, no.
0: Tam jsou samý dobrý, kámo. Já jakože, co to je chlapík s ksichtem?
2: Neznáš chlapík s ksichtem Vlka?
0: Ne.
2: On měl takovou tu písničku. Nikdy bych nechtěl.
1: My jsme takový to.
4: Buď žiju, já ani já jsem nevěděl, co to je.
1: Hulení.
2: Plná taška hulení.
1: Tak to já neměl.
4: Kámo. Tak kam dáme plnou tašku hulení?
1: Zná to.
0: Kámo, tak to je S-tier.
1: Tak to máme dost.
0: Hej, jako to je těžký, no, jako, co mám dělat, no. Co mám, to, jako, já mám všechny hrozně rád, že jo, tak vem toho Emhanča třeba, ten dej ještě na S-tier.
2: To dej nad S-tier úplně.
0: To mám mega rád.
4: Co třeba Novelist?
0: Kámo, za mě je to taky S-tier, ale já tam nemůžu dávat všechno, že jo. Já to musím rozházet, aby to nějak jako to.
2: Jako, bylo jako, by to krásný, ale...
1: Ale zase
4: to
1: zároveň
4: dát, jak chceš,
1: nemůžeš jako, se jakoby, chápeš.
2: Dej to, jak to cítíš,
4: první
2: no.
4: Host, máš jako volbu, no,
2: Novelist za nás super, máme hodně rádi ty jeho poslední release.
0: Kámo, mě to hrozně baví, hlavně mě prostě baví, že on je fakt music lover, no. Já bych Novelist dal taky na S-tier, jako no.
2: On tady byl, že jo, v Praze, ne?
0: Ano. Jo, jo, on byl na Addictu snad se Snakem na setu.
2: Jo, ano, ano, pravda, pravda.
0: Tak ještě bych dal, tyhle, hej, to je fakt hrozně těžký, protože kámo všichni jako...
4: Ty, když na to koukám, tak si říkám, že jsme tam dali vlastně fakt to nejlepší.
2: Docela dobrý jména, no.
0: Jsme tam dali samej S-tier skoro. I ten, že jo, middleman tam.
2: To je taky S-tier?
0: Kámo, jako, a mám to dělat opravdu vždycky?
2: Jak to cítíš?
0: Jak to cítím, tak F.
2: Backstage se tady ozývá.
0: Ne, jako v pohodě, no, ale to je přesně, jak jsem vlastně, jak jsme se předtím bavili o tom, že je pro mě důležité, aby to bylo uvěřitelné.
2: Chápu.
0: Tak to je tady ta situace, jinak věřím, že týpek třeba jednou bude dobrý, ale nevěřím.
4: To třeba Ed Sheeran.
2: Ed Sheeran se by the way teď ostříhal a vypadá Petr Fiala ve V30. VR Ed Sheeran.
0: Kámo, za mě Ed Sheeran S-tier, ale potřebuju tam ještě místečko, tak ho dáme.
2: Můžeme popřesouvat.
0: Tak ho dáme zatím na Bčko třeba. Ale jako já ho jinak
2: mám. A kdyby
0: jsi ho
2: viděl bez těch vlasů, to je S-tier, jasný.
0: Jo.
4: Jako hlavně, kdykoliv se můžeš rozhodnout, že třeba řekneš, hele, Octavian prostě postupuje níž, jo.
0: Jo, jo, jo, jo. Hele, vy jste tam fakt dali samý dobrý, no, tak zatím to třeba ta Little Sims, tak. Tý bych taky dal nejradši S-ko, ale jelikož jí moc nemám naposlouchanou a tak, tak jdej třeba na to B-čko taky třeba, ale je taky mega dobrá.
2: A jdeš nějaký holky jako britský?
0: To je teď třeba Pink Panthers, znáte to?
2: Jasně, ano, jasně, ano, ano.
0: To mám mega rád, kámo, to jsem taky přemýšlel, že bych dal do těch all-time desek jako vodní to, tu Hell With It, kámo, to mě fakt mega
1: baví. Hustá, že dělá jako fakt dobrou produkci.
0: No tak. Jasně, ona vlastně ty beaty si skoro všechny dělá sama.
1: Ona je úplně multitalent.
0: Kámo, mě to fakt šíleně baví, sice to je takový ten TikTokový formát, že ty tracky mají minutu a půl, že jo, ale,
1: no, jasně, jo.
0: Ale za mě, kámo, to je peak jako.
1: Je hustá, no.
0: No, to je všechno
4: S-tier. Tak co třeba Tempatý?
0: Já mu dám, kámo, pro mě by to byl S-tier, ale nevydává ani nic, tak ho dáme na Bčko třeba.
1: Yes, přesně, to máš za to.
4: Přesně. Korrupt FM?
0: Korrupt FM je pro mě S-tier určitě.
4: To jsem si myslel.
0: Korrupt FM je S-tier 100%. Pak bych vzal toho Getse, tyve, tomu bych dal, kámo, S-ko, ale dáme mu C-čko za to, že...
2: To auto.
0: On teď dal Hit and Run, že jo.
2: A on půjde sedět, že
0: no, jo. No. Takže ten...
2: Možná... Motorista blázní,
1: veď. Velice nehezké.
0: Ale jinak je to S-tier rap jako rozhodně, no, ale dostane C-čko teď jenom z tohohle principu, DWE, tyve, no.
1: No.
0: Teď, takže já už se nevejdu do S-ka.
2: Zkusme to, jestli se to tam vleze, ukáž.
0: No, vleze, dobrý. S-ky. Ale tím pádem můžu jako to...
2: Všechny přeházet do S-ky.
0: Ne, zkusíme to udělat tak, aby to nebylo tak D-double dej do S-tieru a chlapíka dej do A-čka.
2: Třeba. Byl za ním, když tady byl? Ve Folimance?
0: Jo, byl. Jsme tam vlastně taky rapovali s Joshua, jo.
2: Ano.
0: Takže byl a Dave, to je S-tier, kámo, no. Tak tím pádem... Tyvo. To je hrozně těžký, hoši. Tady to je fakt těžký, no.
2: Tak mohli jsme to udělat úplně lehký.
4: V tom S-ku
0: jo, tak to necháme
4: nic.
0: Takhle, no.
2: Ještě tam jsou Blako, no, Smack, takový méně známý rapeři.
0: Jo, tak Smack, kámo, jako rapově určitě S-tier, to nelze jako... nějak popřít asi a Blako to samý za mě v tom svém jako...
2: A taky by mohl vydávat.
0: Ty no, tak jo, kámo.
2: S náma může podat ruku, no.
0: Dej ho třeba na beč, ne, na Ačko ho dej, no.
2: Musíme udělat kategorii prostě, že jsou dobrý, ale nevydávají.
0: Kámo, víš co,
2: no.
0: Nebo já to řeknu veřejně, dej ho na Bčko, protože kámo, o to víc by měl být na F-ku, protože on má třeba 8000 nevydaných tracků.
2: To nám ani neříkej.
0: No, takže...
2: Známe tyhle typy, co mají nabito, ale nevydávají.
0: No, takže on by měl být v S-ku, ale na B-čku kvůli tomu, že ani nemůže vydat věci, co má hotový v kompu. Takže, takže takhle bych se...
1: Takže Blako. Mm.
0: No.
2: Jestli Blako posloucháš, vydej to, budeme za to moc rádi, no. Blbý je ještě, když teď víme, že má fakt toho hodně toho materiálu, no.
0: Jo, no. Já teda nevím, jak to je teď, jestli vůbec má ten komp, ve kterém to všechno měl, ale vím, že když jsme se nějak naposledy viděli ve studiu, tak mi říkal, že má prostě úplně nesmysl. Pouštěl mi věci, šlo by poskládat 20 projektů z toho prostě a fakt jako nechápu, tomuhle nerozumím.
1: No, tak to ale... teď budeme mít horší spánek.
0: No.
1: Tinky Winky, Deepsy.
2: No, tak jo, jakože ve chvíli, kdy vydá, tak ho chci mít tady na Excalibur Gauči, no, protože on je opravdu dobrý a no, škoda jo, tak... slov pro to, když nevydávej.
0: Jo, jo, za mě jako jeden z nejlepších autotune players tady, tyhle. Nebo umí to fakt dobře používat.
2: Jo. My ti děkujeme za tier list, příště připravíme super složitější, ještě teda nahážem tam nějaký ty, a ono to je prostě,
0: to je těžký, no.
2: Je to těžký.
1: Nahodíme ho na náš Instagram, dávejte přesně. Follow, like, odběr, zvoneček.
2: Na Instagramu se objeví spousta nějakého doprovodného materiálu, a budeme to tam pravidelně sypat, takže kdo ještě nesleduje Excalibur podlomítko, Radio
1: dávejte
2: Wave.
1: Follow, protože nemusíte platit žádný předplatný, nám stačí follow.
2: Je to tak, řekl bych, že zrovna v téhle době, kdy rapový podcasty spíš končí, než začínají, tak my začínáme, když vy končíte.
1: Začínají rapový pořady, jo, ne podcasty,
2: tak.
1: Pozor.
2: Ale my přinášíme prostě tuhle rapovou show, která bude nejostřejší. No.
1: Máš nějaké věci, na které bys třeba, samozřejmě musíme počítat s tím, že přetáčíme, ale třeba věci na červen, na který bys lidi jako pozval? Máš
2: budeš
1: tam
2: někde v létě
1: shows?
2: Třeba hrát?
0: Když budu mluvit čistě o Praze, tak tady je nějaký 420 festival, tak teď bohužel nevím z hlavy datum.
1: Tam budou i H1.6 jsem koupil.
0: Jo, H1.6 taky, no. A tak třeba tam bych lidi pozval na 420 festival, to bude dobrý. A jinak prostě sledujte Instagram, já tam sdílím všechny tady ty věci nějak s předstihem, takže já na to nemám moc hlavu, jak mi to dělá ještě ten manažer, tak si ty věci nepamatuju, mám to jenom kalendář.
1: Šeta manažer prostě.
2: je to tak.
1: Šedule.
2: Jinak naše hudební tipy a vlastně i tipy na nějaké akce, všechno to budeme házet na Instagram. K tomuhle podcastu teda vyjde ještě Phono Session, kam si zavítal.
1: Krásně.
2: Díky moc, že jsi přišel dát do naší audiotéky. Bars.
1: Děkujem.
2: Můžete dávat taky náš Excalibur playlist, který bude na Apple Music, Spotify a tak dále. Ve čtvrtek to vždycky, když to budeme dropovat ven, pojedou ty triky i normálně ve vysílání na Radio Wave a tak, sledujte nás
1: v době,
2: fakt jako, já jsem hrozně kritický k tomu, co se o rapu tady jakoby točí, takže jsme prostě si řekli, že scéna s opakem disu ryb a let's go, jdeme dělat.
1: Nám, kárujte nás.
2: Je to tak, budeme komunikovat, pište, koho byste třeba chtěli, koho byste chtěli slyšet, vidět, můžete nás i vidět. A my se budeme snažit vám dotahovat hosty, který někam chodí, ale naší specializací je tahat do éteru hosty, který skoro nikam nechodí.
1: Přesně to.
2: A pár jich máme v merku, takže sledujte. Excalibur. A děkujeme, že supportujete Radio Wave.
1: A supportujte rap a hudební kulturu.
0: Yes.
1: Je to potřeba víc než kdy dřív.
2: Tohle byl Excalibur.
1: Chago Bello Rytíři.
2: Chago Bello Rytíři. Děkujeme i Gucci Maneovi za jeho legendární Adlibur. Děkujeme Paynovi, který dorazil Malaysia in the house.
1: Kámu.
2: Slyšíme se za 14 dní s dalším dílem a s dalším hostem. Možná nebudeme na mapě jakoby toho rapu tak daleko jakoby odcházet, nebudeme nic slibovat, ale stay tuned, stay tuned.

0: CZ, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Tento pořad není vhodný pro děti.
3: V tomto díle jsme rozhodně nechtěli urazit
2: Rytmuse,
3: Donalda Trumpa,
2: Dalibora Jandu,
3: Kanye Westa
2: a všechny jejich tajemství se nám do toho dílu nevešla.
0: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
4: Nekonečná!
0: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na rádiu Wave.
5: Ale slyšel jsem.
6: Hele, já ti to řeknu, ale nesmíš to nikomu říct.
5: Čau. Dnešek se potáhne v takovém trošku tajném tónu, protože řešíme věci, které nikdo moc neví.
6: Nikomu to neříkejte hlavně.
5: A upřímně budem říkat i pár tajemství o rozhlase.
6: Ano.
5: Který by nikdy neměli být na světlo dne.
6: Třeba, že víme, co se děje v krytech.
5: Víme a víme, kolik jich je. A víme, kolik se jich staví za vaše peníze.
6: Spoustu. To uvidíte.
5: To uvidíte. Takhle začínáme. A
6: čau.
5: To není všechno. Čau.
6: Čau.
2: Ahoj, čau.
6: Čau.
2: Kdo to byl?
6: To já nevím. Čau, kluci.
2: Čau.
7: Ahoj, čau. Já neschováme se na chvilku.
5: To jsou naši skříci, tajemníčci.
6: Jo, jo, tajemníčci. Ach jo. Pozdravujte vysádko.
7: Jasně, pozdravím.
6: Tak jo.
2: Ahoj, chudáčci.
6: Čau, chudáci. Čau, vy nuly. Ne, miláčci. Chudáčci, miláčci. Čau.
2: Ahoj. Tak čo,
6: Tak čo budeme robiť?
2: Ne, jak se máš, Adame?
6: Dobrý, dobrý, fakt dobrý. Jo, pohoda, dobrý, co ty, Petře?
2: Dobrý.
6: Jak se máš?
2: Jo, ne, dobrý.
6: Děje se něco?
2: Je mi skvěle.
6: Co se stalo?
2: Ale zároveň mi strašně.
6: Jak to, proč, co se děje?
2: Nevím, jestli o tom můžu mluvit.
6: Můžeš.
2: Já jsem prostě zjistil o další špatný vlastnosti, který mám.
6: Povídej.
2: Kterou mám. Třeba hraju na PlayStationu, jo, takhle jenom příklad.
6: Jo.
2: Takhle
6: jenom na herní konzoli.
2: Na herní konzoli hraju a pak se řeknu, hele, ale teď se tady musí něco ještě udělat. Tak vyběhnu, vezmu si kladivo.
6: A rozbiješ okno.
2: Vezmu si kladivo a začnu prostě rozbíjet takovou, já nevím, jak se tomu říká, jo, ale je to prostě, je dům.
6: No.
2: A na spodku toho domu je taková ta fasádní jako nadstavba.
6: Rozumím.
2: Podezdívka. Ano, klasická podezdívka by
6: typická,
2: se řeklo.
6: No
2: typická podezdívka.
6: My od fochu to tak
2: ale
6: říkáváme.
2: Pro,
6: no.
2: Za mě, mně se nelíbí prostě, jo. Mně
6: no,
2: se nelíbí.
6: Jasně.
2: Ale počká to, tam ta podezdívka úplně v klidu.
6: Akorát ona tam taky nejspíš má nějaký důvod.
2: Nemá. Právě, že nemá. Dobře, jak chceš. Tak to muselo prasknout. Nemá, protože když tam ta podezdívka bude a jak je udělaná, nic proti tomu, kdo to dělal. Jo, zároveň. Samozřejmě. Dostali jsme to v perfektním stavu, ten dům. Ale ta podezdívka je špatně, protože díky tomu tam vzniká hrana, která navazuje na tu fasádu a díky tomu se tam vytváří vlhkost a díky tomu odpadává omítka. Ano, Adame.
6: Dobře.
2: Dobrý, takže nechej si tyhle ty obecný žvásty, kterými říkáš, že podezdívka dobrý. Ne, není.
6: Dobře, tak
2: takže
6: dobře.
2: Vezmu kladivo. A začnu to rozbíjet.
6: A rozbiješ okno.
2: A rozbijím to. A začnu to rozbíjet. Akorát logicky na to nemám jakoby celý den, takže udělám třeba jenom půlku. Takže teďka chodíme kolem rozbitýho baráku, který jenom kvůli tomu, že jsem si řekl, jo, je čas, je to čas udělat, jo, jo, jo, jasně, musím taky něco udělat.
6: Zahodil jsi prostě ten herní ovladač.
2: Joystick se tomu říká,
6: joystick,
2: Adame.
6: Ano. A šel si rozbíjet tady s kladivem. Jo.
2: Takže no, tak takový fuck up.
6: Muž půlčinu. Muž půlčinu. Půlčík ze Sudet. No tak vidíš, výborně.
2: Tak to jsem jenom chtěl říct. To trvalo to díl, než jsem chtěl.
6: No to jasný.
2: Ale jak začala ta podezdívka, jak jsi to řekl, tak no. mě se normálně splašily kladiva.
6: Jo, ale to, no, to tak si ti to děje.
2: Běžně.
6: No, běžně.
2: No, tak
6: běžně,
2: co se děje tobě?
6: Hele, já mám za sebou jako fakt dobrý týden v pohodě,
2: super,
6: ale zadělal jsem na potenciální fuck up, jo? Ještě to takový jako tematicky spojený s tím, co už jsme to tady myslím řešili, a to jsou police. Hele, protože prostě samozřejmě jsem taky mužčinu,
2: jasně,
6: tak se mi splašili štětce, mm-hmm, a vyrábím police do obýváku. Jo? Koupil jsem si prostě v jednom hobby marketu dvoumetrový surový prkna z jasanu, neopracovaný. Jo? No a ty jsem prostě si na střeše začal hezky také koladit. Jo?
2: Vedle komína.
6: Přesně, na tý komínický římse, kde spávám. A takže jsem se nalakoval, respektive nalazuroval, a teďkon je budu přidělávat na konzole, jo, na ty vingly. A já už jedny takový police doma mám a o těch mi můj táta, stavař, inženýr, řekl, že jsem ty vingly přidělal špatně.
2: Jo, jo, ano, víme.
6: No a já jsem se rozhodl, že je přidělám znova stejně, protože mu nevěřím.
2: Ne.
6: Jo, takže já prostě nevěřím tomu, že to vinglový elko, klidně nám napište názor do komentářů, to představte si, vingl má tvar L, jo, a mně přijde naprosto logický, že na zeď dávám tu jeho delší stranu toho L-ka a tu kratší dávám pod tu polici, a protože kdyby to bylo naopak, tak tam bude přece mnohem větší páka, která bude víc vylamovat ty šrouby ze zdi.
2: Ale ono v tom kratším je i silnější ten kov.
6: Ještě navíc.
2: To znamená?
6: To znamená, že to dám dobře. Protože dám ty kratší nahoru prostě, a řekla mi to i umělá inteligence,
2: fakt?
6: Že to mám správně já. Takže pokud to mám správně já, tak prosím vás, už nejezděte z nového terminálu letiště, protože ten táta stavil.
2: Hustý.
6: Nejspíš tam budou špatně vingly. A nebo, takhle, nebo tam jezděte, ale dávejte bacha na poličky prostě.
2: No jasně, no.
6: Jo, takže to jako fuck up zatím není, já vás budu průběžně informovat. A možná bude, možná ne, uvidí se.
2: A v neděli, každou neděli, to jsem ještě chtěl říct posluchačům, bude modlení se za vingly. To je jedno, pojďme od toho. Dnešním tématem jsou...
6: Tajemství.
2: Tajemství. No. Slyšel jsi o tom?
6: O čem?
2: Co udělal?
6: Ne.
2: Chceš to říct?
6: Nechci.
2: Fakt to nechceš říct?
6: Ne, nechci.
2: On mi říkal, ať to neříkám.
6: Tohle je modelový rotopet. Tak, a tohle právě jste slyšeli.
2: Modelový rotopet.
6: Právě jste slyšeli modelový dialog, jaký známe ze svých životů nejspíš všichni, ale já mám pocit, že lidé kolem mě skoro jiný dialog nepoužívají. Pojďme si říct, že prostě máme kolem sebe, jako on se tak jako říká, že každá ženská si ráda trochu podrbe, jo? Ale myslím, že zrovna ty
2: naše... Dávají o tom, co?
6: Já prostě, ale dám si srandu, samozřejmě, nejen doma, slýchám často tu formuli, ty určitě taky, přece když to vždycky to začíná, hele, tak já ti to řeknu, ale nesmíš to nikomu říct, a já na tohle zpravidla odpovídám, tak mi to neříkej, tak mi to neříkej, já to nechci slyšet. No tak hele, jako já ti to řeknu, ale nesmíš to fakt nikomu říct. Nakonec se dostaneme k tomu, že mi to ten člověk řekne. Mm-hmm. A já to okamžitě někomu samozřejmě, že jo. Co mám s tím jinýho dělat?
2: No, to už se samozřejmě... A on přinese tu tíhu, ty informace hlavně na tebe,
6: no,
2: že jo.
6: No, jo, šmejt jeden.
2: Chci si pomoct vlastně.
6: Já třeba tajemství ze zásady nedržím. Mně jakmile někdo slíbí něco
2: asi,
6: osobního,
2: no,
6: okamžitě to hned
2: ale
6: říkám.
2: Ale ne i svoje tajemství asi úplně ne.
6: No tak to vůbec. No.
2: Tam nemám ani kolonku.
6: To jako vůbec to moc nevím,
2: tomu nerozumím
6: jako. Hele, jednou jsem herec.
2: No jasně.
6: Ty lidi mají právo o mě vědět všechno.
2: Prostě.
6: No, přesně tak.
2: To je důležitý.
6: Přesně tak, já jdu na trh se svojí kůží i s cizíma.
2: No jasně, vezmu všechny kůže
6: sebou. Všechny kůže a jdeme.
2: A jdem to přeprat. No takže jo, je pravda, že spousta lidí má své tajemství.
6: A ty?
2: Já mám taky tajemství, určitě.
6: Teď tě musíš říct. No,
2: podle Chudáčkovského kodexu.
6: Máme díl na téma tajemství, no, takže co asi taky jiného budeme říkat.
2: Hele, já mám trošku pocit, že no. každý ten díl je vlastně ukazování našim nejvěrnějším, tím pádem jenom posluchačům, nebo jenom posluchačům, chudáčkům, kterým se vlastně neustále jenom svěřujeme. Všiml jsi z toho, že vlastně každý díl by mohl mít svůj vlastní podtitul Tajemství?
6: To je pravda. Nevyžádané teda.
2: Nevyžádané tajemství. Chudáci dvojtečka, nevyžádané tajemství.
6: Nikdo se vás na to neptal.
2: Neptal, ale my vám to rádi řeknem.
6: Taky nějaký mám, který neřeknu.
2: Fakt? A jaký?
6: A to je strašně to osobní. Řekni, to je strašně osobní.
2: Já mám taky hrozně osobní tajemství.
6: A jsou to tajemství jako spojený s nějakým tvým selháním? Jakože lži?
2: Přijel taky.
6: Taky mám lži nějaký, no.
2: Jo. Ale já tak a kolik jako máš?
6: Jednu velkou takovou mám.
2: Fakt? Mm-hmm. Nejseš Adam Ernest.
6: Jo, prostě. Ale tu někomu, myslím, že jsem to jednou ve Slabý chvilce řekl Kamile.
2: OK.
6: Protože se dím, že to nevíte ještě.
8: Chudáček Adam.
2: I tajemství může být tématem lákání a vábení.
6: No, wow. Ty jsi občas tak neuvěřitelně inspirativní. Víš, jak otevřeš takovej nečekaný pohled na věc. Děkuju. Jako, počkej, chceš tím říct, že když má někdo tajemství, že je to přitažlivý?
2: Jo.
6: Wow! Jo. No tak to je, ty jsi úplně vztahovej poradce.
2: Jako, že přišel jsem na to nedávno, nechal jsem si to jenom pro sebe a říkal jsem si, hele, kde to říct, jinde.
6: To je pravda.
2: Než tady.
6: To je pravda.
2: Tak jsem šel z kůží na trh, jak jsi chtěl.
6: To je pravda, ano. A pracuješ s tím teda nějak? Pracuješ nějak?
2: Se svým tajemstvím?
6: Jakože, no.
2: Jo.
6: A jak?
2: Jsem tajemný.
6: Aha, what,
2: to
6: je návod úplně.
2: Dobrý, ne.
6: Ne, já myslel, jestli třeba, víš, jestli třeba jako v rozhovorech někdy řekneš něco jako...
2: No a tam bylo tohle.
6: No, ne, nebo...
2: A nebo a
6: ne, to jsem vám neměl říkat.
2: To jsem neměl říkat, to jsem hlupáček, chudáček.
6: Jasně, jako ne, Hagrid.
2: Tajemství třeba mě láká v rámci třeba katakomb. Máš rád katakomby?
6: No, jako...
2: Nemáš pocit, že tam je něco zakopaného tajně, ještě na co člověk nepřišel nikdy?
6: Jako rád katakomby, my se tak neznáme, takže... Hele, já jako celkově ne. Ne. Já jsem tak přemýšlel, chtěl jsem si k tomu najít nějaký jako vztah. Pak jsem si představil, že jsou to prostě chodby v zemi.
2: No.
6: To už mám třeba radši normální sklep.
2: Jo.
6: No.
2: Tak to zase nechápu já.
6: Chci tím říct, že když se řekne přitažlivý tajemství, tak si nevybavím katakomby.
2: No tak to já taky ne.
6: Prostě.
2: Ale to byl důvěrný dialog, tak já jsem se svěřil.
6: A je to takže je to tak, že jdeš prostě, nevím, kde mají katakomby nějaký hezký, v Domažlicích třeba. Takže jdeš prostě v Domažlicích po náměstí a řekni si, ty katakomby. No. Sakra, co bys tam někdo něco ještě neobjevil.
2: No jasně.
6: A potom...
2: Já prožívám prostě úplně neuvěřitelný, třeba teďka se v Brně staví ten nový nákupní dům na nějaký, nebo se rekonstruuje podle mě.
6: No,
2: a objevili nevím. Tam prostě místnůstku, která je podle mě úplně k ničemu. Ale prostě vždycky to tajemství mě udělá úplně, ježišmarja, omůže.
6: Objevili místnůstku pod tím nákupákem, anebo postavili ne. nějakou místnost, o který nikdo neví, k čemu slouží, je to třeba sklad na nějaký
2: nebo
6: košťata.
2: Nebo se rekonstruují, teď jsem upravil informace a tohle se nesmí dít samozřejmě. Ne, prostě je tam místnost nějakou, o který nikdo nevěděl. Jo, pojďme to takhle uzavřít, to se o tom nebavit.
6: Takže a v tom nákupáku?
2: No, který rekonstruujou nějak, ano.
6: Jo, takhle, takže ty ses dostal z katakomb.
2: Já jsem bába tady, opravdu Pavlačová prostě. Nějaká pojde. Já jsem slyšel o tom nákupáku a je tam tajná chodba, no. A prostě jsem prožil tajemství.
6: Věděli jste to, že z galaxie se dostanete, ale nejvá to jenom každou sudou středu v červenci.
2: Mám rád tohle tajemství. Tajemství a rychlý šípy. Hmm. Tak to je třeba pro mě, jako dítě, neuvěřitelná studnice čerpání.
6: Jo, jo, jako, no to samozřejmě, no, to kluci se teďkon dostávají do toho, že jako začínáme jet různý výpravy za pokladem a podobně.
2: Já mám pro tebe, to jsem ti ani neřekl, no. Já jsem pro tebe zachránil, prostě mi to dal soused, kdybych náhodou věděl, co s tím, a já jsem řekl, no nejvíc vím, mám zlaťáky.
6: Jo, no ej, tak ale ty je nechceš, to mě překvapuje.
2: Ne, a oni nejsou historický. Oni jsou prostě vytlačený.
6: Z nákupáku.
2: Ty, že to je plastový. A taky dobrý.
6: Tak to je skvělý.
2: Takže ti dám, promiň, ty jsem se na to vzpomněl.
6: To jsi hodnej,
2: a to je tajemství,
6: super.
2: Jak blázen, že jo, tak to chceš. Mě třeba, promiň, že na to navážu jenom. Mě rodiče takhle zakopávali kosti dinosaurů. I ty projde. Prostě. když jsme jeli někam na dovolenou, třeba tak na pláži, prostě oni tam šli s půlhodinovým předstihem a zakopali tam ty kosti. Potom si z toho dinosaura malýho poskládal. Oni, samozřejmě byla to hračka, jo? Nebyly to skutečný kosti dinosaurů. Jako jak si lidi můžou myslet. Ale možná ne. Jo, to už se nedozvíme. Já jsem to prostě hodil stejně do oceánu, takže pohodě. Ne, sranda. Ale oni zakopali prostě do písku kosti. A pak jsme si tam lehli, za půl hodinu jsme tam šli, lehli jsme si tam na pláž a prostě, nevím, táta to začal tím, že tam začal rejpat něco, jakoby v pláži a úplně...
6: Co tam děláš?
2: On, ne, něco tady je.
6: V pláži, no.
2: To je jedno, já jdu plavat. A jo, a šli plavat, takže prostě se mě zbavili. Jeli zpátky do Prahy, chápeš?
6: Přesně. Kdy zase přijeli rodiče a jste tady po pláži?
2: Já jsem si přišel já z kamení. No to je jedno. A začal jsem najednou tahat kosti dinosaura a bylo to neuvěřitelný pocit.
6: No to chápu. A byli veliký?
2: No byly takové třeba...
6: Je to jenom audio, Petře, to, že to ukazuješ rukama.
2: Tak vlastně, dejme tomu, největší kost byla velká jako moje noha. Chodidlo, myslím. To znamená, víte co, 28 cm. Ne, 20 cm maximální kost, podle mě.
6: To v tvý představě byly ty dinosauři docela malý.
2: No, bylo asi menší to bylo ještě. Možná to bylo ještě menší. Víš, jakože ten dětský mozeček taky pro to tajemství má hodně větší pochopení a chuť hrát tajemství.
6: To jo. To já si pamatuju na jednom skautském táboře.
2: Mám pocit, že se proměněno měníme v paměť národa třeba, nebo něco takového.
6: Byl to, no přesně, protože paměť národa dělá v zásadě tohle.
2: Jako, že už tak mluvíme o tom dětství a tak, víš, jako jak jsme si hrávali.
6: Tak teď bych to nezačal, ty jsi hrozný, teď jsi to řekl a už jsem zase chtěl začít něco hrát, že já se nemůžu prostě pomoct.
2: Skládat od pamětníka.
6: To jsi na pamětníka, samozřejmě, ne národ, vole, to, ale tak hele, prostě. Já jsem chtěl navázat na to s tou hrou, jo, že i ta hra a to tajemství se dá přehnat a že je křehká hranice mezi tím, kdy je hra a kdy už to ten člověk, co si hraje, respektive dítě, začne brát vážně. Protože já jsem chodil do skauta a spřátelený oddíl, tomu našemu oddílu, měli etapovou hru a měli tam velmi šikovný kluky. Jeden z nich potom posléze studoval scénografii a v rámci nějaký hry měl, myslím, psa baskervilského nebo něco takového. A šli... Buď to byl ranní opar nebo večerní mlha, jedno z toho. Ale prostě byla všude pára. Jo, a takže atmosféra. A vykopávali nějaký hrob a oni prostě fakt vzali jako starý vepřový kosti, nějaký maso a podobně a opravdu udělali ten hrob jako fakt real. Takže a zahrabali to. A že oni, mělo to být takové o tom, že ty děcka vykopou ten hrob a z něj prostě vyleze nějaký démon, no a asi dvě děti museli z toho tábora odjet.
2: Ne.
6: Protože nebyli prostě chudáci, jako, že to bylo tak věrný a tak dobře udělaný, prostě. Že to prostě přišla...
2: Že donutili vykopat hrob prostě
6: masově. Že to prostě přešláplo tu hranici.
2: To je strašný.
6: A ty slaví kusy jeli do hajzlu, protože ty... Protože ty tam neměli co dělat.
2: Zbytečný maso musí pryč.
6: Hele, takovou čistku od té doby dělají v tom oddíle dodnes. Normálně nás by to vechali už.
2: Dal jsi to? Dobrý, vítej.
6: A máme tady nováčky, tak tady máte krumpáče, tady máte lístek a jedeme na Ošany.
2: No, tak to je strašný. Ne, ale dobře, říkáš to psa baskervilského. To mi připomíná bojovky.
6: Yes.
2: Moje nejoblíbenější věc na táboře. Nejvíc na světě. Není nic víc, kámo. Ty vogo.
6: A jaký jsi měl nejradši téma?
2: No právě byl pes baskervilský. My jsme jezdili s Dismaňákem. Dismanův rozhlasový dětský soubor. Doporučuji každému dítěti. Ano?
6: Šprti. Normální šprti, jo?
2: Šprťouchlata, hejbejte se.
6: S kšandičkama.
2: Ne, pojď, mám kšandy? Mám kšandy?
6: Ty mají ty pubertální kníry, jen co vylezou z mámy.
2: Ježišmarja. To je strašný. Strašný. No ne, ale byla bojovka pes noci noc psa baskervilský.
6: Pes baskervilský, jenom pes.
2: Pes jenom, no. Tak prostě pes. Bylo téma pes. A bylo to skvělý. Já si pamatuju doteď prostě, jakože to bylo fakt výpravný jak blázen. Bylo to prostě i na rybníku byl prostě jako loďka, kterou tu začíná. To si možná teď pletu dvě možná bojovky dohromady, ale to je jedno. Protože o tom asi pes úplně není, jakoby na moři se neděje úplně. podle mě.
6: Co děje na těch blatech?
2: Na těch blatech, ale, no, tam... ale na blatech, jo, to začínala jiná bojovka, to je jedno, to začínalo prostě u někoho doma a začal prostě být vytí a prostě šel člověk fakt lesem, temným hvozdem a prostě potkával ty stanoviště, ať už to byly písmena, nebo něco takového, že skládáš, že jo, anebo prožíváš, no tam je prostě to tajemství toho rituálna, to bylo prostě neuvěřitelné, když jsem prostě plápala ten oheň a sedí tam nějaká postava, která má zahalenou tvář prostě a dělá a ty úplně, no tak končím. Ale miluju to, mě to tak úplně nabíjí.
6: Jo, já jsem to, já jsem jako miloval to připravovat.
2: No já jsem to nepřipravoval nikdy, tak mi řekni, jaký to je připravovat, protože to musí být ještě o to větší zábava.
6: Já jsem tím, jako, já jsem tu, tak jsem nevybavím, jestli jsem dělal tu celotáborovou hru jako jednou nebo dvakrát, ale jako bylo to skvělý, ale hlavně jako tam byly fakt věci jako... Že jsme prostě v noci kluky vzbudili, oni šli do lesa, kde si prostě, kde byla postavená hrobka, ve který ve vedlejší místnosti spal jako mrtvej král, kterýho oni museli hlídat a celou noc se k ním stahovali tím lesem přízraky, jako před kterými oni museli bránit. Bylo dobrý a končilo to vlastně celý tím, že jsme je dovedli doprostřed lesa na takovou polní cestu, kde kolem nich byla udělaná hranice, oni měli zavázané oči a já jsem tu hranici zapálil, jako oni když sundali ty pásky, tak stáli uprostřed prostě kruhu, jako hořícího kruhu ve tmě, jako jo, tam to bylo výborný.
2: Já bych nejradši třeba se vrátil do tohle období a zamrznul tam, navždycky,
6: no, jako
2: to... jakože fakt.
6: My jsme to dělali tenkrát, jestli podle mě tohle byla kombinace, že jsem kombinoval knížku Labyrint, která je taková jako takovej prostě to je jako takový popový tajemství, no a tyjo, 12. teď si nejsem jistý, prostě první dochovaný cestopis vůbec od Ahmeda Ibn Fadlána, myslím, že se jmenuje 12. válečník nebo něco takového. A je podle toho natočený film Vikingové.
2: No jasně, klasika, jo.
6: Film Vikingové, ve kterém hraje hlavní roli Antonio Banderas.
2: Jméno, prosím jednou?
6: Ahmed Ibn Fadlán.
2: To je bomba.
6: Znamená to Ahmed syn Fadlánův. To Ibn je jako, jako syn někoho. No a takže já jsem to miloval úplně. To bylo super. Takže se těším, až kluci se pořádně budou kopat hroby. Hele, Josefovi už je 2,5 je nejvyšší čas. V létě jdeme na Azory. Takže...
2: Ne, ale třeba připomíná mi to ještě odskočím jinam. Kousek nedaleko od nás.
6: No.
2: Prostě seznámili jsme se tam s takovým starším člověkem, který tam žije, jako už dlouho, dejme tomu, velmi brzo se přistěhovali po německém odsunu a jako dítě si hrával v těch lesích, jo. A tam tě musím vzít. A kousek od toho, jakoby hlavní obce, jde člověk do lesu a on jako dítě si hrával mezi takovýma skalníma útvarama zvláštníma. A pak zjistil, že to nikde není napsaný. Jakože památkově chráněný nebo nic takového, tak to jakoby označil, že to je zajímavý tam a zjistilo se, že to je keltský monolit vysekaný.
6: OK.
2: A je prostý. To úplně, no prostě jsme tam šli, nám to ukazoval přímo a mě šlo úplně, no to je jako největší dotyk tajemství, co ještě můžeš mít jako uprostřed fakt té divoký přírody, kde jako fakt tam prostě leží ty povalený stromy, vlastně takový prales, ještě ten pocit toho, no je to neuvěřitelný.
6: Jako je pravda, že ty jsi tajemstvím vlastně obestřený.
2: Jo,
6: tam, jako.
2: A je to teda fakt vzrušující věc, no. Já mám pocit, že je hrozně dobrý se obklopovat tajemstvím. A tím myslím, jakoby klidně mi i řekni teď nějaký tajemství. Tak to myslím, jakože není to ostuda.
6: Tak jako
2: ale koukej, mě to vypnutý, my už nás nikdo neposlouchá. Co?
6: Já si teď nic nevybavím. Ne, tak jako vzhledem k tomu, že v mém okolí je v tuhle chvíli nejtajemnější asi park Sherwoodu Hlaváku. A vlastně tam naopak mám pocit, že všechno tak jako poměrně dost exponovaný. Tak mě tajemství teď jako, ale s těma klukama, minulý léto jsem byl s Ernestem, poprvé jsme spali pod Čirákem a právě já jsem mu jako udělal poklad, že, který jsme vykopávali tam.
2: Bomba.
6: A jako to je... Že on doteď jako věří, že je to prostě poklad loupežníka Brumly, který jsme spolu našli, takže zlaťáky nejvíc beru.
2: No, já právě na tebe myslím, máme v pytlíku a jich fakt hodně, jakože bavíme se třeba o 30 zlatých. Dukátku.
6: Já ho pak donutím s tím chodit nakupovat.
2: Táta mi řekl, že to je zlatý.
6: Jo, vlastně, ježišmarja, jdeme.
2: Kupuju tento supermarket.
6: To v jeho případě by to znělo asi, kupuju Elno Guggenmarket.
2: To je hezký.
6: Ne, to je to moc hezký, no, logopedie. Tak jo, jdeme.
2: Nic. Hele, my se přesouváme z planety tajemství. Možná lidi čekali, že toho řekneme víc o tak svých kamarádech, ale musíte nás poslouchat. My upřímně, my budeme mít díly o jiných věcech a prostě tak se pozná ty nejvěrnější. Uprostřed najednou jinýho tématu najednou řekneme třeba Adam nemá vlasy, nebo...
3: Jo,
2: ne, promiň, ne, to nemělo být takhle. Promiň.
3: No dobře, tak to bohužel není tajemství, Petře.
2: Ne, já jsem právě ukazoval nějaký obecnou debilitu.
3: Držubu. Letíme.
2: Tajemství už tu bylo, nebude. Půl minuty světu. Teď.
3: Neuznávejte koncept tajemství. Jednou jsme na světě spolu, tak bychom o sobě měli všechno vědět. Jakmile vám někdo řekne, nikomu to neříkej, vy mu řeknete, tak mi to neříkej a on vám to stejně řekne. Okamžitě to roztrupte na všechny strany, protože vám to neměl říkat.
2: A nebo nám to napište a my to řekneme za vás.
3: To je úplně nejlepší. Pokud na sebe mezi sebou, vy komentující máte nějaký tajemství a drby, všechno tam naperte.
2: Yes.
3: Díky.
2: Milý světe, já mám vlastně úplně to stejné na srdci s Adamem, teda... To, co řekl Adam, tak to srdeční šelest, ale tajemství je důležitá věc a musíme si tajemství chránit, ale vy posluchači, vy to nedělejte. Tahle zpráva byla pro jiné posluchače, kterým se samozřejmě tato zpráva nedostane, takže to nedává smysl, ale vy víte, jak to myslím. Prostě tajemství je posvátná věc, kterou si my zasloužíme vědět.
3: Prostě pište cokoliv po ty videa, hlavně jak se tam zvýší trafik.
2: Jo, potřebujeme prostě čísla. Už na nás
3: čísla
2: tady fakt dupou. Jinak končíme, jako končíme. No. Jsme nedaleko od zhroucení, od bankrotu. Já do toho sypu, co můžu, s Adamem.
3: Já taky sypu, co můžu. Tak, mějte se krásně.
2: Chudáčci! Chudáčci! Ta ta ta ta ta ta
3: ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Co to děláš?
2: To je kouzelná školka?
3: Já myslím, že tajemství od Landy.
9: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

Ček, vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

Český rozhlas, Radio Wave. Děláme vlny.

I think I'm doing balance and I think.

Thank you.

0: Ako? Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.